jsem tedy vybral Dianu, kterou u nás naspívali Milan Chladil a také duo Stanislav Hložek a Petr Kotwald, a která u nás domácněla natolik, že se zpívá u táboráků. Krásná, bláhová Diana. Vybral jsem ji proto, že polenka vystoupí 20. července po dlouhých 48 letech, teprve podruhé ve své hudební kariéře v Praze. Konkrétně v Kongresovém centru. Do našeho hlavního města přijede po koncertních zastávkách napříč Spojenými státy, Evropou a Asií. 10 dní po pražském koncertě oslaví Paul Anka 73. narozeniny, ale vitalita mu rozhodně nechybí a jeho koncerty nejsou jen vzpomínáním na zašlou slávu. To mi nakonec potvrdil i můj dlouholetý spolupracovník, spoluautor tohoto pořadu Honza Adam, který viděl Enku v koncert před 3 lety ve vyprodané vídeňské městské hale. A proto si nenechám vystoupení Paula Anky ujít. Vždyť jsem viděl i jeho první pražský koncert v roce 1966, kdy přijel jako jedna z prvních velkých světových hvězd poprvé do Prahy. Vystupoval v někdejší Juldě Fuldě, jak se říkalo tehdy Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, ve sportovní hale dnešního pražského výstaviště.

Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Anku k jeho následné životní cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny, Ty jsi mým osudem, z roku 1958. Vy ale uslyšíte tak, jak ji Paul Anka naspíval s odstupem 40 let v duetu s americkou černošskou zpěvačkou, herečkou a skladatelkou Patti LaBelle.

Takatové rozfrázování samohlásek, ostré přechody z normálního hlasu do hlavového rejstříku, práce s polohlasem a další ozdůbky, které začal Paul Anka jako jeden z prvních při interpretaci svých písní používat, ovlivnilo spoustu zpěváků. A v první polovině 60. let jsem je používal také já, velký fanoušek Paula Anky. V roce 1980 naspíval Karel Černoch doslova skvostně za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu velký hit Paula Anky z roku 1959 Put your head on my shoulder, polož si hlavu na mé rameno. S českým textem Eduarda Krečmara se píseň jmenuje Dej mi svou ruku prázdnou.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích. Kromě angličtiny, také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a v televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, ty a já, který naspíval s francouzskou chansonnierkou Mireille Mathieu. Někde jsem četl v nějakém bulváru, že se jí dokonce pokusil svést. No, naši by asi napsali, že to mezi nimi zajiskřilo. Ale primárně duet francouzských autorů Ty a já vám teď zaspívají s českým textem Zdeňka Borovce, Jitka Zelenková a Felix Slováček.

Začátkem 60. let, kdy mu bylo 20, si Paul Anka uvědomil, že nechce a nemůže být navždy idolem teenagerů. Začal se tedy postupně orientovat i na starší publikum a nikdy nebalzamoval svou hudbu, hlas ani chování do jakéhosi věčného zájezdového mauzolea. Složitý a tradiční hudební projev, jehož základem je swing, lze stále obměňovat a modernizovat a Paul Anka se v této oblasti dobře vyzná. Před 9 lety dokonce vydal album Rock Swings. Rock swinguje, na které naspíval ve swingových úpravách hity z repertoáru skupin, jakými jsou Van Halen, Oasis, R.E.M., Nirvana, Pet Shop Boys, Soundgarden, nebo písně z repertoáru Michaela Jacksona, Erika Claptona a Lionela Richieho. Já vám z tohoto alba nabídnu Ankovu verzi písně Eye of the Tiger, Tygří oko, kterou pro film Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem nahrála americká rocková skupina Survivor. Tenhle hit vznikl na osobní objednávku Sylvestra Stalloneho, když se mu do třetího filmu o životních osudech boxera Rockyho Balboy nepodařilo získat vyhlédnutou nahrávku britské skupiny Queen, Paul Anka a Eye of the Tiger.

Album Rock Swings sklidil Paul Anka takový úspěch, že ho pořadatelé pozvali na jazzový festival v Montreux, podle Guinnessovy knihy rekordů vůbec největší jazzový festival na světě, který se koná pravidelně od roku 1980. Záznam Enkova koncertu na tomto festivalu vyšel na DVD a Paul Anka během vystoupení zaspíval i dokonce kultovní hit americké rockové skupiny Nirvana Smells Like Teen Spirit. Voní to mladým duchem. Skupina Nirvana s Kurtem Cobainem z písní bodovala ve světových hitparádách na sklonku roku 1991 a Paul Anka ji naspíval na své album Rock Swings, které vyšlo o 13 let později.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Ze dvou manželství má Paul Anka 5 dcer a jednoho syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Alicia, Amelia a Anthea. Posledně jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu. S otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu. A byla to právě Anthea, která s otcem před 16 lety za výdatné vokální pomoci Barryho Gibba z tria Bee Gees naspívala duet Do I Love You? Miluji tě. Z písničky se sice žádný velký hit nestal, ale Paul Anka jí věří natolik, že když loni vydával album duetů, nahráli znovu, tentokrát s countryovou divou Dolly Parton. Beyond the shadow of a doubt,

Paul Anka a Dolly Parton z balady Crazy, bláznivý, kterou složil countryový bard Willie Nelson, udělala v roce 1962 velký hit zpěvačka Patsy Cline, která ve 30 letech zahynula při leteckém neštěstí. Jako ostatně mnoho hvězd hudebního světa, které vyměnili své zájezdové autobusy za letadlo. Píseň Crazy se světově dočkala bezmála 400 verzí, z nichž bych zmínil alespoň ty v podání Lindy Ronstadt, Julia Iglesiase, Kennyho Rogerse, Johnnyho Cashe nebo našich zpěváků Jitky Zelenkové a Karla Bláhy. Autor písně Willie Nelson ji v průběhu své pěvecké kariéry nahrál hned několikrát. Naposledy loni a právě v duetu s Paulem Ankou. A protože okouzlila i mne, naspíval jsem ji před 3 roky na album Sentiment s textem Pavla Vrby a pod názvem Bláznem zdám se.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme d'habitude, jako obvykle, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallyday je největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně, nazvaná My Way, můj způsob, nebo také moje cesta, vznikla o 2 roky později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Ten vždycky snil o tom, že si s modrookým Frankem jednou zaspívá. Když ale 14. května roku 1998 odešel Frank Sinatra navěky do muzikantského nebe, Paul Anka se s tímto snem musel rozloučit. Prý se ho ale Sinatrově dceři Týně a ostatním Sinatrovým dětem zželelo a dovolili mu, aby se do nahrávky jejich otce vespíval posmrtně. Tuhle nahrávku jsem vám během našich hudebních setkání pustil už několikrát. Dnes proto píseň My Way uslyšíte v podání Paula Anky a Johna Bon Joviho, solisty mé oblíbené rockové skupiny Bon Jovi. Oba stejně jako Sinatra, pochopitelně v závěru písně zpívají I did it my way. Dělal jsem to po svém.

0: Písně Paula Anky, které jim složil tak říkajíc na tělo, měli či mají v repertoáru Connie Francis, Buddy Holly, Andy Williams, Elvis Presley, Barbara Streisand, Celine Dion, Engelbert Humperdinck, Sammy Davis Jr. nebo Tom Jones. V roce 2009, krátce po smrti krále popu Michaela Jacksona, vyšla jako první z Jacksonova hudebního odkazu píseň This Is It, to je ono, která dala název i jeho chystanému a nikdy neuskutečněnému turné. Krátce po vydání této písně se ozval správcům Jacksonovy hudební pozůstalosti Paul Anka s tím, že Michael Jackson není jediným autorem této písně. Dokázal, že skladbu složili společně už v roce 1983 a dali jí název I Never Heard, to jsem nikdy neslyšel. Jacksonův management Paulu Ankovi okamžitě přislíbil polovinu ze zisku, který prodej nahrávky přinese. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Doktor Mandelbaum byl teprve 2 roky po absolvování právnické fakulty, ale jeho manželka si, jak se zdálo, myslela, že z advokátní kanceláří je zaručeně spjato okamžité bohatství. Potřebujeme novou jídelnu, potřebujeme nový kuchyňský stůl, potřebujeme novou televizi. Dobrá, povídá její manžel, již brzy se dočkáš nového nábytku. Opravdu? Co se stalo? Dnes přišel do mé kanceláře bohatý klient, který se chce dát rozvést se svou manželkou. Takže jen co rozvrátím jeho domácnost, můžeš vybavit tu naší.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek z našeho hudebního setkání všechno. Na závěr si poslechneme duet s příznačným názvem It's Hard to Say Goodbye. Je těžké se rozloučit, který uslyšíte v podání 2 Kanaďanů, Celine Dion a autora písně Paula Anky.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: A jestli pak takhle v poradně maminky znáte jméno pana profesora Švejcara?
1: Známe, protože on, co jsem se doslechla, tak vydal hodně publikací a mám kamarádku, která chodí do poradny k paní doktorce, která jede metodou podle pana doktora Švejcara. A zase naše paní doktorka, ta jede podle jiného pana doktora.
0: A v čem je ten rozdíl?
1: No, já nevím, v čem ten rozdíl je, ale myslím si, že on má takový ty metody lepší, že ty děti jsou takový a já nevím, jak bych to řekla.
0: Jako pan profesor Švejcar?
1: No, pan profesor Švejcar, že jede takovým tím lepším tempem, myslím si, no.
0: To se týká zřejmě toho jídla, složení jídla, že jo, pro ta miminka?
1: Ano, no, on už doporučuje třeba od těch 3 měsíců ty polívčičky a tohle to. To naše doktorka zase třeba až od půl roka, jo, ovoce taky až od půl roka, no a ten už jako jede ty přesní dávky a všechno.
0: A co si myslíte, že těm dětem líp prospívá?
1: Já si myslím spíš, že ten pan profesor Švejcar tedy.
2: Tenhle rozhovor v dětské poradně byl zcela náhodný a spontánní a přiznávám, že mě samotnou překvapil. Maminky, ještě velmi mladá děvčata, nejen znali jméno pana profesora Švejcara, ale dokonce v základu věděli, o co stále usiluje. Dokonce jeho metody přijímali a dávali jim přednost před, řekněme, jinými lékařskými názory. To by mělo být pro pana profesora velkým zadostiučiněním. Jak jsem ho však poznala, tak se asi usměje a pomyslí si, že jediným zadostiučiněním může pro něho být jen to, když u nás a vůbec všude bude co nejvíce spokojených žen a co nejvíce zdravých a šťastných dětí. Pan profesor doktor Josef Švejcar, to je už dlouho pojem. V dobách, kdy se to ještě nenosilo, probojovával nejpřirozenější dětskou výživu, mateřské mléko. Nesouhlasil s uspěchaným životem zaměstnaných matek, dokazoval, že dítě je hned zpočátku skutečným člověkem, toužícím po bezpečí mámy na náručí a nikoli po chladu jeslí. A že i ty nejprvnější zážitky se člověku pevně zapisují do duše. V této podobě ho známe a známe ho i jako věčného obránce a ochránce žen. V dnešním pořadu se s ním však vrátíme bezmála o 100 let zpátky. Pan profesor bude vzpomínat na dětství, na studia, na vojnu a na přátele. Zní to jako naprostý výmysl, avšak pan profesor Švejcar se skutečně narodil ještě v minulém století.
3: Když mám mluvit o sobě při této příležitosti mých 95. narozenin, no tak musím opravdu říct, že za tu celou dobu, co jsem na světě, tak se velice mnoho změnilo. Když já jsem ještě, řekněme, ve své mládí, kdy můj otec dělal lékařskou praxi v Praze na Letné, když jsme po Praze jezdili na saních, tady bylo to jezdit kočárem, můj otec byl lékař, jezdil tenkrát do Břevnova na Tenku, to všechno byly oddělené vesnice vlastně, kde jsme bydleli tam, kde dneska končí tunel letenský a tam končila taky Praha. Až tam dál to byly všude pole, tam, kde byla, řekněme dneska, tam, kde je hřiště Sparta, tak tam byla pole jedině a tam jsme mezi poli jezdili a potom za první války, tak tam byly postaveny baráky dřevěné, kde můj otec byl lékařem a tam léčil vojáky, kteří sem přicházeli. Byli to skutečně vojáci nejrůznější, jak rakouští, tak tady uherští vojáci. Můj otec byl náramně rozčílen z toho, když se ptal, tak jaký jsi národnosti, no. Jsem Slovák, Maďar. Tak co jsi, Slovák nebo jsi Maďar? Slovák, Maďar. To bylo jako dneska žila v Americe. Maďaři tenkrát vytvořili tu představu, že všichni, kdo obývají v Uhrách, jsou Maďaři a tady byli Slovák, Maďar. To bylo něco, čemu jsme tenkrát nemohli porozumět. Opravdu Praha vypadala docela jinak a končila vlastně tam někde ještě před Hradčany. No ale potom, když já jsem už v roce 1915 vstupoval na univerzitu, tedy, tak každý si představuje, že jsem vstupoval na Karlovu univerzitu. Ne, to nebyla Karlova univerzita. To byla univerzita Karolo Ferdinandea. Čili to byla univerzita ještě složená ze dvou částí, ze Karlovy, která byla česká, to byla tam původně, kde byl mistr Campanus, že ano, a ta druhá byla Ferdinandia, čili založena králem Ferdinandem prvním, který sem přivedl jezuity, to byla jezuitská, katolická. A já jsem dokonce chodil na akademické gymnázium, které bylo součástí této Ferdinandia, poněvadž to byla přípravka na tu jezuitskou univerzitu. A když já jsem vstoupil tenkrát na půdu Karolína, no to vypadalo docela jinak, než dnes je. Především jsme měli kvesturu, kde jsme platili kolejné, až bylo nutno platit kolejné za studium, to se platilo. Ano, a to jsme měli kvesturu společnou s německou univerzitou. No a tedy to kolejné, to bylo taky zvláštní, to byl takový zvyk, že když můj otec byl lékař, tak mohl jsem žádat za slevu kolejního na polovičku. Ovšem, musel jsem vždycky každý semestr udělat dvě zkoušky a ty musely být výtečný. Jinak jsem o to přišel. O mně se to podařilo, tímhletím to bylo dobré. Každý rok se měnil lektor a musel být imatrikulační přednášku, kde tedy se rozdávali potom vysvědčení, že byl zapsán, tedy imatrikulován. A přitom to bylo v té aule, která dneska je jaksi je jako aula, ale byla mnohem menší. Byla na polovičku zmenšena a to pódium, to bylo na druhém konci proti tomu, kde stojí to pódium dneska. To se tam nikdy nevyšli ti studenti, že to museli být vedle taky ještě v těch předsíních. Takže to bylo takové vlastně dost dobrovolné, kdo tam šel, poněvadž se tam stejně všichni nevešli. No a potom ovšem byl jsem přerušen ve svých studiích válkou. První světová válka, no to byla válka, kterou si těžko dovede někdo představit. To byla válka, při které skutečně Rakousko nesmírně trpělo, poněvadž bylo chudé. Výživu to vlastně dělali Uhry. Tam bylo největší množství produktů zemědělských, to byla taková obilní část toho Rakouska, tam byla taky spousta dobytka. V Maďarsku byl naprostý dostatek všeho, kdežto v Rakousku byla strašná bída, kde jsme opravdu neměli nic. Když jsem potom přišel na jaře v roce 1919 jako voják na Slovensko, tak jsem žasnul, až tam bylo všecko. První, co bylo, že jsem se dostal do Dunajské Stredy, které se tenkrát říkalo Slovenský Jeruzalém, protože tam byl téměř výhradně židovské obyvatelstvo. Tam bylo asi 7 synagog. Jinak tam byla už teda naše posádka a tak měla s těmi tamními osedlíky židovskými měla velké spory, poněvadž oni jim střídali prasata, aby se tím krmili, na čestých přicházeli s těmi různými stížnostmi na velitele té posádky. To byl modlenský Slovák, který tam byl velice dobrý člověk, později můj veliký přítel skutečně, tak to dokazovali naši vojáci, že to byly divoký prasata, který střídají a že tady neměli s tím letím co dělat. No pak v noci jsem jezdil, poněvadž jsem musel jezdit i tedy k našim hlídkám, které jsme měli na břehu Dunaje, což bylo v jedné době velmi obtížné, poněvadž tenkrát tam byla hráz, která šla od Bratislava až Budapešti, poněvadž když se rozvodnil Dunaj, tak chránila ty kraje, které byly za tou hrází. Ovšem, za naší přítomnosti tenkrát se ta hráz protrhla a Dunaj se převalil tam do těch lesů, které byly tam kolem. My jsme jezdili těmi lesy na lodičkách k našim strážím na té hrázi. Trhali jsme maliny z těch lodiček, že ano, a tak kromě toho jsme chytali ryby, než jsme se dostali tam. No a potom na té hrázi jsme museli dávat velmi pozor, protože na druhé straně byly maďarské hlídky, jak jsme nás viděli, tak střídali. Maďaři, kteří tam byli, ty byli jaksi samozřejmě proti nám, Čechům, a tenkrát to bylo zrovna v tom Gabčíkovu, jak se to dneska jmenuje. Tenkrát se to jmenovalo Brž. A v tom Brži tenkrát jsem taky nějaký čas bydlel a tam byl zvěrolékař Maďar, jmenoval se Čenkej Lajoš, Čenkej to znamená, že byl šlechtic. A jeho manželka byla Polka. A tam mě vyložila tedy hned, že jako oni jsou na tom lepší z Maďary než lidi, až mají šlechtu a my ji nemáme. To říkala právě, jak ten poměr Poláků a Maďarů je mnohem lepší. Ten byl na podkladě těch různých příbuzenských svazků se šlechtou mezi Polskou a Maďarskou. Potom, když jsem přišel do Bratislavy, já jsem se rozhodl, že zůstanu tam a že svoje studia, které jsem začal v Praze, že dokončím tam, poněvadž tam byly daleko větší možnosti. V Praze se nahrnuli všichni vojáci, kteří nemohli studovat, tak se vrátili a teď dostudovali a Pražská univerzita byla přeplněna. A já jsem tam i hned dostal místo na dětské klinice u profesora Bydlíka jako demonstrátor a potom vědecká pomocná síla a ten postup byl mnohem rychlejší. Tohle to je, řekněme, velká výhoda, která do dneška Slovensko proti České republice, že je tam lidí míň. Tam jsme se všichni znali a ty možnosti pro každého jednotlivce byly vyšší. Tohle to by si měli uvědomit Slováci dnes, protože skutečně je to tak, tam je přehled o lidech. A tím, když je rovnoprávný Slovensko s Českou republikou, tak v tom momentě jsou Slováci ve velikých výhodě, poněvadž tam každý jednotlivec má větší možnosti, než v České republice. Menší počet je ne nevýhodou, ale výhodou velikou pro osobní postup. A je možno taky se znát. Já se pamatuju, když tam bylo první slovenské představení, to je původně divadlo, které bylo v Bratislavě, bylo maďarské. Pak tam hráli jednou týdně různí ochotníci, kteří tam přicházeli, než se tam zřídilo slovenské národní divadlo. Tenkrát tam byl Milan Svoboda, tam byl ředitel činohry a ten tam uspořádal první slovenské představení, to byla Mona Vana, Mátrlinkova, tak tam hra zrovna jedině Hana Melíčková jako jediná Slovenka i ostatní byli Češi, kteří se museli to naučit slovensky, aby to bylo. Takže takovým způsobem se to pomaloučko tam vyvíjelo. Poněvadž skutečně musím říct, že ten postup Slováku na poli umění byl ohromný a naprosto nečekaný. Skupiny herecké, které na Slovensku vznikaly, jmenovitě Stodola byl takovým výborným dramatikem, nebo Gregor Tájovský, že ano, ty šli velice rychle. A tenkrát to bylo tedy pro mě velice krásné a zajímavé celé to Slovensko sledovat. Já jsem tedy slovenský tenkrát uměl naprosto dokonale, protože jsem znal celou slovenskou literaturu a některé věci jako Ivana Kraska jsem hrozně miloval. Tak jsem potom s ním obydlel v jednom domě na Dostojevského radě a byl jsem rodinným lékařem. Jo. A vedle nás bydlel Hodža a Šrobár, ten byl jaksi můj kolega na univerzitě, když přestal být ministrem. Nehledě k tomu, že můj tchán byl vlastně na ministerstvu zástupcem Šrobárovým a vlastně celé ministerstvo naše zdravotnictví organizoval on. Tak já jsem měl k tomu jaksi velice blízko. No. Jakmile jsem promoval v roce 1921, tak jsem hned dostal za rok stipendium na rok do Paříže. Právě, že jsem potřeboval studovat tuberkulózu. Tenkrát jsme měli velice mnoho tuberkulózy všude tam a tam se dalo velice mnoho udělat, protože celé zdravotnictví bylo na mnohem vyšším stupni v Uhrách než v Rakousku. Paříži, to bylo tenkrát velice výhodné, pač koruna byla vyšší než frank francouzský. Takže já jsem tam se ženou, kterou jsem se tenkrát oženil, když jsem tam jel, jsme krásně žili za 1000 korun měsíčně v Paříži. A ještě jsem si o tam tady přivez spoustu věcí, knih a tak dále. No, tam jsem viděl moderní kojenecká oddělení v Paříži. Ještě modernější se projektoval tam v Bratislavě a chtěli jsme to postavit. Neměli jsme místo, ale vedle byl starobinec, který měl velikou zahradu. A oni starobinec rušili a chtěli ho tedy vybudovat někde jinde. Profesor Blík se rozhodl, že bychom koupili tu zahradu vedle všechno a tam, že by se postavili to kojenecký pavilon. třikrát za sebou podával žádosti do Prahy, aby to stát koupil a že tam postavíme ten kojenecký pavilon. Nepřicházeli žádný odpověď. Půl roku nic, třikrát nic, vůbec ne. Nakonec město Bratislava Berlíkovi položilo otázku, do 14 dnů to buď to koupíte, anebo to rozparcelujeme na domy. Profesor Berlík to koupil na sebe. Dostal strašný nos. Pak to prodal tedy státu, že ano, to bylo tady něco, to jsme takovýhle věci, jsme tam byli nuceni provádět, my jsme dělali. Poněvadž to nebylo jako teď, kdy si pořád čeká, co kde nějaký stát nám udělá. Ne, my jsme šli sami.

No, já musím říct, že skutečně ten duch, který jsme my tam přinesli do Bratislavy, jmenovitě profesor Hynek a profesor Brlík, to byl úžasný duch pro to oživení, tam jsme našli podmínky pro to. No, profesor Brlík, toho jsem znal už z Prahy. A on byl v Praze v dětské nemocnici, docentem tehdy. No, musím říct, že to byl vlastně první takový skutečně pediatr. Já jsem měl ten sklon k dětskému lékařství už od začátku, kdy jsem od profesora Babáka začal sledovat vývojovou medicínu lékařskou, chci spíš vývojovou biologii. Začal jsem to s pakovilkama, žádná, potom jsem šel dál, teda od hmyzu jsem šel dál až na člověka. A ty pakovilky mě získali pro pediatry. Je to divný, ale je to tak. Tam jsem teda u něho nasal veliký porozumění, během jednoho roku jsem byl vědeckou sílou pracovní, poněvadž to jsem měl nejenom práci klinickou, ale také práci laboratorní, protože všechno laboratoř jsem dělal já sám. No a tam jsem se potom taky po cestě do Paříže a potom pobytu tam, kde jsem získal velice mnoho, to jsem vlastně francouzskou pediatrii jsem přinesl sem k nám, tak to nejdůležitější věc, to bylo očkování proti tuberkulóze. Poněvadž se nám podařilo zařídit všeobecné očkování proti tuberkulóze. A potom dětská tuberkulóze nebyla. Já jsem potom přešel spíš tedy na výživu kojeneckou. A to tenkrát ještě u mě byl na doškolení Ivan Hálek, syn Vítězslava Hálka, který byl potom primářem v Čace, nejdřív pracoval v té bídně na Čaci, která tam byla a kam my jsme jezdili přednášet. A sice ve spolupráci s Petrem Jilemnickým, který tam byl, tak já jsem tam moc rád jezdil přednášet skutečně, protože ta dychtivost tam proto byla veliká. No a tam jsme taky uspořádali první takový doškolovací kurz tuberkulózy, nebo z dětské. No a to byly věci, které potom vedly mě k habilitaci. Takže 29. jsem se tam habilitoval. Byl jsem jaksi prvním docentem tam v dětském, ještě s druhým Slovákem, ale na to nemám dobré vzpomínky. To byl potom divoký Hlinkovec, ačkoliv vlastně jeho otec byl Čech. A potom, když jsem přišel do Prahy, tak to jsme skutečně byli velice zklamáni z toho. Poněvadž my jsme z té bratislavské kliniky a vůbec medicíny jsme byli daleko před Prahou. Takže tady jsme teprve přinášeli věci, které jsme my tam se naučili dělat a tak dále. Ty jsme těžce tady u nás prosazovali. To bylo velice těžké. Až ta tupost a nehnutost byla přímo fantastická. To bylo nepředstavitelné. Tedy to bylo i na fakultě. No, já jsem sem přišel v roce 1930, poprvé ke konci. No a potom ovšem v 38. už tedy začala válka, že ano. A pak bylo to obsazení. No to nebylo pěkný samozřejmě. No pro mě ten návrat do Prahy byl něčím naprosto zvláštní. Jednak tedy jsem se dostal do svého okolí a my jsme už měli tenkrát děti a chtěli jsme, aby děti byly vychovávány v české kultuře.

0: když jsme byli obsazeni 15. března, tak na to potom přišel do Prahy se u nás hlásit doktor Maj, nyní je profesor Herman Maj. My jsme nevěděli, že on vlastně přišel do Prahy s armádou, která obsadila Prahu. To jsme nevěděli. On přišel k nám jako jmenovaný tedy vládní komisař pro vedení německé kliniky. Přišel se představit profesoru Brdlíkovi na dětský nemocnici, pak ke mně na ty první dětské klinice. Krásně se k nám choval, žádal o podporu, o spolupráci, ale potom asi za 3/4 roku se hlásil do pole, že se na to nemůže dívat, co se děje u nás z Čechy. Já jsem se s ním setkal potom až po válce. Po válce hned v srpnu dostal jsem od něho krásný dopis, kde psal jaksi, že nikdy nemůže zapomenout, že teda se dává k dispozici a že nám pomůže ve všem, co bychom chtěli, taky pomohl, poněvadž jeho manželka dělala léčebný tělocvik dětský a moje dcera s tím začínala, ale neměla žádný možnosti. No a všecko ji obstarala. A potom, co jsem se dále dozvěděl, on za války potom odešel do Lambaryny k Albertu Schweitzerovi. A tam nejdřív byl s ním, pracoval a potom, když Švajcar zemřel, tak on tam zůstal ještě asi 2 roky v Lambaryně. Teda tím se ukázal opravdu za neobyčejně cenný člověk, jako čestný člen pediatrické společnosti německé, tak jezdím na ty kongresy. To jsme tenkrát měli v Düsseldorfu a to bylo na jeho počest, kdy mu bylo 80. Mně bylo 85 tehdy. A ty ho tam oslavovali, seděli jsme o stolu a on říkal, vy myslíte, že já jsem nejstarší. A já nejsem. Tady Švejcar vedle je o 5 let starší. A je můj nejstarší přítel ze všech tady, jak tu jste. Takže skutečně vidět, že i za velmi těžkých válečných poměrů se můžou vyvinout svazky, které jsou velice dobrý a které jsou užitečný. Záleží na těch lidech jednotlivých, jaký jsou a co jsou. Víte. A to je věc, kterou si jak musíme nést do budoucnosti. Ještě jsem zvolen členem Akademie Leopoldína, která je tedy jako nejstarší na světě přírodovědeckou společností. 2/3 jsou německy mluvící a 1/3 jsou různých národů. Patří mezi ně. A musím říct, že ti lidé, s kterými se tam setkal, to jsou vynikající lidé, skutečně takový filozof, jinější filozof, je to akademie, takový, který jaksi po stránce přírodní filozofie to mu dává veliký podklad, je profesor Weizsäcker, což je bratr prezidenta nynější Německé republiky. Každý druhý rok se tam scházíme vždycky na velkých kongresech, které jsou, musím říct, velice krásné. V roce 1937, když byl v Praze sjezd Německé pediatrické společnosti, tak tenkrát ještě mladý Guido van Kony, tedy profesor Zürichské, s ním mě seznámil tehdejší šéf pražský německý dětský kliniky profesor Fischer. A tato známost tam mě zůstal na celý život. Teďka dotazuje s jeho synem. A to byli 4, já jsem byl 5. Že ano, to byl právě Guido van Kony, s kterým jsem se setkal tam a velice brzo na to ještě v Ženevě. A později mě pozval profesor Arvid Wallgren do Stockholmu, to byl další neobyčejně dobrý, krásný přítel. Potom profesor Holt v New Yorku a profesor Robert de Bré v Paříži. To jsme pořád skutečně drželi ve velkým svazku. Od Holta jsem se naučil velice mnoho. I to on měl takový, on vždycky říkal, nepoznám nikoho, dokud nepoznám jeho ženu. Protože ta ho teprve udělá. On byl veliký ctitel mé ženy. Vážil si, my jsme jednou seděli tenkrát na rysech společně, tenkrát jsme vystupovali na rysy v tom výstupu, který se dělá vždycky v srpnu. On byl na Slovensku tenkrát a říká, she has stars in her eyes. Ona má hvězdy ve svých očích. Vždycky tady jsme potom zůstali takový přátelé a věděl jsem, on měl 4 děti, ani jedno nebylo jejich. to bylo všechno přejatý dětí odinut, a jeho manželka byla taková plná z temperamentu a velice, velice živá, a ta dovedla jaksi celou tu rodinu udržovat pohromadě, přestože nebyli vlastně žádní sourozenci. A to jsem se od něho naučil a myslím, že měl pravdu, opravdu. Teda, že skutečně muž musí být dotvořen ženou, ponieważ ona musí to, co on dělá a to, co on vymýšlí a to, co snaží, ona musí tomu dodávat ten citový základ. Jenom potom je to zaručeno, že to bude k dobrému, ponieważ ona mu ukáže tu cestu, kterou má jít a která je opravdu pro něj cena.
1: Narozeniny pana profesora Švejcara jsou tak hezky ověnčeny dvěma svátky. Svátkem matek, ten byl 10. května, a Mezinárodním dnem dětí 1. června. V každém z těch slov děti a matky, ženy, se pro něho skrývá dílek radosti, protože se už mnohé z toho, co prosazuje, podařilo vsadit do života, ale i dílek hořkosti. Za to, co se dosud nedaří. Říkal mi, jak se těší na setkání a po vyprávění se skupinou středoškolských studentů a učňů od Aše. Napsali mu milý dopis, všichni se tam podepsali, spousta podpisů namačkaných po všech rozích, a prosí ho o besedu. A jakéže bude téma slíbeného povídání starého pána s mladíčkými chlapci a dívkami? Inu, bude to láska, cit, důvěra v život. A nejkrásnější na tom prý je, že právě o tomhle si dnes chtějí ti mladí lidé povídat. To je přece, řekl pan profesor, veliká naděje naší doby, že? Ráda se mu dala za pravdu.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Legendární pistolnická balada Marty Robinse El Paso s Michalem Tučným a Tomášem Linkou. V minulé dvoreně jsme jen tak letmo nakoukli do jeho nového dvoucedečkového projektu 40 odstínů country a připomněli si jeho tažení s partami White Stars, Greenhorns, Fešáky i Cadillacem. A dnes je tady Tomáš konečně se svou přímou linkou.

Co se stane, když tě zítra nepotkám, meditoval Tomáš Linka, přesně podle vzoru country superhvězdy 90. let Garta Brookse, společně s dokonale vlastní přímou linkou, v níž se tehdy v roce 2003 sešli ex-Greenhorni s elitními muzikanty v čele se steel kytaristou Jiřím Zimou. O 9 let později, při jednom z mnoha obnovených zastavení s Fešáky, si Tomáš vybral tequilové svítání z nejslavnější části katalogu kalifornských Eagles.

Hodně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že mě skázáře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

Přesně podle návodu Bobby Béra a textu Michala Bukoviče vás ulicemi města Baltimore provedl vráť a vyskočil z taxmeny Jaroslava Čvančary. Tenhle pikující benžista se o tuhle partu výborně stará už od dob, kdy stoupili na naši scénu pod firmou Stonewall Jackson a svého času excelentně modeloval i bluegrassovou klasiku Balada o Jet Clampettovi.

hvězdy zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty penčo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Vráťa vyskočil z Benže Miroslava Čvančary, který oslaví v pátek 20. listopadu 67. a hitparádově nejslavnější kousek legendární party Flanders Cracks, balada o Jet Clampettovi. Podle nejnovějších zpráv se taxmeni chystají co nevidět do nahrávacího studia, takže stále platí stejně jako před 20 lety, jedu dál.

Do času o celých 630 let vzdálenějších než před chvílí taxmeni nás právě zavedl další jubilant nadcházejícího týdne. V polovině 50. let snad nikým neohrozitelná swingová hvězda, bratranec filmové herečky Jaroslavy Adamové, Richard Adam, který právě dnes slaví 85. K jeho nezapomenutelným kouskům patří nejen páni kluci ze zpěvníku Doris Dayové, ale i televizní Měsíc ve víně z roku 1957.

0: a mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na moudu.

Stejně jako minule, i v dnešním zastavení ve dvoraně vokálních skupin budou našimi hosty sbory, které na své úspěšné koncertní i gramofonové cestě pozbíral a opustil Vaughn Monroe. Písničkou Tři sestřičky, Three Little Sisters z roku 1942 se připomněla dávno zapomenutá parta Four Wees, která se tu jen tak myhla. Po ní přišly Lee Sisters a Norton Sisters a v roce 1946 opět čtyři dámy pod firmou měsíčního holky Moon Maids. Tady jsou s Vaughn Monroem westernově zahalené do modrých stínů nad stezkou Blue Shadows on the Trail.

Rudé růže pro smutnou paní, Red Roses for a Blue Lady. Světový evergreen, který v roce 1949 proslavila nahrávka Von Manrova za pomoci další, tentokrát z elitně pánské vokální formace Moon Man. Oba sbory se pak společně sešly v nahrávacím studiu v závěru jeho velké sklizně. V roce 1951 s ním naspívali lidovku On Top of All Smoky, tedy Už koníček pátí.

Juan Monroe se svým orchestrem a vokálními skupinami Moon Maids a Moon Men, tak jak na sklonku svých více než desetiletých swingových žní, nahráli Evergreen On Top of All Smoky.

Country klasika, mým hrdinou byl vždycky cowboy, jako letmá vzpomínka na Pavla Brimera, který odešel do věčných lovišť 15. září letošního roku. V roce 1967 zakládal skupinu Greenies, která později válčila jako Bluegrass Hoppers a pak se proměnila v neúnavné fešáky. A díky Pavlu Brimerovi nad nimi stále svítí hvězda country on.

Na závěr dnešní dvorany jsme se vrátili k Tomáši Linkovi. Jeho nový projekt 40 odstínů country přináší na dvou CDčkách zcela v duchu názvu celkem 40 nahrávek. 35 z nich už dávno dobře znáte a pětku tvoří čerstvé novinky. Ta, kterou jste právě slyšeli, se jmenuje Obraz a teď si dáme ještě jasnou volbu. Tomáš Linka a Přímá linka.

Tomáš Linka, jeho supernová jasná volba na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. A přiznám se, že dneska nebudu zcela nestranný, protože já patřím těm, kdo žijí ve psí smyčce a pes pro můj vlastní život hodně znamená. Pro člověka se zdravotním postižením ovšem pes neznamená jenom radost, ale taky nezanedbatelnou pomoc. Aby ji opravdu uměl poskytovat, tak o to se také stará ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Help Pes, paní Zuzana Daušová. Vás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na psi určitě v našem povídání dojde, jak by taky ne. Mě ale bude napřed zajímat, jaká vlastně cestička vás osobně ke zvířátkům dovedla. Ovšem začneme s tím až po písni.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení HelpFest paní Zuzana Daušová. Tak začneme samozřejmě jako vždy vyprávění, vaše tedy vyprávění od dětství. Já předpokládám, že se hemžilo pejsky. Je to tak?
2: Nehemžilo se pejsky.
1: Ne, vůbec ne.
2: Vůbec se nehemžilo pejsky. Já pocházím z takový trošku střelení do uměleckého rodiny. Takže spíš v tom úplně malém dětství to bylo takový jako natáčení filmů.
1: Vážně?
2: Chození do baletu a nucení sedění u klavíru.
1: Počkejte, natáčení filmů, vy jste hrála v nějakém filmu?
2: No, takový mini roličky. Ježišmarja.
1: Jako dětský roličky?
2: No, takový mini dětský roličky. A byla jsem hodně drzá, takže si mě oblíbili ty producenti, tak jako jsem tak šla z těch malých roliček. Pak měla být nějaká velká role, to mělo být v koprodukci se západním Německem tehdy, tak to nevyšlo. Ale já jsem tak nějak jako inklinovala k těm zvířatům, takže když mě bylo 6 let, tak babička zachránila kocoura, který byl ve sklepě u nás, žila jsem, byla vinohraděčka na Vinohradech a přes leto tam tak jako žil a na zimu chtěli otrávit, takže babička ho vzala na jednu noc domů, samozřejmě kocour u nás zůstal celý život. No a když jsem byla trošku starší, tak už jsem začala venčit a na procházky chodit se psem a si do širokého dalekého okolí. Z toho kocoura jsem furt chtěla dělat psa, že jsem ho začala v jeho asi 7 letech, 5 letech, jsem ho začala tahat na procházku ven na kšírkách. Kocour vždycky vyběh na nejbližší strom. Maminka v té době dělala v hospodě, tak mě všichni znali, že? Tak se vždycky nachytal nějaký chlap, jako, jak jsem plakala pod tím stromem, že kocour mi tam utek. Tak vždycky hajza někoho pokousal a poškrábal, že ho sundával. No, až jsem se dopracovala ve 13 letech, už to doma vzdali. A maminka mi koupila mýho prvního psa německého ovčáka. To je takový moje srdcový plemeno.
1: Jak pak se jmenoval ten první pejsek?
2: Tedy, ten první tomu kocouru jsem dala jméno Fisibulus. Proč jsem
1: prosím?
2: Dala... Fisibulus. Ano, proč jsem mu dala v 6 letech jméno Fisibulus, nevím, ani já, neví to nikdo.
1: To už asi těžko se dopátráte. Víte?
2: To těžko.
1: Fisibulus.
2: Jako, a tenkrát asi nebyly ani takový nějaký jako seriály a to, že by to dítě mohlo mít z něčeho. Nevím, jak mi to jméno napadlo. No a s tím jsem začala chodit na cvičák, když mu bylo na celý rok. Nejdřív mě to strašně nebavilo, protože jsme bydleli na Vinohradech. Já jsem od úplného útlýho dětství jsem noční tvor, takže pro mě vstávání do školy a takový to bylo prostě strašný. Takže já jsem ještě k tomu sobotu musela vstávat na cvičák a jezdila jsem až vlastně na chodov. Teď samozřejmě ten pes, jak jsme začali cvičit asi ve 3/4 roce, tak byl docela takový drzej, sebevědomý pes. Tak samozřejmě se mu to nelíbilo, že? Takže když tam dřív byly takový ty metody, když si nelehne, tak s ním cukni, tak jsem s ním cukla, hned jsem dostala ránu košíkem, že jo. Pak to bylo ne a port na aport ho pustil na volno, jsem říkal, nepustím, on se pere, on v roce serval jako blázen, tak jsem ho pustil a mu hned serval nějaký obsah, že jo, tak jsem potom zase měla zákaz ho pouštět. Tak jsem tam tak nějak chodila na ten cvičák, až tam přišla maminka prvně, vůbec se jí to nelíbilo, takže z toho cvičáku jsem odešla, začala jsem chodit potom na Žižkov, na Balkán. Tam jsem se chytla a tam už potom vlastně vznikla taková jako láska na celý život z toho, když mě bylo 18, tak jsem startovala na mistrovství mládeže a už se to rozjelo a už jsem si pořídila dalšího psa, protože ten první byl samozřejmě bez průkazu původu. Tehdy ten pes vlastně maximálně mohl na to mistrovství mládeže. Tím jsme skončili, tak už jsem si pořídila papírovýho psa, no a už se to rozjelo a už to prostě nabralo neuvěřitelný rozměry.
1: No dá se říct, že v podstatě, jak si váš život jsou pejskové od té doby, co jste si toho prvního pořídila, tak jste se nevěnovala ničemu jinému než pejsku.
2: Tak.
1: Takže si o tom nepochybně se Zuzanou Daušovou dneska ještě hodně popovídáme.

vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že se pejskové cvičí ve prospěch asistenčních a jiných služeb, je asi vesměs známo, ale asi ne všichni vědí, jaké to přináší problémy, jestli pak je to úplně jaksi normální, jaksi v každé zemi třeba, jestli máte tak tyhle ty zkušenosti a vůbec, co to přináší za komplikace třeba.
2: Tak samozřejmě, že to je normální, naopak u nás ten výcvik vlastně probíhá 10 let, před 12 lety tady byl vycvičený vlastně první asistenční pes. Vodící psy, ty jsou celku od první světové války, že když byly váleční hrdinové, váleční slepci, tak se začaly potom používat vlastně ty psy, které byly vyřazený, které přežili tu válku, tak se začaly jaký jejich další využití, tak se začaly využívat jako vodící psy.
1: A už měli nějaký speciální výcvik tehdy nebo?
2: No samozřejmě se předcvičovali se, že? Byly to většinou psy, které byly buď to působili jako záchranáři, nebo působili jako pachový práce, jako minohledači a tak dále, tak se předcvičovali potom, co s nima, takže se předcvičovali pro ty váleční hrdiny, takže ten výcvik těch vodících psů sahá daleko, ještě i před první světovou válku. Když to výcvik asistenčních psů je u nás poměrně mladý, ale ve světě samozřejmě se cvičí daleko díl ty zvířata. Já když jsem v roce 2001 zakládal tu organizaci, tak už jsem měl téměř 10letý zkušenosti s výcvikem vodících psů. A právě vlastně ze zahraničí jsem se dozvěděla, že existuje i výcvik, že se dá pomoct i jiným lidem, i jiným handicapům. Takže samozřejmě to přináší těm lidem obrovskou pomoc, protože něco je jedna, tak 50% je té praktické pomoci, kdy ten pes toho člověka, vodící pes někam dovede, odvede, ukáže mu překážky.
1: To je třeba v případě nevědomých, že?
2: To je v případě nevědomých, tak, vodící pes a asistenční pes, kdy tomu člověku otevře dveře, podá mu to, co mu upadne na zem, pomůže mu třeba vstát z postele. Ale to jsou ty speciální úkony. Signální pes třeba neslyšící mu oznámí, že někdo klepe na dveře, že mu třeba přetejká vana, nebo že mu vyplavá varná konvice. Mamince mladý, že pláče dítě ve vedlejší místnosti. Ale to je takových 50%. Druhých 50% tvoří taková ta psychická opora toho člověka. Protože každý chceme být soběstačný, že jo? Stačí chřipka, když člověk ulehne a jak vám začne být trošku líp, tak už vás štve, že vlastně vás někdo musí obskakovat. Nebo zlomená noha. Jakýkoliv omezení vlastně člověku vadí. Než to, když si vemete, že sedíte na tom vozíčku pořád, nebo že prostě nesundáte klapky z očí a nemůžete si dojít kamkoliv sám, nemůžete třeba si podat, když vám něco upadne, tak se to nemůžete podat, takže pokaždý musíte někoho k tomu volat. I když je to rodina nebo je to asistent, tak hlavně u té rodiny ten člověk má pocit, že někoho obtěžuje, že někoho otravuje. Že když je to třeba v noci, tak ho musí zbudit, nebo ten člověk přijde utáhnej z práce. Tak musí říct, hele Pepo, prosím tě, mě zase upadl mobil, podej mi ho. Když to takhle má vedle sebe parťáka 24 hodin denně, ten pes kdykoliv s radostí vyskočí a ještě s radostí to tomu člověku podá. Že? On třeba u těch dětí postižených, tam to dítě může tomu psovi vykecat veškerý problémy a ví, že on ho nepráskne. Že? On má někoho, protože děti ve svý takový rovnosti jsou hodně krutý. Takže většinou to dítě s postižením to dostává docela do sežrat v té společnosti dětský. Když to v momentě, kdy má toho psa, tak se stává zajímavější. Toho psa si můžou ty děti ostatní pohladit, třeba až když on dovolí. Když je učitelka nebo učitel dobrý, tak to dokáže zapojit vlastně, využít to ve prospěch těch ostatních dětí a to dítě získává obrovský sebevědomí. A hlavně, když přijde do školy, tak nemusí říkat učitelce nebo čekat na někoho ze spolužáků, aby mu sundal bundu, protože mu to udělá ten pes, jo? A ještě je to vlastně atraktivní. Takže je to hodně o té psychice.
1: Takhle, jak to povídáte, tak to vypadá velice příjemně, nekomplikovaně, ale je jasné, že ten výcvik sám je nesmírně obtížný a náročný a samozřejmě taky odborný. A o tom, ale nejenom o tom, si dneska ještě v tandemu se Zuzanou Daušovou popovídáme.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si o asistenčních a vodicích pejscích, o tom, jak se cvičí. Zuzana Doušová se k tomu dostala, to je zajímavé, přes kumšt vlastně taky.
2: Trošku.
1: Já jsem si přečetl taky, že jste dokonce se přátelila s významnými zpěváky, s Ivetou Simonovou, s Milanem Chladilem, jste se znala?
2: Znala se s nima spíš moje maminka.
1: Jo, takhle, aha. A že jste chodila do baletu na piano, zahrajete si ještě někdy třeba na piano?
2: Ne.
1: Už na to není čas.
2: Není na to čas a já jsem se na to ani nikdy nenaučila, jsem to uměla odpor.
1: No tak to je jasné. No, ovšem, kde jste získala opravdové mistrovství, tak to je ve výcviku právě pejsků. Jste mezinárodní mistryní Rakouska, jsem si přečetl, záchranných psů a Slovenska, sportovní kynologii, více mistryně záchranných psů a tak dále, těch mezinárodních soutěží bylo opravdu určitě hodně. Ale mě teď zajímá spíš ta mravenčí práce, jak se říká. Mimochodem, takový výcvik, jak jste to nastínila, co všecko ten pejsek potom tomu svému páničkovi může poskytnout, je úžasné. Ale měli bychom si říct, že to není samozřejmě zadarmo. Co stojí výcvik takového psa, aby dokázal tyhle ty věci?
2: Tak samozřejmě, že to není zadarmo. Není možné, aby to ty lidi dělali zadarmo, ač jsme nezisková organizace, tak mnoho lidí si představuje, když je nezisková organizace, že nemá žádný zisk.
1: No.
2: Ale je jasný, že ty lidi chodí normálně do práce, ty trenéři mají plat, protože musí se z něčeho najíst, musí platit nějaký poplatky a
1: je to,
2: bydlení.
1: Je to
2: tak,
1: hrozně dlouhá činnost určitě, že jo, kterou
2: by... Je to dlouhá činnost, to zvíře je nejdřív ve výchově, nebo se koupí starší zvíře. To zvíře musí projít testama, jak zdravotníma, tak povahovýma, protože ono to není o tom, dobrý trenér dokáže v podstatě naučit psa jakýhokoliv, cokoliv. Ale o tom to není. Ono to je o tom, že se musí vybrat zvíře, který chce s tím člověkem spolupracovat. Protože nemá smysl nutit psa, který má třeba výborný lovecký vlastnosti, které jsou absolutně nežádoucí pro tuto činnost, tak ho nutit a předělávat vlastně jeho charakter, protože stejně by to ve finále nefungovalo. Spousta lidí má takovou představu, že ty psi jsou chudáci, že projdou nějakým strašným drillem v té psí škole, protože ten výcvik v průměru trvá těch 6 až 8, 9 měsíců. Někdy rok, záleží na těch úkonech, složitosti těch úkonů, který ten pes se musí pro toho člověka naučit, a záleží samozřejmě i na tom, jak mu to rychle jde, protože je to stejně jako u dětí. Někdo vystuduje dvě vysoké školy a neví jak, přitom chodí na mejdla a občas se podívá do skript a někdo je rád, že dá učňák, že? Takže je to podobné i u těch psů.
1: Řekněte, když ten pejsek k vám přijde nebo ho uvidíte, poznáte na první pohled, že bude učenlivý? Nebo
2: někdy
1: aspoň po chvíli?
2: Někdy jo, po chvíli určitě. Jo. Po chvíli jo, většinou to víte tak do
1: týdnu. Jaký musí být základní předpoklady?
2: Základní předpoklady je vstřícnost vůči člověku, vyrovnaná povaha, nesmí tam být žádný náznak agrese, nejen vůči lidem samozřejmě, ale jen vůči ostatním psům nebo vůči ostatním zvířatům, a nesmí tam být příliš lékavost a bázlivost. Což je taky nebezpečný, protože když se metuje ten pes jde třeba vedle vozejku a teď by práskla popelnice, on by se lék a přeskočil ten vozejk a toho člověka někam strhnul, a musí tam být absence loveckého pudu. To jsou takové věci, které můžete do určitý míry ovlivnit, ale nemůžete to psa svěřit člověku, který má omezenou schopnost toho psa ovládat. Takže to jsou takový první předpoklady, pak tam musí být předpoklad zdraví, musí to zvíře být prostý dysplázie, jak kyčelních, tak loketních kloubů, musí mít zdravý ramena, kolena, páteř, musí mít zdravý oči, protože představa toho, že třeba vodící pes 5 letech oslepne a pak budou se vodit navzájem, že? Tak to by byl problém. On by to byl problém u toho asistenčního i u toho signálního psa.
1: Víte, co mě ale zaujalo, že mám skáčet tak do řeči, velice důležitá věc. Já jsem měl pořád pocit, že psi, který se dostávají k vám jaksi do vaší práce, tak že musí být mladí. To znamená, jaksi, že trénujete od útlého mládí, ale vy jste řekla, že dokonce může to být i starší pejsek, kterého začnou trénovat trenéři.
2: No, ten pejsek se začíná trénovat, ten speciální výcvik začíná v takových 10-12 měsících. Takže buď toto zvíře je do té doby ve výchově u vychovatelů, což je zase trošku problém, protože sám máte psy, tak víte velice dobře, že to, co to zvíře dostane do roka, tak už mu nikdy nikdo neveme, ale ani nikdy nikdo nedá. Takže takový ty takzvaný předvýchovy v těch rodinách, kde sice to zvíře je milovaný, ale ty lidi jsou amatéři, tak tam může nastat víc škody než užitku. A najít pejskaře, zkušený pejskaře, který už třeba ve 3 měsících u toho štěněte dokážou podchytit, i když vám ty lidi chodí na kontroly, že jo. Tak stejně, když ten člověk přijde i jednou za 14 dní, tak nemůžete podchytit to jako když ho máte 24 hodin pod kontrolou. Když ve nějakých 3 měsících zjistíte, že v tom zvířetu jsou trošku lovecký sklony, tak se to dá odnaučit, anebo to zvíře se dá zavčasu vyřadit. Když to zjistíte v roce, tak v tom zvířeti už jsou samozřejmě nějaké investice, a stejně ho vyřazujete.
3: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

pryč. Ten čas toulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek,

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno na

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak chtěl jsem původně být stylový a říkal jsem si, že si Zuzana Doušová, můj dnešní host, vybere asi někoho z klasiku českého humoru, někoho, kdo je vyložený pejskař nebo o pejscích mluví a má je rád, ale to vůbec není důležité. Samozřejmě jaksi obliba komiků a lidí, kteří vás dokážou pobavit, se tímhletím neřídí. Takže kdo je pro vás zaručená zábava?
2: Zaručená zábava a zaručená klasika je pro mě Šimek Grossman.
1: Už jaksi od útlého mládí je máte ráda?
2: Dá se říct.
1: Vy jste k ním zahořela. A co se vám na nich líbilo nejvíc?
2: Styl humoru. Styl humoru. Myslím si, že to je docela chytrý humor, inteligentní humor. V dobách za komunistů tam byl výborný podtext, na který jsme všichni čekali, že jo. Takže si myslím, že ten styl humoru, že to bylo opravdu chytrý a třeba jak jsme, když už jsme u těch zvířat, tak jak jsme chovali prase na Vinohradské třídě, prostě něco neuvěřitelného. A dokážu si to naprosto představit, protože když jsem chovala ve Vinohradském bytě, se mi sešlo 13 psů, tak si dokážu představit, co způsobí jedno prase. Myslím si, že to je podobné, jako co způsobí 13 psů.
3: Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku: máte prase? Od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Plno radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno, nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host Zuzana Doušová má za sebou opravdu bohatou kariéru vychovatelky, cvičitelky, taky vedoucí výcviku pejsků. Vy jste měla dokonce několik takových škol, psí školu Freddy a podobně, víte. Tak v současné době jste ředitelkou a vedoucí výcviku občanského sdružení Help Pes. Cvičíte ty psy osobně taky ještě pořád, nebo už jenom děláte takovou jaksi vrchní supervizorskou práci?
2: No, snažím se cvičit, protože pořád ty psy mi jsou bližší než ta administrativa. Bohužel, jak jsme se o tom bavili předtím o těch penězích, tak zhruba ta cena toho psa je kolem 200 tisíc. Je jedno, jestli to vodící nebo asistenční pes, protože ten výcvik trvá stejně dlouho. Nároky na náklady na veterinu, na tu péči, na to všechno okolo jsou naprosto stejný. Ale jenom vodící psi jsou hrazený plně státem až do výše 210 tisíc. Nevědomí na ně dostávají 800, teďko budou dostávat 400 měsíčně na výživu, zatímco na ostatní, ať už to jsou signální nebo asistenční psi, nedostane ten postižený vůbec nic. Ani na jeho pořízení, ani na jeho výživu. Takže ty peníze scháníme my. Převážná většina těch lidí, my se samozřejmě snažíme ty klienty zapojit, protože vždycky je dobrý, když ten klient ví, že třeba v jejich městě je výrobná židlí, která vyváží, která prosperuje a znají se. Oni vědí, že prostě ta rodina má maminku, která je postižená na vozejku, toho člověka vidějí, můžou si ho ohmatat, pak mají možnost ho vidět i s tím psem, protože nebudeme si nalhávat, že je spousta podvodných sbírek a takový věci bohužel se u nás pořád dějou. Takže ty lidi, když do něčeho investují, je to správný, tak chtějí vědět, do čeho chtějí vidět, chtějí mít hmatatelné výsledky. Ale mnohdy ty klienti nejsou schopní se nějakým způsobem zapojit. Takže to je obrovská hora práce. Musíte žádat stále o granty, pořád vlastně někde musíte schánět ty finanční prostředky, abyste těm lidem mohl zdarma dávat psy, protože invalidní důchody jsou téměř stejný bez ohledu na, pak když se jedná o těžké postižení, tak bez ohledu na to postižení. Stejný jsou i příspěvky na péči, takže by to bylo hodně, hodně diskriminující a nespravedlivý, aby prostě jedny psy dostali zaplacený a druhý je nedostali. Takže ty prachy scháníme my.
1: Jak se říká, peníze jsou až na prvním místě, že jo?
2: Tak.
1: Víte, co ale mě zajímá, samozřejmě jsem rád, že sama se pořád ještě věnujete prakticky tomu výcviku. Zajímá mě a nepochybně i naše posluchače, my vidíme potom už tento finále, to, že ten pejsek opravdu jak si poslouchá na slovo, je schopný tomu postiženému člověku třeba opravdu vyhovět v neuvěřitelných věcech, jak jste říkala, jakým způsobem prakticky třeba. Zkuste přiblížit, dejme tomu, já nevím, jak třeba ví, že má třeba zvednout, já nevím telefon, nebo to ne asi, že?
2: Zvedne telefon.
1: No
2: jasně, zvonící mobil.
1: Jak ho na tohle to
2: naučí? Je to docela, nejdřív se naučí samozřejmě nosit mobil nezvonící. Pak se naučí nosit mobil zvonící a pak se naučí nosit mobil vibrující a zvonící, protože přece jenom, když mu to vibruje v zubech, mnohdy pro ty lidi je to docela důležitý, aby měli i vibrace, takže když mu to vibruje v zubech, tak mu to není úplně příjemný a je to step by step, prostě krok po kroku.
1: A ten pejsek reaguje na ten zvuk třeba?
2: Ano. Ano, to znamená, že ten pes se musí naučit na ten jeden zvuk, který se potom sladí s tím klientem. Aby potom zase, když zazvoní mobil někomu třeba v restauraci, aby pes nevylít a nepřines od stolu od někoho mobil. Což se taky stává. Dokonce se nám stalo u jedné čubiny, která byla u mladého ocha, který furt ten mobil někde po bytě zapomínal. Ne, že tak měl by být vždycky na stejném místě, aby ten pes běžel jako na jistotu. Tak samozřejmě jsme jenom lidi a pokaždý byl někde jinde. Tak to čuba vyřešila a mobil nemohli asi 3 dny najít. Tak hledali mobil se mezi tím vybil a našli, až když jí čistili pelíšek, protože ona se ho schovala pod tu peřinku v tom pelíšku.
1: Aby ho pořád někam
2: aby ho měla u ruky,
1: nezakládal.
2: U tlapky, aby ho rovnou
1: donesla. No a jakým způsobem ale tomu pejsku vysvětlíte, že jak se ozve ten zvuk, takže má jít, vzít ho do tlamičky a přinést?
2: Docela jednoduše je to všechno dělení přes žrádlo.
1: Jo.
2: Každý musí motivaci.
1: No, no.
2: Vy taky máte motivaci, že chodíte do práce, máte plat.
1: Já to nemám přežrádlo, to je pravda.
2: No v podstatě jo, protože zase
1: v podstatě taky,
2: za ty prachy si člověk koupí to žrádlo, že jo. Takže když budete půl roku chodit do práce a nebudete mít plat, tak asi to nebudete dělat s takovým nadšením. Ty zvířata jsou v tomhle tom docela levný, protože to udělají za kousek piškotu nebo za kousek nějaký psí ňamky, ale ta motivace tam musí být. Samozřejmě tu motivaci potom musí dávat i ten klient. I ten vlastně musí to zvíře občas odměnit. Nejdřív odměňujete furt, děláme, cvičíme vlastně pozitivníma metodama, protože to si spousta lidí představuje, že ten pes je drillovaný a on je byt, nebo já nevím, co si představuje, protože občas se mi stává, že potkáme lidi a říkají, že to jsou chudáci ty psy. samozřejmě to nefunguje. Ono by to nefungovalo, protože kdyby ho řezal ten trenér, tak by pracoval pro toho trenéra ze strachu. Mm-hmm. Ale nepracoval by pro toho klienta, protože by věděl, ten pes ví to okamžitě, že ten klient nevstane z vozejku a nepotrestá ho.
1: Takže by to nefungovalo. Prostě ten piškutek mu občas taky dát, protože jinak si ten pejsek řekne, jo, tuhle.
2: Trhni si nohou, no jasně.
1: Trhni si nohou,
2: jakoby nechceme dělat roboty, že jo? Chceme dělat zvířata, který pomáhá, ale ne to zrobotizovat, pořád je to pes.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes, je dnes hostem tandemu. Já si myslím, že když se povede vycvičit skvěle pejsek pro asistenční a vodicí službu, tak je to pochopitelně pro vás satisfakce a dobrý pocit, když potom slyšíte nebo vidíte ty výsledky, které jsou dobré, když vás pochválí ti, kterých se to nejvíc týká a kterým ti pejskové pomáhají, tak to je pro vás určitě jaksi veliká odměna. Ale taky se může stát, že se to nepovede někdy. Máte takový některý příklad, že jste prostě měli trápení s nějakým pejskem a co se potom s tím dělá, když to nejde?
2: Tak z té strany pejska ani ne, protože ten pes prochází minimálně tím půl rokem, tři čtvrtě rokem, takže to obsala známe opravdu do detailu. Takže to není ze strany toho, že by ten pes selhal, ale může se stát, to je úplně nejdůležitější věc, abyste dobře dokázal napasovat toho klienta s tím psem, aby si ta dvojice sedla.
1: Aby si sedli.
2: A samozřejmě se stane, že si nesednou. Stane se to často, že ten člověk jakoby spíš se přecení. Že si myslí, že to bude, ono to není jednoduchý. Že?
1: Jak myslíte přecení?
2: Přecení, on si neuvědomí úplně tolik, i když my lidi nejdřív varujeme, vždycky říkáme, pes je nejdřív starost a potom radost. Upozorňujeme na všechny úskalí, všechno, co to tomu člověku veme a potom teprve, co mu to může dát, že to je živej tvor, že to je závazek na nějakých 10-15 let si opatřit psa. Tak přece jenom ten člověk si to třeba neumí představit. Nikdy psa neměl, neumí si ho představit, takže potom to soužití nefunguje. Pak toho pejska si bereme zpátky a přecvičujeme ho pro jiného klienta, protože ten pes je mladý, že ho neskažený, takže se potom docvičí pro potřeby jiného klienta. Taky se stává, že třeba se změní rodinný poměry, že se rodiče dítěte postiženého rozvedou a ta ženská prostě už nezvládne péči o postižený dítě a o psa. Stane se, že se tam rozjede alergie. Mm-hmm. I když my třeba zejména u dětských klientů chceme mít od alergologa potvrzený, že tam není alergie, tak během třeba roku soužití s tím psem se rozjede alergie u toho dítěte. Pak už je to kontraproduktivní, že jo? Pak už ten pes není tím přínosem, ale spíš tomu dítě ubližuje. Takže zase potom ten pes se bere zpátky. Takže není to, že by selhal ten pes, ale je to, že selže ten člověk.
1: Selže člověk. No, vy jste mi taky říkala předtím, než jsme šli do studia, vy tady máte sebou Jeninku, to je labrador. Je to tak?
2: Labradorka.
1: A vy jste mi řekla, že jaksi ne všichni pejskové jsou jaksi samozřejmě vhodní pro tuhle tu práci a někteří, že jsou chytřejší a někteří jsou s prominutím ne tak chytří. Tak třeba náš zlatý retriever, že není až tak úplně chytrý, ale právě proto vykonává tuhle tu činnost třeba líp. Je to tak.
2: Čím samozřejmě ten pes je chytřejší, v nějakých IQ testech se tvrdí, že border collie jsou nejinteligentnější psy. Já třeba mám osobně zkušenost s bull terrierama, že oni sice mají trošku prasečí hlavičky, ale v nich mají velmi chytrý mozek. Tam to pracuje opravdu na 100%. A samozřejmě ten pes, čím je chytřejší, tak tím více snaží toho člověka přečůrat. Ale on si přidává, že? On si vymýšlí svoje. Když ten pes není až tak prudce inteligentní, tak spíš bude vykonávat to, co má naučený a to, co mu ten člověk ukáže. Nechá se líp vést a nebude si vymýšlet, jak by si on vyhověl. Že? Vždycky ten pes si volí tu cestu snadnější pro něj a vyhovět sám sobě. Takže my vlastně musíme vybírat jedince, který jsou atypický. A naštěstí pro naše klienty je jich čím dál tím víc. Na neštěstí si myslím pro tohleto plemeno, který se stalo módní, tak to není dobře, že vlastně se z toho vytrácejí lovecké vlastnosti, protože ten pes tím pádem ztrácí takovou tu pracovní upotřebitelnost. A samozřejmě přes pár generací dneska už víme, že ta jejich módnost už vedla k tomu, že jsou zdravotně na tom hodně špatně.
1: A stane se někdy, že ten retriever zlatý, který je takový mírný a vede toho svého pánička, najednou se v něm probudí ty jeho lovecké půjde a vystartuje kam
2: nestane,
1: do lesa.
2: Nestane, samozřejmě se to nestane, protože už je vybraný ten pes, že nevystartuje do toho lesa. Ale stalo se nám třeba u předanýho psa, že najednou začal honit kočky. A bylo to proto, že ho nechávali na zahradě a chodili od sousedů kočky, takový dvě tyranky, který ho asi 3/4 roku fackovali. No až ten pes si to jednoho nedal líbit a jednu zakous, jo.
1: Ale to se nemůže nikdo divit. Ten pes vůbec má taky svou čest jako, a hrdost, no jistě, že jako jo.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ředitelka a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes, paní Zuzana Daušová, bude ještě chviličku sedět u nás na tandemu a budeme si ještě chviličku povídat o výcviku pejsku. Tak mě samozřejmě zajímá, vy jste říkala taky, že ti pejskové jsou trénovaní nejenom na vodicí, nejenom na asistenční, ale taky záchranářskou činnost. To taky trénujete?
2: Ne, tomu jsem říkala záchranářská, tomu se říká signální psy.
1: Signální.
2: Tak buď pro neslyšící, jde celkem, je to jasný, nárazou, tak jako nárazuje třeba vodící pes, oči tady nárazuje sluch, uši, ale signální psy jsou taky ty, co vlastně pomáhají lidem se záchvatovým onemocněním. Ať už to jsou epileptici, diabetici, kardiaci. A tam ten pes dokáže až 20 minut, někdy i trošku díl, před nástupem toho ataku, toho záchvatu, dokáže říct tomu člověku, že už se něco blíží.
1: Takže jak to aby pozná ten pes?
2: Asi tak jako pozná, že se blíží třeba zemětřesení nebo tsunami nebo něco takového.
1: Něco v něm se zavibruje?
2: V tom slově. Je to věc, kterou my nemůžeme toho psa naučit. My pouze můžeme si tipnout, že ten pes je empatický a prostě buď to funguje, nebo to nefunguje.
1: No a jak ho naučíte, aby dával najevo, že se něco bude dít?
2: My to můžeme výcvikem jenom podpořit. Aha. Nic víc tím nemůžeme dělat. Třeba v Americe existují programy i v západní Evropě, kde se spolupracuje s věznicema, kde se vyberou vězňové, který mají, když je to třeba pes pro epileptika, tak se vybere epileptik. Veme se pes třeba klidně i z útulku, protože tady nezáleží na plemeni. Dál se mu sleduje se to webkamerou, jestliže ten pes něco dopředu značí, vybere se, jestliže ne, nechá se tam jak kde, týden, 14 dní, záleží samozřejmě, jak ten člověk má častý ty záchvaty, vrátí se do toho útulku, nebo se mu najde rodina, veme se jinej a vlastně takhle se vytipuje pes. Což ovšem znamená, že do té věznice dochází civilista, dochází tam pracovník té školy a spolupracuje s tím vězněm. Ono to je samozřejmě dva v jednom, protože pro něj to je vlastně odměnový program a posunuje ho to úplně někam jinam. Takže i třeba opravdu těžký vězni, vrazy, se z nich stávají citliví lidi, protože oni se pak i zúčastní toho, že ten pes se předává tomu člověku.
1: Takže já jsem to o tomhle vlastně zatím někde četl, že se to odehrává v amerických věznicích. Je to i u nás takové?
2: Ne, u nás to není. U nás to není, u nás samozřejmě
1: to... Ale ne?
2: No, je to škoda, je to obrovská škoda. To je, ale ta byrokracie u nás je tak strašná, že já si nemůžu představit, že by to mělo fungovat tak, že tam opravdu denně bude docházet ten trenér a dostane to povolení. Já si myslím, že to je hudba budoucnosti, že tady nemáme ani přístupový práva pro tyhle ty psy daný. Takže chtít vyžadovat tohleto, tak je asi hodně, hodně velký problém.
1: Je to škoda, protože ten pejsek by jinak ty vězně určitě kultivoval. Takhle se zatím kultivujou s prominutím a velmi ve velkých úvozovkách těch fit centrech, kde získávají větší svaly, aby až vyjdou z té věznice, tak
2: aby byly ještě lepší, výkonnější ještě, v tom směru, proč se tam dostali. No,
1: to jsme si posteskli, ale teď opravdu na nesprávném hrobě jsme zaplakali, jak se říká. Moc děkuju Zuzaně Daušové, ředitelce a vedoucí výcviku občanského sdružení Helpes za dnešní povídání, dnešní návštěvu. Přeju vám, abyste čím dál tím víc pejsků přidělovali.

0: dávali těm správným lidem, aby se dařilo je dávat zrovna na tu správnou adresu a prostě ať se to spojení pejsek a člověk co nejvíc daří. Díky a nashledanou.
1: Díky moc, nashledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní pořad Muziky muziky bude vonět jako louka nebo sluncem prohřátý les. Je totiž plný písní o květech a rostlinách vůbec, tak pojďme do polí a hájů. Fialenka, tak se jmenuje písnička, která dnešní pořad Muziky muziky uvedla, napsali ji František Maňas a Anna Žilková, slyšeli jsme Bojany z Dolních Bojanovic a i v další písničce zavoní fialenka. Tentokrát nám ji zahraje mistříňanka, napsali ji Miroslav Kolstrung junior a Lenka Králová a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Tuhle písničku s názvem Pampeliškova najdete na albu Březovské desítky s názvem Chaloupky zasněžené. Je od Josefa Žida a Vladimíra Salčáka. Připomněli jsme si s ní krásnou žlutou barvu pampelišek a v další písni si můžeme třeba představit, jak nám krásně kvete šípková růže, o kterou jsme se třeba trošku píchli. Autory jsou Vladislav Suda, dvorní autor keramičky, a Zdena Dvořáková z Nezdic na Šumavě. Zahraje nám Skalanka ze Švihova.

Rozmarinko zelená se jmenuje tato lidová písnička. Rozmarína byla po staletí symbolem štěstí, věrnosti a lásky při svatebním obřadu. Pochází ze Středomoří a u nás ji můžeme pěstovat v květináčích. Po keramičce, kterou jsme právě slyšeli, si v dnešním pořadu muziky poslechneme Doubravanku z Jámy a její písničku o lesním paloučku a bývalé lásce. Napsali ji Jaroslav Heřman a Václav Bárta. Najdete ji na albu Doubravanky s názvem Letní vzpomínky a závěr patří Tuli Muli Polce od Bohumila Lepiče. Poslechneme si Rožmitálskou venkovanku. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí. Ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Plasích, Babině, Žebnicích nebo ve Vrážném. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Dianu, kterou se v roce 1957 na věky proslavil tehdy 16-letý kanadský zpěvák, skladatel a textař libanonského původu Paul Anka. Jsem v téhle verzi ve druhé polovině 70. let zpíval na koncertech německy mluvících zemích, Polsku a Rusku. Diana, to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 4 roky starší Dianě, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti. Prostě babysitter. Na úvod našeho dnešního hudebního setkání jsem tedy vybral Dianu, kterou u nás naspívali Milan Chladil a také duo Stanislav Hložek a Petr Kotwald, a která u nás domácněla natolik, že se zpívá u táboráků. Krásná, bláhová Diana. Vybral jsem ji proto, že Paul Anka vystoupí 20. července po dlouhých 48 letech, teprve podruhé ve své hudební kariéře v Praze. Konkrétně v Kongresovém centru. Do našeho hlavního města přijede po koncertních zastávkách napříč Spojenými státy, Evropou a Asií. 10 dní po pražském koncertě oslaví Paul Anka 73. narozeniny, ale vitalita mu rozhodně nechybí a jeho koncerty nejsou jen vzpomínáním na zašlou slávu. To mi nakonec potvrdil i můj dlouholetý spolupracovník, spoluautor tohoto pořadu Honza Adam, který viděl Anku v koncert před 3 lety ve vyprodané vídeňské městské hale. A proto si nenechám vystoupení Paula Anky ujít. Vždyť jsem viděl i jeho první pražský koncert v roce 1966, kdy přijel jako jedna z prvních velkých světových hvězd poprvé do Prahy. Vystupoval v někdejší Juldě Fuldě, jak se říkalo tehdy Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, ve sportovní hale dnešního pražského výstaviště.

Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Anku k jeho následné životní cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny, Ty jsi mým osudem, z roku 1958. Vy ale uslyšíte tak, jak ji Paul Anka naspíval s odstupem 40 let v duetu s americkou černošskou zpěvačkou, herečkou a skladatelkou Patti LaBelle.

stakatové rozfrázování samohlásek, ostré přechody z normálního hlasu do hlavového rejstříku, práce s polohlasem a další ozdůbky, které začal Paul Anka jako jeden z prvních při interpretaci svých písní používat, ovlivnilo spoustu zpěváků. A v první polovině 60. let jsem je používal také já, velký fanoušek Paula Anky. V roce 1980 naspíval Karel Černoch doslova skvostně za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu velký hit Paula Anky z roku 1959 Put your head on my shoulder, polož si hlavu na mé rameno. S českým textem Eduarda Krečmara se píseň jmenuje Dej mi svou ruku prázdnou.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích. Kromě angličtiny, také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a v televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, ty a já, který naspíval s francouzskou chansonierkou Mireille Mathieu. Někde jsem četl v nějakém bulváru, že se jí dokonce pokusil svést. No, naši by asi napsali, že to mezi nimi zajiskřilo. Ale primárně duet francouzských autorů Ty a já vám teď zaspívají s českým textem Zdeňka Borovce, Jitka Zelenková a Felix Slováček.

Začátkem 60. let, kdy mu bylo 20, si Paul Anka uvědomil, že nechce a nemůže být navždy idolem teenagerů. Začal se tedy postupně orientovat i na starší publikum a nikdy nebalzamoval svou hudbu, hlas ani chování do jakéhosi věčného zájezdového mauzolea. Složitý a tradiční hudební projev, jehož základem je swing, lze stále obměňovat a modernizovat a Paul Anka se v této oblasti dobře vyzná. Před 9 lety dokonce vydal album Rock Swings. Rock swinguje, na které naspíval ve swingových úpravách hity z repertoáru skupin, jakými jsou Van Halen, Oasis, R.E.M., Nirvana, Pet Shop Boys, Soundgarden, nebo písně z repertoáru Michaela Jacksona, Erika Claptona a Lionela Richieho. Já vám z tohoto alba nabídnu Ankovu verzi písně Eye of the Tiger, Tygří oko, kterou pro film Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem nahrála americká rocková skupina Survivor. Tenhle hit vznikl na osobní objednávku Sylvestra Stalloneho, když se mu do 3. filmu o životních osudech boxera Rockyho Balboy nepodařilo získat vyhlédnutou nahrávku britské skupiny Queen, Paul Anka a Eye of the Tiger.

Album Rock Swings sklidil Paul Anka takový úspěch, že ho pořadatelé pozvali na jazzový festival v Montreux, podle Guinnessovy knihy rekordů vůbec největší jazzový festival na světě, který se koná pravidelně od roku 1980. Záznam Enkova koncertu na tomto festivalu vyšel na DVD a Paul Anka během vystoupení zaspíval i dokonce kultovní hit americké rockové skupiny Nirvana Smells Like Teen Spirit. Voní to mladým duchem. Skupina Nirvana s Kurtem Cobainem z písní bodovala ve světových hitparádách na sklonku roku 1991 a Paul Anka ji naspíval na své album Rock Swings, které vyšlo o 13 let později.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Ze dvou manželství má Paul Anka 5 dcer a jednoho syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Alicia, Amelia a Anthea. Posledně jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu. S otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu. A byla to právě Anthea, která s otcem před 16 lety za výdatné vokální pomoci Barryho Gibba z tria Bee Gees naspívala duet Do I Love You? Miluji tě. Z písničky se sice žádný velký hit nestal, ale Paul Anka jí věří natolik, že když loni vydával album duetů, nahráli znovu, tentokrát s countryovou divou Dolly Parton.

Paul Anka a Dolly Parton z balady Crazy, bláznivý, kterou složil countryový bard Willie Nelson, udělala v roce 1962 velký hit zpěvačka Patsy Cline, která ve 30 letech zahynula při leteckém neštěstí. Jako ostatně mnoho hvězd hudebního světa, které vyměnili své zájezdové autobusy za letadlo. Píseň Crazy se světově dočkala bezmála 400 verzí, z nichž bych zmínil alespoň ty v podání Lindy Ronstadt, Julia Iglesiase, Kennyho Rogerse, Johnnyho Cashe nebo našich zpěváků Jitky Zelenkové a Karla Bláhy. Autor písně Willie Nelson ji v průběhu své pěvecké kariéry nahrál hned několikrát. Naposledy loni a právě v duetu s Paulem Ankou. A protože okouzlila i mne, naspíval jsem ji před 3 roky na album Sentiment s textem Pavla Vrby a pod názvem Bláznem zdám se.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme d'habitude, jako obvykle, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallyday je největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně, nazvaná My Way, můj způsob, nebo také moje cesta, vznikla o 2 roky později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Ten vždycky snil o tom, že si s modrookým Frankem jednou zaspívá. Když ale 14. května roku 1998 odešel Frank Sinatra navěky do muzikantského nebe, Paul Anka se s tímto snem musel rozloučit. Prý se ho ale Sinatrově dceři Týně a ostatním Sinatrovým dětem zželelo a dovolili mu, aby se do nahrávky jejich otce vespíval posmrtně. Tuhle nahrávku jsem vám během našich hudebních setkání pustil už několikrát. Dnes proto píseň My Way uslyšíte v podání Paula Anky a Johna Bon Joviho, solisty mé oblíbené rockové skupiny Bon Jovi. Oba stejně jako Sinatra, pochopitelně v závěru písně zpívají I did it my way. Dělal jsem to po svém.

0: Básně Paula Anky, které jim složil tak říkajíc na tělo, měli či mají v repertoáru Connie Francis, Buddy Holly, Andy Williams, Elvis Presley, Barbara Streisand, Celine Dion, Engelbert Humperdinck, Sammy Davis Jr. nebo Tom Jones. V roce 2009, krátce po smrti krále popu Michaela Jacksona, vyšla jako první z Jacksonova hudebního odkazu píseň This Is It, to je ono, která dala název i jeho chystanému a nikdy neuskutečněnému turné. Krátce po vydání této písně se ozval správcům Jacksonovy hudební pozůstalosti Paul Anka s tím, že Michael Jackson není jediným autorem této písně. Dokázal, že skladbu složili společně už v roce 1983 a dali jí název I Never Heard, to jsem nikdy neslyšel. Jacksonův management Paulu Ankovi okamžitě přislíbil polovinu ze zisku, který prodej nahrávky přinese. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Doktor Mandelbaum byl teprve 2 roky po absolvování právnické fakulty, ale jeho manželka si, jak se zdálo, myslela, že z advokátní kanceláří je zaručeně spjato okamžité bohatství. Potřebujeme novou jídelnu, potřebujeme nový kuchyňský stůl, potřebujeme novou televizi. Dobrá, povídá její manžel, již brzy se dočkáš nového nábytku. Opravdu? Co se stalo? Dnes přišel do mé kanceláře bohatý klient, který se chce dát rozvést se svou manželkou. Takže jen co rozvrátím jeho domácnost, můžeš vybavit tu naší.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek z našeho hudebního setkání všechno. Na závěr si poslechneme duet s příznačným názvem It's Hard to Say Goodbye. Je těžké se rozloučit, který uslyšíte v podání 2 Kanaďanů, Celine Dion a autora písně Paula Anky. Vzhledem k tomu, že si mnozí z vás, stejně jako já, asi nenechají ujít koncert Paula Anky 20. července v Pražském kongresovém centru, těším se s vámi na shledanou také tam. A jinak za týden na rozhlasových vlnách ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný pátek a přinejmenším z mé perspektivy, tedy při pohledu z okna našeho vinohradského studia, je to ráno už o poznání příjemnější než třeba včera. Slunečné, optimistické a hlavně mělo by to tak i dalších pár dnů zůstat. Podrobně to probereme s Táňou Míkovou za necelou půl hodinu. Do té doby se budeme věnovat třeba historii komiksových knížek a nabídneme i tradiční pozvánku. Tentokrát už na tento večer, protože právě dnes proběhne po celé republice Noc vědy, kdy pro nás řada institucí připravila pestrý program. Co všechno v rámci letošního ročníku bude k vidění a také k poznání, o tom si budeme povídat už za malou chvíli. Jen co dospívá Lenka Filipová a taky Pavel Novák. Tak hezké ráno.

0: nemám proč, i když to vím.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Pohodáři.
3: Máme sice teprve ráno, ale pokud byste cítili potřebu dnes trochu ponocovat, můžete to udělat způsobem, po kterém nebudete mít výčitky, možná přímo naopak. Po celé republice totiž bude probíhat Noc vědy. A o ní si budeme povídat s popularizátorkou vědy Barborou Šmídovou z Univerzity Karlovy v Praze. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Než se dostaneme k samotnému programu, pojďme si Noc vědy trochu představit. Jak vůbec probíhá?
4: Noc vědy je nejenom celorepubliková, ale dokonce celoevropská akce. A probíhá tak, že různé vědecké instituce, univerzity, hvězdárny, planetária, science centra otvírají své dveře a nabízí program pro širokou veřejnost, aby si mohl kdokoliv vyzkoušet, co to je dělat vědu, co všechno se vůbec zkoumá, jak to vypadá uvnitř těch prostor a mohl se dozvědět spoustu nových věcí.
3: Tato akce má svou tradici, každý ročník má asi nějaké své téma. Jaké je letos?
4: Letos máme téma komunikace.
3: Co si pod ním můžu představit?
4: No, tak první věc, co každého napadne, je nějaká komunikace slovy nebo mezilidská komunikace, ale ona, ta komunikace, je schovaná úplně všude. Je schovaná v tom, jak spolu mluví třeba rostliny, jak spolu mluví zvířata, ale i jak spolu mluví jednotlivé třeba molekuly v chemii nebo jak komunikují věci na základě různých fyzikálních principů a podobně. Tu komunikaci najdeme opravdu úplně všude.
3: A my dnes mluvíme s Barborou Šmídovou z Univerzity Karlovy v Praze. I letos je do Noci vědy zapojeno obrovské množství škol, institucí, hvězdáren, planetárií. Tak kdo se v tom potřebuje vyznat, asi by měl začít na webových stránkách?
4: Je to nejlepší. Máme webové stránky nocvědy.cz, kde si potom může návštěvník webu navolit, ve kterém městě se nachází nebo ve kterém městě by se chtěl podívat na nějaký program. A tam už se mu ukáže, co všechno je v nabídce. Na většinu akcí ani není potřeba rezervace, je jich tam pár, kde ta rezervace se hodí, ale chceme to udělat co nejpřístupnější všem, takže se snažíme to dělat bez rezervací a je to samozřejmě zdarma.
3: No a protože vy jste z Univerzity Karlovy v Praze, pokud by chtěl někdo absolvovat program právě na Univerzitě Karlově, co ho čeká?
4: No, Univerzita Karlova totiž není jenom v Praze, jsme i v Hradci Králové a v Plzni. Takže záleží, kde by potom ten návštěvník chtěl přijít. V Hradci Králové otvíráme úplně z brusu nový kampus, kde má program farmaceutická fakulta a lékařská fakulta v Hradci Králové. Tam třeba se může člověk dozvědět, proč nový lék nevznikne přes noc, může se podívat do tropického skleníku, a nebo se může dozvědět, jak sestry čtou signály těla, myšleno zdravotní sestry. V Plzni se taky otvírá nový kampus a tam bude hlavně, nebo důležité je podívat se do toho kampusu, jak to tam vypadá, je to krásný nový moderní kampus, ve kterém se dělá špičková věda a z přednášek třeba je zajímavá ta o biorytmech. To znamená, proč v noci spíme, ve dne jsme vzhůru a jestli to můžeme nějak podporovat. No a potom už se přesouváme do Prahy, kde dospělácký program máme na třech místech, a to na první lékařské fakultě, kde to je v anatomickém ústavu, kromě různých medicinálních témat, tam je i prohlídka anatomického muzea. Na druhé lékařské fakultě jsou třeba přednášky o tom, jak funguje imunita, jestli můžeme změnit, co říká naše DNA. Dokonce otvírají i pitevny, to je každoročně velmi žádaná položka programu. No a 11 fakult potom dodává program na Albertov, takže tam máme úplně všechno od odpovědí na otázky, co je víra, proč je pohyb vhodný v každém věku, co vidí rostliny, jak spolu komunikují složky přírody, je možnost se podívat na různé fyzikální experimenty nebo třeba do Muzea Země.
3: Spousta zajímavých témat, ale když si vzpomenu na svá studijní léta, tak jsem měl občas trošku problém udržet oči a pozornost i přes den, natož v noci. Tak do jak hluboké noci plánujete ten program?
4: Většina programu začíná v 5 odpoledne a končí, kromě Albertova, všichni končí v 10, jenom na Albertově to potáhneme až do 11:30, ale snažili jsme se všechen ten program udělat tak, aby nebyl tak dlouhý jako běžné přednášky, ale spíš kratší, poutavější, i proto, aby lidi měli možnost se podívat na co nejvíc věcí, ale právě i, aby nám tam neusínali.
3: Já si myslím, že jste to vyřešili naprosto báječně. Pojďme možná ještě úplně v závěru zopakovat ty webové stránky, pokud by se chtěl někdo dnes zúčastnit.
4: Ano, je to www.nocvědy.cz.
3: Na dnešní Noc vědy nás pozvala paní Barbora Šmídová z Univerzity Karlovy. My moc děkujeme. Ať se nejen dnešní noc vydaří a zase brzy naslyšenou.
4: Děkujeme moc, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Opět po týdnu tu máme oslavu narozenin. Tentokrát je oslavencem Honza Nedvěd. Pozvání přijali Jan Nedvěd mladší se skupinou příbuzní, ale i Zdeňka a Jiří Tichotovi. Ve studiu 1 už je beznadějně vyprodáno a tak doufám, že budete u rozhlasových přijímačů.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Tak jsem zase po čase prolistoval nejen kalendář, ale také kalendárium nejrůznějších mezinárodních dnů. A co jsem tam našel? Den humra ani kesadily mě tedy příliš nezaujal, ale 25. září je také Mezinárodní den komiksu. Jakoliv komiksy můžou na první pohled působit jako nenáročná zábava určená dětem, není to úplně tak. Ostatně za vůbec první komiks se považuje slavná a nesmírně cenná tapisérie z Bayou, která na 70 metrech délky popisuje obrázky i popisky události předcházející normandské invazi do Anglie v 11. století. A historické obrázkové příběhy, byť bez bublin, bychom našli také v našem prostředí, například na hradě a na zámku v Jindřichově Hradci, kde je podobným způsobem převyprávěna svatojiřská legenda. No a dokonce i moderní české komiksy mají už víc než stoletou minulost. Průkopníkem byly v tomto ohledu postavičky Ondřeje Sekory. A není bez zajímavosti, že slavný Ferda Mravenec byl původně postavičkou pro dospělého čtenáře a dokonce se opíjel ovocnou šťávou a obtěžoval berušky. Až o pár let později se stal tím zodpovědným Ferdou Mravencem, vzorným pracantem. Na konci 30. let se pak objevují rychlé šípy a v roce 1969 Čtyřlístek, který vychází dodnes. Je ale pravda, že komiksům pro starší publikum nebylo období minulého režimu vůbec nakloněné. A i když Kája Saudek vytvořil několik legendárních děl jako Muriel a Andělé nebo Lipstulian, cenzoři byli neúprosní. A pokud se čtenáři k těmto kouskům dostali, mohli mluvit o velkém štěstí. Dnes už samozřejmě nic z toho neplatí. A zásadní komiksová díla, nebo chcete-li grafické romány, najdeme i v knihovnách. Třeba Pulitzerovou cenou ověnčenou knihu Maus, která dokázala originální formou převyprávět i tak těžké téma, jako je holokaust. No a nebo bychom mohli zmínit třeba poetickou knihu Alois Nebl o bývalém výpravčím. Pokud jste tak nadšení čtenáři a tomuto žánru se vyhýbáte, schválně tomu zkuste někdy dát šanci. Třeba se vám i díky komiksu otevřou úplně nové čtenářské obzory.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Pavel Bobek a Karel Zich nás provedli jednou z nejzajímavějších ulic New Yorku, která se během několika století z indiánské stezky stala holandskou farmou, divadelní, ale také chudinskou čtvrtí a nakonec velmi módní a drahou ulicí. Taková je tedy Bowery Street, ale my míříme zpátky domů. Před námi je víkend a na to, že je konec září, by mohlo být velmi příjemně. Podrobnosti přidáme právě teď.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A my už zdravíme na Kavčí hory Táňu Míkovou. Dobré ráno.
2: Krásné a musím říct, dnes opravdu hodně rozmanité ráno. Na severu třeba na horách ještě dokonce poprchává, je tam hodně mraků, ale jsou i místa, kde už slunce ukazuje svoje paprsky a dnes by takových míst v průběhu dne mělo spíš přibývat. Znamená to, že se nebe bude rozjasňovat i tam, kde není úplně jasné nebo polojasné, no a v průběhu dne bude převládat už i slunečné počasí. Ranní teploty jsou sice docela nízké, ale budou stoupat na hodnoty mezi 13 a 18 stupni Celsia. No a jestli je někdo na horách, tak by měl počítat s tím, že tam ani odpolední teplota nemusí být přes 10 stupňů. Bude se pohybovat tak někde kolem 9. Na obloze tedy ze začátku zataženo nebo oblačno, hlavně na jihozápadě, ale už od rána jasno nebo polojasno. No a počítejme s tím, že ranní mlhy se brzo rozpustí a na severu a severovýchodě se ještě může vyskytnout nějaký ten slabý déšť, postupně bude ale ubývat oblačnosti v celém Česku.
0: Táňo, když to tak poslouchám, úplně to ještě nesplňuje má kritéria pro babí léto, ale to by mělo přijít.
2: Mělo by přijít a vlastně už jsme na jeho prahu, protože to ubývání oblaků dnes bude předzvěstí babího léta. My už o víkendu čekáme, že se nebe rozjasní. Snad jediné, co by to mohlo tu a tam zkomplikovat, budou ranní mlhy, případně nízká oblačnost. Zatím se ale zdá, že by se ve většině případů měly rozpouštět a v takovém případě pak bude jasno, polojasno a může být i, řekněme, skoro jasné nebe, to je něco mezi tím. V neděli sice může být přechodně i oblačno, ale platí, že to zůstane bez srážek, ten víkend by měl být docela pěkný a vlastně i pondělní počasí bude velice, velice podobné. Teploty budou stoupat den za dnem, takže v sobotu je čekejme do 22 stupňů Celsia, v neděli do 23 a v pondělí to bude svátek až do 25 stupňů. Ten, kdo se zajímá i o ranní teploty, protože má ještě něco na zahrádce, tak ta nejstudenější rána bychom teoreticky už měli mít za sebou. Zdá se, že by se měly ranní teploty pohybovat někde kolem 7-8 stupňů Celsia. Upozorním ale na to, že pokud se uklidní vítr a budete někde v údolní poloze nebo třeba na mrazových pláních na Šumavě, v Krušných horách, tak tam bude daleko chladněji a teploty můžou být až třeba do 3 stupňů Celsia.
0: Za příjemnou předpověď a neméně příjemnou společnost děkujeme Táně Míkové, hezký víkend přejeme a zase brzy naslyšenou.
2: Zdravím vás všechny, krásný den.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Na Pohodě dospíval Jiří Korn a kdybychom chtěli být hodně prvoplánoví, tak bychom klidně mohli zařadit i Karla Zicha a jeho Máš chuť majoránky. Ovšem, my budeme rafinovanější a s Evou Bucharovou budeme objevovat i její léčivé účinky. Ať už majoránka koupená nebo vypěstovaná v truhlíku za oknem, určitě se nám bude hodit.
1: Bez typické vůně a chuti majoránky si vůbec nedovedu představit správnou bramboračku, česnečku nebo bramborák. S česnekem se prostě skvěle snoubí. Její mírně štiplavá chuť ale dobře doplní i houby nebo maso. Do těžších a masnějších jídel přidáváme majoránku taky proto, že podporuje trávení a předchází zažívacím potížím. To je důvod, proč ji přidáváme i do luštěninových jídel. Taková tradiční čočkovka se bez majoránky neobejde. Bylinka podporuje činnost žlučníku a jater, tím vlastně pomáhá při detoxikaci organismu. A že působí antidepresivně, to už věděli naši dávní předci. Lidové léčitelství považuje do dneška majoránku hlavně za tišící bylinku, která si umí dokonce poradit i se zlomeným srdcem. Majoránka působí jako hojivý fáč na všechny trampoty života a hlavně na ty spojené s láskou a se vztahy vůbec. Ve starém Řecku měly majoránkové věnce dokonce předcházet hádkám. V dnešní době plné psychických tlaků a rozchodů by se takový majoránkový věnec hodil, co říkáte. A než si ho umotáme, dáme si pro začátek majoránkový čaj. Jak na to? Zalijte 2 lžičky sušené majoránky 1/4 litrem vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Sceďte a pochutnejte si na šálku lahodného nápoje.

Dárky patří ke každým narozeninám a ty naše páté rozhodně nejsou výjimkou. Den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chuďas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.

Možná jste tu zprávu už také zaznamenali. Pálavou se totiž šíří další nepůvodní rostlinný druh. Opuncie hnědoostná. Kaktusu s červenými jedlými plody se tam daří, ale do naší přírody nepatří. Vytlačuje třeba kosatce nebo violku. Ochranáři proto vyrážejí do terénu. A my jsme se s mikrofonem přidali. Tak si počkejte na reportáž. Já.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo? Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině. Sklentnice, Aneška Hlávková, Český rozhlas.

I když jsme před pár minutami s Táňou Míkovou v podstatě vyhlásili brzký příchod babího léta, dřív nebo později nás čekají i chladné dny. A včera už jsem si všiml, že pozorovatelé ze sociálních sítí na webových kamerách na Sněžce zaznamenali první letošní sněhové vločky. Tak možná o důvod víc si užívat ty příjemné slunečné dny, dokud jsou. A když vám u toho bude pohoda dělat společnost, o to raději budeme. Co se týká dalšího programu, tak po deváté nás čeká tandem Jana Rosáka, tentokrát se zakladatelkou festivalu Tanec Praha Ivonou Krojzmanovou. Po desáté hodině zavzpomínáme na Danu Zátopkovou v pořadu A léta běží, vážení, a po jedenácté už se můžete těšit na Kolotoč a mého kolegu Roberta Tamkinu. Tak hezký poslech, užijte si víkend, prodloužený o státní svátek, mimochodem je to ten svátek, kdy mají obchody zavřeno, a já se budu těšit zase v úterý naslyšenou.

tebe peko rajme, touhy má meno Julia, Julia. Bez tebe sem přízrak pouhý,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Naproti mě už ve studiu usedla žena, která před lety začala přestavovat jednu ruinu na pražském Žižkově, na první taneční divadlo v Čechách. Měla tenkrát první dítě a ze země vydupávala festival Tanec Praha. Dneska má děti dvě. Festival Tanec Praha je už zavedeným a prestižním evropským tanečním svátkem a její divadlo Ponec zná kde kdo. Hostem Tandemu je zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Já vás vítám a zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak dáme si zahrát a pustíme se do povídání. Určitě bude dneska o čem.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je dnes zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Začneme to povídání v podstatě hodně vzdáleně od vašeho divadla Ponec a možná i od tance, protože jestli se nepletu, tak jste sice k pohybu tíhla od malička, ale k tanci to mělo ještě daleko, protože jste cvičila sportovní gymnastiku, je to tak?
2: Kde to bylo? Tak já jsem byla takový hyperaktivní dítě, pořád jsem lezla po nějakých stromech a skalách a strašně mě bavil pohyb.
1: A bylo to v Praze?
2: Bylo to v Praze, já jsem se narodila v Praze, táta byl z Vysočiny, takže jsme hodně trávili času v lesích teda, kolem Kamenice nad Lipou. Ale fakt je, že ta gymnastika mě najednou umožnila vybít tu šílenou aktivitu a začít se jaksi věnovat různým věcem. Ten pohyb v prostoru, salta, bradla, kladina, to je něco, co mě strašně bavilo. Nejvíc mě bavila prstná, musím říct, že já jsem opravdu milovala právě ty akrobatické řady a pak se mi to strašně zúročilo na AMU, protože když jsem přišla mezi damáky, kde třeba Martin Dejdar nebo Marek Vašut byli jako zdatný i v té gymnastice, tak přece jenom na tu tehdy už téměř profesionální gymnastku moc neměli.
1: A když jste byla tou sportovní gymnastkou v tom dětství, tak jste to chtěla někdy dotáhnout, dejme tomu, já nevím, na vrchol, do reprezentace, olympiáda, anebo jste pokukovala po nějaké jiné profesi?
2: Já jsem dělala maximum, co jsem mohla dělat v podmínkách, které jsem měla. Když si mě vybrala tehdy Věra Čáslavská do strahovského týmu, tak jsem konstatovala, že je to strašně daleko. A chodit trénovat dvoufázově, to znamená vstávat před školou a pak ještě chodit po škole, už se mi zdálo přehnané. A ku podivu teda, přestože mě to tak strašně bavilo, tohle jsem si nechala od rodičů rozmluvit a je to dobře, protože já ten vrcholový sport nějak zvlášť nepreferuji ani pro svoje děti. A i tak jsem si zničila tu páteř a klouby a není to úplně nejzdravější.
1: Tak říká se, že sport by měl člověka jaksi šlechtit jeho tělo v dokonalosti, ale jak je vidět, tak když je něčeho moc, tak je toho příliš. Jo?
2: Přesně tak, já si myslím, že rekreační sport je mnohem zdravější a taky k tomu vedu i svoje děti a do dneška ho dělám.
1: Takže od sportovní gymnastiky, což se občas stává holkám, jste najednou prostě ten vrcholový sport jaksi zavrhla a pustila jste se rovnou už do toho tancování, do baletu, nebo to ještě tam byly ještě nějaký mezistupně?
2: Tak tam byl hlavně úraz páteře, docela těžký, já jsem se urvala z bradel a spadla jsem opravdu nešťastně, byla jsem 3 dny téměř jaksi na neurologii bezvědomí, bylo to dost složité. Od té doby mám tu páteř deformovanou, ale faktem je, že kdybych úplně přestala se vším pohybem, tak by to asi to tělo neustálo. To říkají všichni ortopedi, že vlastně je strašně důležitý potom něco dělat, aby ta svalová hmota zůstala a aby se to tělo udrželo fit a nepřibralo. Že? Takže já jsem se rozhodla, že půjdu za paní Zdenou Látalovou, která nás učila na gymnastice vlastně takovou tu základní baletní průpravu a byla úžasná. A že se s ní poradím, co bych mohla dělat, že to tancování mě strašně přitahovalo, ale byla to tuhá léta 80., takže tady se opravdu dal dělat jenom klasický balet nebo lidovky. Nic mezi tím. A já jsem najednou zjistila díky té paní Látalové, že jsou i jiné druhy tance a že existují amatérské skupiny, takový opravdu taneční underground, kde se dala dělat grahamovská technika, kde se dali vidět limonovské věci, Cunningham. A já jsem byla strašně ráda, že jsem se do tohohle prostředí dostala a úplně stejně, jako jsem 5x, 6x týdně dělala gymnastiku, tak jsem se vlastně vrhla do toho tancování.
1: Teď jste tady řekla pár takových výrazů, Cunningham a tak dále a tak dále. Zatím je to pro mě španělská vesnice, ale určitě si to dneska ještě s Ivonou Krojcmanovou rozluštíme.

0: Tandem glosuje.
1: Tak před chviličkou, před písničkou řekla Ivona Krojcmanová, můj dnešní host, zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha, pár takových výrazů, které opravdu mi prosvištěly kolem uší, ale vážně pro mě moc neznamenají. Taneční underground. No já si dovedu představit, co jste asi myslela, že to nejsou jaksi klasické taneční pohyby ani klasické taneční formy, ale zkuste mě v tom tak zorientovat, Marinko.
2: Ono se to líp ukazuje, než popisuje, ale... To je u tance tak jako typický. Ale třeba grahamka je založena na dýchání. To znamená, že základním principem je kontrakce při výdechu a při nadechnutí rozvolnění toho pohybu až do konečků těla. Prostě je to strašně zajímavý princip, kterým zjistíte, že když vnímáte, že centrem pohybu je opravdu jako v podstatě solár, tak dokážete najednou tomu pohybu dát úplně novou dimenzi. Není to školený mechanický vnější pohyb, ale vychází z vašeho vnitřního chodu toho těla, z toho dýchání, ale vlastně je to samozřejmě propojeno s mozkem. Tanec je vůbec fantastický umění, protože on propojuje tělo a ducha, jako dokáže dokonale skloubit tyhle dvě fyzickou a psychickou stránku osobnosti, když se dobře používá. Zase nesmí se to přeměnit na ten kusový drill jenom, ale musí to být právě spojeno i s hloubkou témat a s hudbou. Nemusí to být jenom hudba, může to být prostě i tanec na ticho je dneska jako strašně zajímavý, ale musí to mít nějaký koncept, nějaký svůj obsah a to je strašně důležité. No a Cunningham třeba začal dělat takový lámaný pohyby v prostoru, abych to zkusila popsat. Je to složité opět. A Limon jako propojil vlastně tyhle dvě techniky takovou jako větší fluent movement, se tomu říká, jako větší vázaností pohybů a využití švihů. A je to, každá ta technika dneska už se učí contemporary, jako vlastně každý si najde svůj pohybový styl, který mu nejvíc vyhovuje.
1: A ty, co jste zmínila, jsou pojmenovány po těch zakladatelích. Co to iniciovali, vymysleli? Ano.
2: Byla to Martha Graham, byl to Merce Cunningham a byl to José Limón. Všichni působili ve Spojených státech amerických, v meziválečném období tohle hnutí začalo a vlastně ještě řada z nich trošku i byla prolínána s Duncanismem, Isadora Duncan je, myslím, pojem, který nemusím tolik vysvětlovat. To byl návrat k přírodě, k přirozenému pohybu, ale není to technika jako taková, takže tito lidé vlastně posunuli to nové vnímání pohybu, to osvobození se od klišé, každý svým směrem právě podle toho, jak byli osobití. A mně se na současném tanci právě líbí to, že dává obrovský prostor osobnosti, individualitě, že se nesnaží mít všechny jak na běžícím páse stejný, ale jo, ty labutě, který musíte mít prostě úplně dokonale srovnaný, vycizelovaný, ale naopak, že tam každý ten tanečník má prostor pro tu individualitu.
1: Já myslím, že tak, jak to vyprávíte, tak to pravděpodobně jsou nějaké základní jaksi směry, ale nepochybně se rozvíjejí a pořád asi se snaží jaksi umělci vytvářet nové, je to tak?
2: Je to tak, ten rozvoj je obrovský. Když jsem začínala s tancem Praha, tak jsem se dostala na stipendium do Paříže v 90. až 91. roce a teď jsem viděla za 8 měsíců asi 120 představení. Byla jsem z toho úplně v šoku. Něco jsem byla schopná přijmout a něco ne, takže jsem si říká, no ten český divák bude úplně stejně konzervativní, protože ten náš rozhled tady byl minimální, proto jsem se rozhodla dělat Tanec Praha, protože jsem chtěla, aby ty lidi poznali něco nového, aby zjistili, kam to progresivní umění jako vlastně míří a byla bych hrozně ráda, kdyby se to, co se podařilo v Praze za těch více než 20 let, postupně dařilo i v regionech, protože ta situace v regionech je dneska velmi obdobná těm 90. letům v Praze a je to škoda, protože když zůstaneme jenom toho tradičního a konzervativního s veškerou úctou k tomu, co přináší, tak se nedostaneme dál v současném umění a to platí o všech druzích.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chvilkou se zmínila Ivona Krojcmanová, zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha, o tom, že už víc než 20 let vlastně se tahle ta vrcholná přehlídka tance v Praze pořádá. Letos to bude 23. ročník. Já bych přece jenom ještě trošičku předskočil, protože jsme se v podstatě ve vašem kurikulu, víte, dostali maximálně na tu pražskou AMU, kde jste tanec studovala. Ale co potom, jaká byla vaše kariéra tanečnice jako aktivní, myslím?
2: Tak já díky tomu zdraví a díky tomu úrazu, co jsem měla z gymnastiky, tak jsem věděla, že nemůžu nastoupit na nějakou jako taneční kariéru. Možná, že je to pro diváky dobře, protože já můžu mnohem víc sloužit tanci tím, že jsem využila svých jazykových a manažerských schopností a pustila jsem se do toho vytváření zázemí pro současný tanec v Čechách. To je důležitější než to, jestli jsem jedna tanečnice navíc na jevišti nebo ne.
1: No to je pravda. Ale skočit jaksi z toho aktivního tance do v podstatě svým způsobem trošičku jaksi manažerské a tudíž i administrativní práce, tak to pro vás asi taky nebylo úplně jednoduché, ne?
2: Tak naštěstí ten můj management je spojen s dramaturgií. Já se strašně moc věnuju přípravě umělecké radě festivalů, který dělám, to znamená jak Tanec Praha, tak Česká taneční platforma. Teď jsem ještě navíc uměleckou ředitelkou Evropského hlavního města kultury, takže Plzeň 2015, což je obrovský přesah zase do všech ostatních oborů. A tanec by se neměl uzavírat, tanec by měl komunikovat s ostatními uměleckými žánry. A pro mě je proto strašně obohacující, že dělám tu práci, kterou dělám, a to, že s tím je spojeno spousta administrativy, mailingu, financování. To patří k věci. Já mám vlastně zdravý základ. Já vždycky říkám, že něco na tom komunismu bylo dobré v tom, že nás třeba nepustili hned na školu. Jo, nás, co jsme nebyli ti vyvolení a neměli jsme rodiče v KSČ. Protože já jsem se vrhla v 18 letech po tom úrazu taky do praxe. Já jsem byla průvodcem na ČEDOKu, já jsem pracovala v cestovním ruchu, byla jsem referentkou pro kongresovou turistiku, pak jsem šla studovat vysokou školu ekonomickou, rok a půl jsem to vydržela, až jsem se konečně dostala přes ty talentovky na AMU. A na tu vysokou školu jsem šla jenom díky té praxi v tom ČEDOKu. A mě to strašně pomohlo, protože ekonomika, turistika, to všechno strašně souvisí s prací, kterou později vlastně jsem začala rozvíjet a nesmírně mi to pomohlo, protože upřímně řečeno zvát sem největší soubory světa znamená zařídit pro ně všechny služby cestovního ruchu, takže
1: no,
2: je to vlastně úplně náhodný, ale skvělý propojení a hlavně mě bavily jazyky, já jsem původně chtěla studovat filologii a tím pádem i to jazykové vybavení mi strašně pomáhlo.
1: Kolik ovládáte jazyky?
2: Já jsem dělala latinu, to je strašně dobrý základ, 4 roky na Gimplu. A
1: tím si zase moc nepopovídáte s nikým.
2: S tím si teda opravdu nepokecám, ale zase já mám tím pádem schopnost rozumět ne úplně do hloubky jazykům, jako je španělština, italština, jenom velmi povrchně, umím francouzsky, to jsem dělala samozřejmě nejvíc a strašně mě potom bavilo, když jsem se začala učit úplně jako z éteru angličtinu, úplně jenom vlastně jsem ji chytila tak, jak na těch konferencích všude putuji a s těmi prezentry různými komunikuji. No a ruštinu samozřejmě, protože jsem ji měla povinnou a v té jsem průvodcovala ještě v těch 80. letech. Takže to jsou takový jako dobrý jazykový, jaksi moje výlety a němčinu neovládám vůbec. Pasivně jsem schopná rozumět, ale není to dobrý.
1: Máme před sebou ještě několik krásných témat. S Ivonou Krojcmanovou určitě si popovídáme o tanci Praha jako takovém a určitě i o projektu Plzeň 2015 město z kultury. Takže těšte se na to, co si dneska v tandemu ještě užijete.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak my jsme se v tom povídání s Ivonou Krojcmanovou, zakladatelkou a ředitelkou festivalu Tanec Praha, tak nějak postupně a pomalu, ale zcela jistě dostali až k Plzni. A tady jsme zcela záměrně v téhleté chvíli, protože v Plzni, a to si myslím, že neříkám vůbec nic nového pro vás, kteří jste kultuře zběhlí, se zrodila taky jedna skvělá dvojice, i když dřevěná, vzhledem k tomu, čím se teď Ivona Krojcmanová zabývá, čili tancem, tím nejkrásnějším z pohybu, tak zdánlivě jaksi dřevěné loutky tomu příliš neodpovídají, ale je zajímavé, že si je mezi klasiky českého humoru Ivona Krojcmanová vybrala, čili z Pejbla Hurvínka, ale možná taky z části proto, že vaše jméno je, příjmení teď myslím, je spojeno s historií z Pejbla Hurvínka. Řekněte jak, to je zajímavé.
2: Je to tak, protože Anna Krojcmanová byla úplně první skupová mánička a právě pocházel tento rod z Plzně. Byla to prateta Františka Krojcmana, mého prvního manžela, a já musím říct, že ta rodina Krojcmanů je úžasná rodina a je mi moc líto, že i moje tchýně, báječná tchýně Alena Krojcmanová, je po smrti, ale byla to verichovská herečka, úžasná žena, strašně inspirativní, a myslím si, že není náhodou, že jsem si to jméno nechala, a s Plzní mě to také hodně propojuje.
1: No tak víte, co my si toho z Pejbla Hurvínka teď dáme, respektive takhle, my si dáme i s Máničkou, sice to nebude paní Krojcmanová a sice už to nebude Josef Skupa, ale ten duch si myslím, že Miloš Kirchner s Helenou Štáchovou nesli skvěle dál. Však si to poslechněte.
3: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi namluvil nahoru, dolů, tati.
4: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
3: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
4: Víš, co je zajímavé, tati?
3: Jo, že v životě neposlechneš.
4: To ne, ale...
3: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
4: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
5: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
3: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
4: Najednou, že se zapomnělo, tati.
3: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
4: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
3: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
4: Čeho je na světě nejvíc, tati?
3: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
4: Ale já ho neotevřel, tatí.
3: Že ti není hamba to svádět na Máničku?
5: No, já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
3: No právě, okay. No, samo sebou.
5: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
4: Chcete to vědět oba dva?
3: No prosím.
4: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V červnu proběhl 23. ročník festivalu Tanec Praha. Záležitosti, která je zcela ojedinělá, myslím si, že v Evropě. Je to tak možné říct? Kde jste se vlastně inspirovala?
2: Tak úplně první motivace byla jasná, dovést to nejlepší ze světového tanečního umění do Čech. Na druhou stranu jsem věděla, že v celém východním bloku neexistuje zatím takové zázemí a takový festival a musím říct, že do dneška jsme jediní. Nicméně třeba ve Francii Lyonské bienále nebo Avignonský festival a jeho taneční část Montpellier Dance, Festival de Marseille, je celá řada úžasných akcí, které prezentují světový tanec a v neposlední řadě pro mě velkou inspirací je dramaturgie Sadler's Wells Theatre v Londýně. Takže já jsem si ty kontakty postupně takhle nabírala a začala jsem přemýšlet, jak udělat zajímavou vyváženou dramaturgii, kterou jednak budeme jakoby dovzdělávat českého diváka. Já to nerada používám, ale tady opravdu bylo 40 let absolutní neznalosti toho, co se v současném umění děje. Takže nejdřív bylo potřeba zaplnit ta bílá místa, pozvat obrovská jména, jako je právě Martha Graham Company, Merce Cunningham tady byl ještě dokud žil sám osobně, což bylo skvělé. Představili jsme Trishu Brown, Twilu Tarp, to jsou postmodernistky velmi známé a samozřejmě současnou evropskou scénu, ale taky třeba asijskou, kanadskou, Marie Chouinard, samá velká jména. A potom jsem si řekla, že k tomu bude potřeba taky hledat inspirativní platformu mladých choreografů, který nikdo ještě nezná, ale objevovat ta nová jména, to mě taky baví. A tím pádem jsem s Johnem Ashfordem z Londýna vstoupila do networku sítě, která se jmenuje Aeroways a začali jsme vyhledávat a oslovovat naše partnery v evropských zemích talenty s krátkými díly 20-30 minutovými a komponovat je do takových jako triple bills, to znamená složených večerů ze tří krátkých děl a udělali jsme z toho takzvanou evropskou taneční laboratoř. To je další strašně zajímavá linie toho festivalu a protože jsou to věci méně náročné technicky i finančně, tak jsme se pokusili je vyvážet právě i do těch regionů, aby se mohli se současným tanečním uměním více a více seznamovat lidé mimo Prahu. Tím pádem dneska už pracujeme v 10 městech České republiky, což je úžasný úspěch a vždycky to záleží jenom
1: jaký
2: na tom.
1: Jaký je zájem v těch městech mimo Prahu?
2: Ten zájem je velký, je to překvapivé, protože to úplné novum pro mnohá města, ale je vidět, že lidi se zajímají, že nechtí vidět jenom pořád to samé, ale že chtí vidět něco nového a to je moc fajn a je tam strašně mladých lidí, kteří se o to zajímají.
1: To je zásadní, co jste řekla, spousta mladých lidí, vy jste totiž se rozhodli doprovodnou část toho festivalu věnovat přímo dětem. Co vás tomu inspirovalo a jak se to chytilo?
2: No třeba Velká Británie nebo severské země dělají už samostatné projekty, které jsou podobné tomu, co jsme rozjeli spolu s Vizí tance a to se jmenuje Tanec školám. To znamená, že tak jako se na školách učí třeba hudební výchova, výtvarná výchova, literatura, tak se tam učí i taneční a pohybová výchova. Ne v tom smyslu, že byste drillovali nějaký kroky, ale že si lidi zvyknou na držení těla, rytmus, vnímání rytmu a začnou si věřit, lépe se pohybovat. A v té dnešní době těch technologií a sezení u počítače je to nesmírně důležitý předmět. A nám se postupně podařilo i prosadit tady v Čechách na ministerstvu školství přes výzkumný stav pedagogický, že taneční a pohybová výchova, stejně jako dramatická výchova, je doplňující vzdělávací obor a každá základní škola si ho může vzít. A nám jde teď o to taky dovzdělávat ty pedagogy, protože učit tanec na školách je něco jiného, než učit zájmovým kroužku nebo prostě děti, který sami projeví zájem, protože tady ho musíte získat od těch dětí. I těch, kteří si myslí, že třeba neumí tančit.
1: A už vidíte nějaké výsledky třeba?
2: Vidím, jsou skvělé. A ty školy, kde učíme, ty pilotní školy, ty jsou úplně nadšené a chtějí to rozšiřovat a my furt nemáme dostatek pedagogů. Takže já jsem moc ráda, že se takhle rozjelo a k tomu samozřejmě děláme takovou programovou linii v Ponci, která je postavena na interaktivních představeních pro děti. A to je něco, co je strašně baví, protože pozvete na tu scénu, něco to můžou vyzkoušet, ohmatat, divadelní prostředí, světla, co všechno k tomu funguje. Je to fakt skvělý projekt.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Další z velikých aktivit Ivony Krojcmanové je a hlavně taky bude projekt Plzeň 2015 Evropské město kultury. Jak jste se dostala k tomuhle, že jste se stala uměleckou ředitelkou? Pověřili vás po úspěchu, že jste se osvědčila v tanci Praha jako výsostná ředitelka a tudíž vám byla svěřena tahle ta důvěra?
2: Já musím říct, že když mě Plzeň oslovila, tak jsem dlouho váhala, protože od svých kolegů ze zahraničí vím, že to je tak extrémně náročný projekt, když se má podařit a udělat dobře a zasahuje všechny oblasti života. To není vůbec jenom o umění jako úzké součásti kultury. To je skutečně evropské hlavní město kultury. To znamená, že se dotýká úplně všech oblastí života toho města. Veřejného prostoru, kultury stolování, gastronomie, služeb, kulturního turismu. Mělo by se to projevit i v nových nastavováních vazeb mezi těmi třemi klíčovými sektory, které působí v každé společnosti. To znamená neziskový sektor, veřejná správa, včetně politické reprezentace a podnikatelský sektor. A vytvářet tyto nové vazby, to je strašně složitý dlouhodobý proces. Je to takové, já tomu vždycky říkám, že my to děláme v kultuře z obrovského přesvědčení, že je nesmírně důležitá a že je nezbytnou součástí života jednoho každého z nás, tak říkáme, že musíme šířit tu osvětu a šířit ji co nejpozitivněji, protože ta doba je zlá a všechny peníze jdou dolů a všichni si stěžují na krizi. No, a já si myslím, že z té krize právě, z té materiální krize, která je nám neustále předkládána, vede cesta právě přes ty duchovní hodnoty. A já tomu říkám investice do lidského potenciálu.
1: No, když jste byla oslovena, tak se vám nepochybně zatočila hlava z toho úkolu, to určitě ano. Tak jakým způsobem jste se rozhodla ho chopit? Nepochybně musíte vytvořit si kolektiv lidí, protože tak, jak jste to teď nastínila, tak to je taková šíře aktivit, takže to musí být opravdu spousta lidí, specialistů na všechny možné tyhle ty aktivity. Je to tak?
2: Je to tak, je to obrovský rozsáhlý projekt a já jsem měla obrovskou kliku, že jsem si mohla vytvořit kreativní tým z lidí, které jsem skutečně si vybírala. To znamená z lidí, o nichž vím a jsem přesvědčená, že dlouhodobě mají stejné ideály, že jim jde o ty duchovní hodnoty, že jim jde o jakousi kultivaci společnosti a proměnu, jaksi vnitřní proměnu té občanské společnosti, aspoň v rámci takového menšího území, jako ta Plzeň nabízí. Je to tam přehlednější než v Praze, samozřejmě, dá se tam víc pracovat s tím neziskovým sektorem, ale zrovna tak s těmi ostatními. A já si myslím, že ti lidé, kteří se mnou v kreativním týmu byli a zažili tu euforii toho druhého kola, když jsme se s Ostravou dostali do druhého kola a teď jako viděli, že to je opravdu David a Goliáš, že máme strašně málo prostředků, strašně málo času vůbec jako nastartovat ten proces, ale obrovskou energii a chuť to udělat a obrovské přesvědčení a také v neposlední řadě skvělé kolegy ze zahraničí se zkušenostmi, které mi předávali. Já mám tu kliku, že jsem studovala v 94. zrovna v Británii, když tam přednášel Bob Palmer a to je vlastně jeden z nejuznávanějších expertů na problematiku evropských hlavních měst kultury. Takže jsem měla s kým konzultovat, měla jsem kde brát dobré rady, čeho se vyvarovat a tím pádem se nám podařilo to neuvěřitelné porazit tu Ostravu, čímž ale nechci vůbec říct, že to je nějaký jako mega vítězství, protože já si strašně vážím každého města, který kandiduje.
1: To myslím nepochybně.
2: Si, že každá radnice, která se rozhodla jít cestou preferencí kultury před vším ostatním, si zaslouží obrovské uznání a to je pro mě Ostrava i Hradec Králové, které v té soutěži byly a také je samozřejmě zveme do našeho projektu v roce 2015.
1: Já si myslím, že to bude v dobrých rukou, protože jsem si taky přečetl, že jste v roce 2003 získala z rukou francouzského prezidenta čestný rytířský titul za osobní přínos k rozvoji evropské kulturní spolupráce, čili se dá předpokládat, že v tomto směru a v tomto smyslu budete pracovat i pro Plzeň 2015.

0: ale dneska se stal divadlo Ponec slavné nejenom tedy působení Jana Krause a natáčení jeho pořadu tam, ale samozřejmě Tancem Praha a tak dále. Teď mám na mysli třeba návštěvu říjnovou amerického spisovatele Roberta Fulghuma.
1: To jsou projekty, které já úplně miluju. Právě je to ten dialog žánru, když se sejde skvělý spisovatel, skvělý muzikant, skvělý line designer, tanečníci, profesionálové těchto oborů v jednom divadle, tak je to neuvěřitelná atmosféra a já mám velkou kliku, že mám skvělý tým v divadle Ponec i v Tanci Praha jako takovém a ti lidé jsou mladí a plní nápadů a vymysleli novou dramaturgickou řadu pro Ponec, která se jmenuje Tančírny. Protože pochopili, že dneska pasivní jaksi konzumace kultury není pro diváka všechno, že chtějí být na jevišti, že chtějí být přitom, že si chtějí vyzkoušet sami, co se dá dělat. Takže například s Robertem Fulghumem jsme spojili tango, zcela logicky.
0: To je vlastně jeho poslední titul je argentinskému tangu věnován, že?
1: Přesně tak. A argentinské tango je pak součástí toho večera a nejlepší profesionálové ho tam učí běžné publikum. Mm-hmm. Takže je to večer, který se většinou protáhne daleko přes půlnoc, ale je skvělé, že tuhle atmosféru dokážeme vytvořit. Začínali jsme třeba s gypsy music a cikánskými tanci, pak jsme přešli přes salsu, po různé další styly. Určitě se dostaneme ještě k hip-hopu, afrodance, stepu. Aby si lidé mohli taky na jevišti Ponce vyzkoušet jakýkoliv taneční styl.
0: A bude to spojeno s takovými osobnostmi, jako je Fulghum?
1: Tohle je hodně výjimečná záležitost, to se nám podařilo opravdu spojit i na základě jaksi zájmu našich partnerů, ale je fakt, že všem dobrým nápadům se meze nekladou.
0: Co Ponec ještě chystá, kromě téhleté aktivity třeba?
1: Tak chystají se docela zajímavé premiéry Verte Dance nebo Dot 504, kteří nás reprezentovali na Edinburgh Fringe festivalu už po třetí a také na Aerowaves. Takže to jsou takové jako české soubory, české stálice na nohách jsou skvělý soubor. A já musím říct, že se málo o českém tanci ví, ale je to jeden z nejprogresivnějších oborů, který dokážeme prodat i v Evropě a v zahraničí. A je strašně škoda, že nemá vyšší podporu, protože my zatím dáváme jenom prostorové podmínky, ale tak jako existují třeba repertoárová divadla a dávají naprosto jasné podmínky různým hercům a režisérům, aby mohli kontinuálně tvořit, tak nic podobného pro současný tanec zatím bohužel neexistuje.
0: Moc děkuju, paní Krolicmanová, za vaši dnešní návštěvu, příjemné povídání. Velice si vážím toho, že jste nám hodinku z vašeho denního programu věnovala, protože jsem si přečetl, že váš všední den začíná v 7 ráno a končí kolem 1 hodiny v noci. Ano. Tak si dovedu představit, jak jste asi zaměstnaná. Takže vrhněte se opět do práce, abyste touhle prací dělala radost všem, kteří mají rádi také tanec. Díky. Ivana Krojcmanová byla dnes v tandemu a doufám, že ne naposledy. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: obyčejný atletický oštěp. Je uschován v koutku v příbytku a jmenuje se Jervinen. Svírala jej v ruce Dana Zátopková a získala s ním olympijské vítězství i tituly mistry Evropy. Ale nejen to. Učila s ním házet děti ve Stromovce, stejně jako drobotinu v Dilí, kam byla pozvána a mladí chtěli vidět olympijskou vítězku. Učila je házet, učila je také žít. Dana Zátopková je nejen držitelkou zlaté olympijské medaile, ale je také druhou ženou České republiky, která získala stříbrný olympijský řád. Pozící jej osobně předá Juan Antonio Samaranč při své návštěvě Prahy. A v paláci UNESCO v Paříži obdržela cenu Fair Play.
1: Měla jsem ráda fyzický pohyb. Já si myslím, že jako když někdo chce vniknout ve sportu, nemůže být za A líný, nikdy nemůže být líný. Musí mít rád pohyb. A to jsem já měla strašně ráda pohyb. Takže i když samozřejmě ten trénink potom později a tak dál mě někdy, jak se říká, zalízal za nechty, protože my jsme trénovali třeba venku v zimě a tak dále, neměli jsme v začátku žádné haly a žádné takové vymoženosti, ale nikdy tomu neříkám vřehole, protože když něco člověk dělá rád, tak proto obětuje hodně času a námahy a tak dále a nepřipadá mu to jako řehole, obzvlášť, když to má dobrý výsledek, když naraz prostě je dobrý a když mu to vyjde, jak se říká, že to záleží samozřejmě nejen na těch fyzických schopnostech a na té píli a tak dále, no ale záleží to taky na štěstí. Je hodně sportovců, kteří celý život dělají poctivě sport a nikdy nevyhrají olympiádu. A já si myslím, že jsem měla právě kousek toho štěstí, že mě to zrovna na té olympiádě dobře vyšlo a že potom jsem byla dobrá ještě na další olympiádě a mistrovství Evropy, že jsem vyhrála a tak dále. Tak to už jako nebylo štěstí, ale myslím si, že na olympiádě v Helsinkách jsem měla velkou dávku štěstí.
0: Skromnost sluší velkým, i sportovcům. Štěstí je důležité, ale převažující je pracovitost v tréninku, mistrovství, vůle a bojovnost v závodě. Přišel Londýn 1948. První olympijské hry Dany Zátopkové.
1: Ani jsem si netroufala věřit, že se tam dostanu, protože olympiáda to bylo pro mě něco světového, neuvěřitelného. A to jsem ještě netušila, že když tam člověk potom je, takže to je daleko a daleko ještě závažnější a takové slavnostnější. No ale nakonec jsem se tam tedy dostala. No a byla jsem sedmá. Což nebylo tak marné, ale musím říct, že to na mě udělalo tak hluboký dojem, ta olympiáda, že to byl takový stěžejní bod v mém sportovním životě, protože jsem si řekla, tak a už nikdy nepojedu na olympiádu, jestli nebudu taky něco znamenat, aby mě trochu bylo vidět. Protože tam jsem naraz pochopila takovou tu národní hrdost a pichu, když tam někdo vyhraje za nějaký stát, což mě předtím nebylo vůbec jasné.
0: Po sedmém místě Dany Zátopkové v Londýně následoval triumf nejen její, ale i jejího manžela na olympijských hrách 1952 v Helsinkách. Dana vyhrála hod oštěpem, Emil Zátopek 5 kilometrů, 10 kilometrů a maraton.
1: Abych pravdu řekla, my jsme se v tomto směru nikdy moc neovlivňovali, protože Emil to byl tak silný individualista, že on si jel svojí cestou a já jenom jsem to tak pozorovala, jak dovede, jak člověk může být zaujatý pro věc. To musím říct, že to jsem se od něho naučila, že když chci opravdu něco dělat, takže musím furt na to myslet v sobotu, v neděli jít trénovat a tak dále. No tak fakt je, že jsem tak nějak v jeho stínu, po jeho boku, jsem se snažila taky tomu dát víc, než jsem tomu dávala dřív. A nebyla jsem v tom roce 52 už na tom tak špatně, co se týká výkonnosti. Byla jsem asi na čtvrtém místě na světě, což mě opravňovalo k takovým nadějím, že bych třeba mohla mít bronzovou medaili. Já jsem potom toužila velice, jestli bych aspoň jednu medaili mohla ulovit. No, nakonec mě to vyšlo na to první místo, tak to jsem byla úplně v tranzu, že to si, nevím, jestli si to dovedeš představit, ale byla jsem v tranzu skoro. No a Emil mě bral, asi měl tolik starostí, že mě bral jako, no jo, tak nějak to snaž se, musíš se snažit, jo, a tak dále, ale měl tolik starostí, že nějak to mě nebral nějak vážně. Až teprve, když jsem vyhrála, tak byl z toho taky šokovaný, no a pak si vymyslel tu pohádku, že říkal, no jo, ale mám na tom taky zásluhu, protože když jsem vyhrál pět kilometrů, tak ty jsi byla nadšená a v tom nadšení zhodila víc než kdy jindy. Jo? A tak. No, fakt je, že lepší se háže, když má člověk dobrou náladu, než když třeba má nějaký stres, to je známá věc. A že já jsem těsně předtím, než jsem nastupovala k házení, teda k tomu svému závodu, tak Emila zrovna vyhlašovali, my jsme tam už stáli v tom vchodu, nás pouštěli na hřiště, no a teď, když Emil šel s tou medailí, tak jsem říkal, je, já ti blahopřeji, to je ohromné, půjč mě tu medaili pro štěstí. A vzala jsem ji, strčala jsem ji do kabele a měla jsem už tu medaili sebou, jako pro štěstí, tu jeho. No a tak dejme tomu, že mě taky přinesla štěstí.

0: Napadlo vás možná, ostatně koho ne, jaké je vlastně sportovní partnerství nebo manželství dvou lidí z vrcholového sportu? Z nich jeden třeba může být, nebo si myslet, že je slavnější než druhý.
1: My jsme se seznámili vlastně ve Zlíně, protože on závodil, dřív nešel na vojnu, tak závodil za Zlín a za Baťu. Tu pupeční šňůru měl dlouho, jak si takhle přivázanou právě v tom Zlíně a měl tam hodně kamarádů, s kterýma právě dělal atletiku a tak. No a já jsem se tam potom taky octla na internátech jako tělovýchovná instruktorka, vychovatelka a tak dále. No a tam jsem vlastně začala tak nějak pořádně dělat atletiku, protože tam byla dobrá atletická parta. Takže tam při jedněch závodech jsme se prostě s Emilem seznámili. Tehdy byl velký poplach v klubu, že přijede sám Emil Zátopek a bude se tam pokoušet o rekord na 3 kilometry. A všichni ostatní atleti, to jsme byli my, ten Cox, mají pohotovost, mobilizaci, všichni se musí zúčastnit závodu, aby to mělo pořádný rámec. No tak já jsem tam taky narukovala a oštěp dali před ty 3 kilometry, tak jako tu předehru. A no já jsem tam hodila svůj první československý rekord, bylo to jenom 38 metrů, asi 80 nebo tak. No ale překonala jsem stařičky nějaký rekord, ani nevím, komu patřil už. No a Emil mě přišel gratulovat. No a jelikož ve Zlíně on měl takovou svatozář, že já jsem prostě, když se ke mně blížil, tak jsem málem stála v pozoru, ale aby si nemyslel, že jsou celá pryč z něho, jo, nebo tak, tak jsem řekla, jo, tak ti děkuju a hned jsem šla pryč. Jenomže když on potom udělal rekord na 3 kilometry, tak všichni ostatní atleti říkají, no musíš mu jít taky blahopřát teďka, dokonce mám dem, že mě strčili do ruky nějakou kytku a běž mu blahopřát, tak já jsem taky šla, no a tím jsme se seznámili. No, no a pak přišlo takové to zvláštní, ten zvláštní kontakt, že naraz jsme zjistili, že jsme oba dva úplně stejně staří, že jsme se narodili ve stejný den, ve stejný rok a prostě jsme z toho byli tak docela šokovaní oba dva, že Emil hned říkal, to bychom měli mít taky jeden den svatbu. No nakonec to tak vyšlo. Byla jsem druhá v Římě na olympiádě, což byl další můj triumf v našem manželství, protože Emil už v té době nedělal, už to vzdal v 58. roce. A, no a čekal ode mě, že to už taky zabalím, jak se říká. No jenom, že já jsem právě naraz v tom 58. roce měla velice dobrou formu a vyhrála jsem mistrovství Evropy úplně hladce. No a teďka funkcionáři, no to nemůžeš, to, když za 2 roky už je další olympiáda v Římě a tobě to tak jde a tak dále. No znáš to, že? A, no tak já nakonec jsem se nechala přemluvit. Já jsem toho chtěla nechat v 58. roce po mistrovství Evropy. No a pak jsem toho skoro litovala už, protože pak naraz začaly takové ty, mě začalo bolet koleno, jo, tam mě bolelo rameno, tohle. No já jsem už měla 38 let v té době, že tak už se to začínalo projevovat všechno. No a, ale nakonec jsem to vydržela. Díky tomu, že jsme měli mladou oštěpařku tehdy, Vlastu Peškovou, která se mnou taky takhle trénovala někdy a tak jsme vyrazili potom 2 na olympiádu v Římě v 60. roce. Já jsem říkala, s odřenýma ušima jsem byla 2. a ona byla 4. Takže to byl do dneška náš největší oštěpařský úspěch, kterého jsme dosáhli. No a Emil už seděl na tribuně, už jako host jenom, no a teď všichni říkají, no podívej se, ty říkáš, že už jsi starý a Dana ještě získala stříbrnou medaili a tak dále. No a já jsem potom řekla novinářům, ano, velice mě těší, protože teďka nemůže nikdo říct, že jsou jenom žena Emila Zátopka, jo, ale já můžu říct, ano, Emil Zátopek je můj manžel. No tak takové legrace.

0: Závodní oštěp Jervinen položila jednoho dne Dana Zátopková do kouta svého bytu. Laskavě se na něj podívala, pousmála a řekla: už toho máš také za sebou dost, odpočiň si. Ale kde pak Jervinen, kde pak Dana Zátopková? Sice závodění v té vrcholné podobě odešlo, ale byli zde, anebo se chystali, nástupci. Jervinen se oprášil, ale ne pro slavná vlastní vítězství, ale pro vítězství těch druhých.
1: No tak samozřejmě, když se potom člověk rozhodne, že se ze závodníka změní v trenéra, tak je to takový dost velký převrat v životě. A to proto, že každý ten vrcholový závodník si myslí, že to je strašně jednoduché. Znám všechno, vím, jak se to dělá, jo? Vím, jak plánovat trénink a tak dále. A takže, když to nasadím na šikovného člověka, ty svoje zkušenosti, znalosti a tak dále, no tak musí být tak dobrý jako já. No ovšem, to je omyl, samozřejmě, protože člověk sedla úplně cizího koně. No a já jsem se na tuhle dráhu dala, protože už koncem své sportovní kariéry jsem si říkal, co budu dělat, až skončím. Chci zůstat u sportu, tak mám jedinou šanci být tedy dělat trenérku. Tak jsem si dělala trenérskou školu a když jsem skončila, tak jsem nastoupila jako trenérka z povolání. No, bylo to strašně zajímavé, protože člověk naraz zjistí, že to není tak jednoduché sedlat toho cizího koníčka a že se musí snížit zase dolů a teď poznávat všechno zase od začátku, začínat úplně od začátku s těma mladýma lidma, každý je jinačí a tak dále. No a že člověk musí nějak znát taky psychiku toho děcka nebo těch mladých lidí a taky se trošku přizpůsobovat. Jeden chce přísnost, druhý chce pohladit a tak dále. No, je to velice zajímavá práce, i když já říkám velmi taky nevděčná, protože když trenér je dobrý, tak je to zásluha závodníka. Když je závodník špatný, tak je to vina trenéra samozřejmě. A kolikrát se člověk setká i s nevděkem u těch závodníků, které třeba přivedl k určité metě sportovní a tak dále, tak nakonec se třeba setká i s nevděkem. Ale nechci, aby to vyznělo nějak pesimisticky, protože zase na druhé straně projde životem spousta mladých lidí, třeba když mluvím o své trenérské práci, spoustu mladých lidí a do dneška mám tam mnoho přátel mezi něma, kteří už jsou taky ženatí, mají děti a tak dále a do dneska se stýkáme a když vzpomínáme a oni třeba velice rádi vzpomínají na to a pamatuješ, jak jsme byli na soustředění tam a to, no to bylo krásné, nejkrásnější období mého života. Takže člověk nakonec si řekne tak, i když z tebe nebyla žádná sportovní hvězda, tak mám radost, že jsem ti poskytla kus takového pěkného kamarádského života, který může poskytnout sport. No, já jsem potom dělala taky funkcionářku a tak. A člověk vidí, když jsme byli závodníci, tak bafuňáři, to byli ti organizátoři kolem atletiky, že tak jsme se na ně dívali, na nutný spolek, který se tam musí pohybovat, ale nikdy nám nedošlo, co všechno oni musí organizovat a tak dále. A že vlastně ten atlet přijde k hotové věci. Tady jsou závody, jo, tady máš nářadí, tady tohle, tady to. A že kolem toho někdo taky musí kmitat a že bez těch bafuňářů oddaných atletice a sportu, že by taky to měl daleko těžší. No tak je dobré, když člověk po té sportovní kariéře si taky na vlastní kůži vyzkouší, co to je dělat třeba trenéra nebo dělat bafuňáře.
0: Dana a její manžel Emil byli a stále ještě jsou zváni na tréninkové tábory doma i ve světě. Byli také v Indii, v Ajmeru, kde Dana vedla přípravu mladých oštěpařů. Vzpomíná na to v knize Zátopkovi vypravují, kterou sepsala se svým manželem. Bylo tam asi 10 oštěpařek a zpočátku jsem měla dojem, že míní také házet. Když jsem jim řekla, že mám nejlepší výkon přes 50 metrů, vykulili na mne oči a že prý je to na ně moc. Marně jsem s nimi smlouvala a slibovala, že budu házet jenom 40. Nechtěli slyšet ani o 35. Nakonec se přiznali, že nejlepší z nich hází 17 metrů. Pochopila jsem jejich ostych před diváky a házela na jejich závodech sama. Všechny se rozložili malebně kolem rozběhu a po každém hodu se ke mně zhlukli, aby se mohla udělat společná fotografie. Čím líp jsem házela, tím víc jsme se fotografovali a tím víc také jásali diváci, protože tak daleko ještě v Ajmeru oštěp nikdy nelítal. Děvčatům moje oštěpařské umění zvlášť vrtalo hlavou. Na druhý den ráno se za mnou přihnali do Mayo College, abych je naučila, jak se to dělá. Celé dopoledne jsme to tedy zkoušeli a všem se to náramně líbilo. Jenom ředitel koleje, Angličan Mr. Gibson, měl z nás těžkou hlavu. S lulkou v zubech pobíhal kolem našeho houfu a každou chvíli nám připomínal, abychom mu jenom netrefili ten antukový pás uprostřed hřiště, který si pěstoval na kriket.

0: Slavnostní chvíle prožívala Dana Zátopková nejen na atletických hřištích, ale často i mimo ně. Jako třeba v Paříži, kde v paláci UNESCO přebírala cenu Fair Play. Diváci vzdávali hold jí, České republice i jejímu klubu Fair Play. Sálem zněla slova, technické kvality končí na sportovišti, lidské jsou na celý život.
1: My jsme taková ta stará generace, kdy bylo, když někdo byl sportovec, tak k tomu patřily i takové jakési dobré morální vlastnosti. Já si pamatuju, říkají, no, teď je to sportovec, to by nemohl udělat, jo, nebo tak něco. A tak dneska už se to značně změnilo, ale my jsme tak v tom byli vychovaní. Myslím si, že jsem v životě neudělala nic unfair, nebo jestli o tom nevím, tak pardon. Myslím si, že tu cenu Fair Play jsem dostala spíš za to, že jsem sloužila tomu sportu hrozně dlouho, jako závodnice, potom, že jsem tomu sloužila jako trenérka a že jsem vždycky se snažila pomoct těm mladým lidem, aby dělali sport, protože jsou přesvědčená, že to je zdravé, že to patří k mládí a že každé mládí by toho mělo využít, té fyzické schopnosti něco dělat fyzicky, jo, a tak. A něco zdravého, teda sportovat a tak dále, protože to pomine, to je závislé na tom krátkém období mládí, pak to pomine a pak už člověk tak vlastně jenom přicmrduje k nějakému tomu sportu. Čím je člověk starší, tak tím takové ty negativní věci, záležitosti, ty nějak zapadají a zůstávají ti jenom takové ty pěkné vzpomínky a myslím si, že to je správné. Proč by si člověk nějak pěstoval v duši marazmus, protože tehdy a tehdy mě někdo nějak ublížil nebo co? To nemá cenu se s tím zabývat a otravovat si tím dušičku. Moje životní kredo je prostě každý den udělat něco dobrého, jo, chovat se k lidem pěkně, snažit se udržet pohodu kolem sebe, tak, aby ti ostatní, kteří se se mnou stykají, aby se taky cítili dobře. To je teďka moje životní kredo. Tak pokud to jde, tak ještě se nějak taky sama sportu věnovat, jít si zaplavat, jít si zaběhat, pokud ještě můžu pajdat, jít si zajistit na kole a tak dále. Ještě využít těch zbytků mých fyzických schopností. To je moje životní kredo. A radovat se z toho, že třeba, když vylezu na kolo, ještě z toho nespadnu a že ještě jedu, jo, a tak.
2: A pokud je o mladé lidi, určitě se také o ně zajímáš, když třeba už teď tu trenérskou práci neděláš. Myslíš si, že máme talentovanou mládež, není trošičku spohodlnělá teď proti vám třeba?
1: No tak, to máš pravdu, že možná trošku spohodlnělá je, protože se víc vozí v autě, víc prostě vysedává u televize a podobně. Taky mají mnoho možností sledovat život v televizi a tam dál a tak dál. Tak ty zájmy jsou takové velice široké. Dostávají se třeba ke sportu jenom ty děti nebo mládež, která třeba v rodině je k tomu rozumně vedená, jo? Že rodiče se snaží je třeba vyhnat od Disneylandu, pohádek a podobně, a běž si tam, jdeme si něco zahrát, nebo jdeme si zaběhat, nebo tak. Jo? To se mě líbí právě v těch severských státech, že tam třeba rodina, víkend, jdeme a jdou třeba pochodovat, nebo běhat do lesa, nebo že si něco, jdou nějak zasportovat, nebo jezdit na lodičkách a podobně. Jako rodina, jako rodinný program. No tak to u nás chybí trochu a sice znám rodiny, kde opravdu mají děti takhle vedené, že mají ke sportu dobrý vztah. No ale vím zase o rodinách, kde ty děti mají názor, o co bych se namáhal, proč bych se měl hýbat, jo, a tak dále. To si myslím, že je v zásadě špatné. Výchovně špatné. No jinak já ještě chodím na hřiště, jo, pomáhat udělit několik odborných rad na Olymp, tam je docela dobrá oštěpařská parta, a takže tam občas zajdu, protože mě to nedá, jelikož ta láska k řemeslu člověka tak hned nepřejde. A těší mě, když třeba můžu někomu pomoct ještě. To jsme si s Emilem řekli, pokud to půjde, tak svým jménem musíme pomoct trošku, aby ta atletika se udržela nad vodou a potom, až se to všecko zase zorientuje v novém prostředí, tak to už potom bude dobré. No takže jsme pomohli středoškolskému poháru. Prostě svým jménem třeba pro mládež.
2: Já vím, že také pracuješ v klubu Olympioniku.
1: Hodně jezdíme po republice, tam, kde jsou taky nějaké sportovní akce, tak se toho zúčastňujeme. A druhá věc je, že se tak jednou do roka sejdeme s těmi starými olympioniky a to je vždycky moc hezké. Zajímám se o všechno, protože, jak říkám, čím je člověk starší, tím je chtivější všechno znát, všechno vidět, všechno sledovat, a aby mu nic neuniklo, takže hodně čtu. A to mě vždycky zajímalo a zajímat mě to bude.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

A zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozezní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Jestli pak to nebyla Jana Chládková na konci té minulé hodiny ta poslední písnička a její eskapády. Byla to Jana Chládková, naše kolegyně. Ale teď už začíná pravidelný kolotoč, který se pro vás roztáčí na Pohodě a sebou přináší samozřejmě lecjakou zajímavost, třeba tip na výlet někam k Sušici do západních Čech, možná s odkazem na svatováclavské posvícení, nabídneme recept našich babiček na domácí buchty a hlavně, počkejte, víte, jaká je souvislost mezi slovy hlavně, hlaveň nebo hlava? Nechte to na nás a našem jazykovém koutku. Chybět nebude filmový kalendář Marie Formáčkové a já doufám, že vám čas na Pohodě uteče rychleji, než kalifornské žížaly běhají. O nich budeme mluvit na samý závěr dnešního kolotoče.
1: Kolotoč a Robert Tamchyna.
2: Čau!

0: zpátky nohama na zem. Pastva nejen pro oči. Mluvím teď o jedlém parku a takzvané minizoo poblíž Sušice v Plzeňském kraji. Ten minipark, nebo vlastně jedlý park a minizoo, se nachází kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. A právě tam nás teď pozve kolegyně Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a nadíl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacej a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Tak pastvinou, jedlým to parkem, přírodní zahradou a minizoo v jednom nás provedl, to bychom neměli zapomenout, připomenout majitel Pavel Šašek.

0: Nevím, jak vy, ale já úplně před sebou vidím své vlastní dětství, televizní obrazovka, trochu zrnění a hudební festival v polských Sopotech. Jak to tam tehdy Helena Vondráčková s touhle písničkou tuším vyhrála a taky pěkně na pódiu roztočila a publikum se přidalo k ní. Řeknu vám, že čas od času mě pokaždé tedy překvapí jazykový koutek souvislostmi češtiny něčím, co jsem nevěděl, stejně jako dnes.
1: V dnešním vydání této rubriky si budeme povídat o čtyřech slovech, u kterých si často ani neuvědomujeme, že spolu souvisejí. Jsou to slova hlavní, hlavně, hlaveň a hlava. Běžně o spojitosti mezi nimi nepřemýšlíme, ale když to řeknu takhle za sebou, zdá se to jasné nebo ne? Ptám se Růženy Pískové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Je to jasné a zajímavé zároveň. Slova hlavní, hlavně, hlaveň a hlava mají společný kořen – hlav. Slovo hlava je základové slovo, ostatní tři zmiňované výrazy s ním významově souvisejí. Slova hlavní a hlaveň jsou od slova hlava přímo odvozená. Slovo hlavně je příslovce odvozené od slova hlavní. O významech slova hlava jsme v jazykovém koutku už spolu mluvili, takže si jen připomeňme, že ve slovníku spisovné češtiny jich je uvedeno celkem 14. Zajímavé na tom je, že slova hlavní a hlaveň jsou odvozena od různých významů slova hlava a přitom ani v jednom z těch případů nehraje žádnou roli tvar hlavy.
1: Pojďme začít od slova hlavní. Předpokládám, že tam je snazší vidět souvislost s tím, co všechno znamená slovo hlava.
2: Slovo hlavní můžeme nahradit slovem nejdůležitější, nejvýznamnější nebo nejpřednější. Souvisí tedy s významem slova hlava jako nejdůležitější části těla, části, která všechno řídí. Zajímavé je slovní spojení hlavní město jako název mocenského centra státu. Tuhle metaforu najdeme například v latině, kde se hlava řekne caput. Od toho je hlavní město capital. Tohle slovo přejala i angličtina, ve které se hlavní město řekne Capital City. Známe název budovy Capitol a podobně.
1: No a co ta hlaveň? To je trochu odlišný případ, ne?
2: Ano, hlaveň je část zbraně, kterou se vystřeluje střela. Hlaveň dává směr střely. Jsou na ní mířidla podobná lidským zrakovým čidlům. Střelu jakoby vykřikuje, jako člověk slova z úst. A stejně jako člověk zlým slovem, i hlaveň svojí střelou může zranit. Zajímavé je, že v případě slova hlaveň už stejná metafora v angličtině nefunguje. Hlaveň se anglicky řekne barrel, tedy něco jako sud. Je tu vidět motivace tvarem spíš než funkcí.
1: Dnešní jazykový koutek připravila Růžena Písková. Děkuji za to. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No tak hlavně, že v tom máme v hlavě jasno. To je hlavní jazykový koutek a Stanislav Jurík.

0: co se vám vybaví, když se řekne babičiny buchty? Třeba voňavý pekáč, doširoka otevřená ta láskyplná náruč. No vidíte, a my si právě takové buchty s etnografkou Vladimírou Jakoubějovou a redaktorem Jaroslavem Hořením upečeme. Budou plněné mákem, tvarohem, povidly nebo mrkví.
1: Slavnostní buchty byly zadělávané z lepšího těsta z pšeničné mouky. Zadělávaly se mlékem nebo podmáslím. Do těsta se pak přidávalo velmi málo tuku, protože se vydatně mastil pekáč k pečení. Buchty nejsou druhově tak bohaté jako koláče. Většinou se liší jen velikostí. Velkým buchtám, které se vešly tak 4 do pekáče, se říkalo cihly a byly většinou prázdné. V chudších oblastech se zadělávaly kurástvou neboli mlezivem, což je mléko z prvního dojení po otelení krávy. Proto se nazývaly kurástvové, vodojková bába, skřípance či vrzabance. Sváteční menší buchty byly plněné mákem, tvarohem, povidly, ořechovou nádivkou nebo celými švestkami. V úrodném Dolním Pojízeří, kde se dařilo cukrovce, se pekly buchty plněné mákem smíchaným s nakrájenými kousky cukrové řepy. Podobně chutnaly mrkvance, buchty plněné nádivkou ze strouhané mrkve, podušené na másle a opepřené. O svátečních příležitostech, jako byly dožínky, se pekly i malé buchtičky prázdné, polévané ovocnými omáčkami nebo mlékem, takzvané pařené buchty. My si dnes však upečeme ty pravé babičiny, klasické buchty.
2: Ty zná asi každý, to si každý pamatuje, ten krásný pekáč, jak to vonělo, když se to vytáhlo z trouby a pak se to ještě pocukrovalo. To všechno určitě se dozvíme v tom receptu, který nás čeká.
1: Budeme potřebovat 1 kg polohrubé mouky, 1 vejce, 2 lžíce sádla, 3 lžíce cukru, 1/4 litr mléka, 3 deka kvasnic a na náplň tvarohovou tvaroh, žloutky a cukr, které rozmícháme, přidáme k tomu trochu mléka a utřeme. A na makovou náplň mák umletý svaříme s mlékem, přidáme cukr, skořici a promícháme. Já tedy do makové náplně ještě přidávám trošku rumu. Do vlažného mléka přidáme trochu cukru a droždí a zaděláme kvásek. Mouku prosejeme do mísy, přidáme sůl, cukr, vejce, teplé mléko, rozpuštěné sádlo a vykynutý kvásek. Všechno vypracujeme v hladké těsto, které necháme vykynout na teplém místě. Vykynuté těsto vyválíme a vykrájíme z něj kolečka, která naplníme náplní, buď tvarhovou nebo makovou. Zabalíme, potřeme rozpuštěným máslem a skládáme do tukem vymazaného pekáče. Podotýkám, že každou buchtu musíme zase omazat tím rozpuštěným tukem, aby se nám buchty k sobě nepřilepily. Necháme ještě chvíli kynout. Pečeme v předehřáté troubě, upečené pak posypeme moučkovým cukrem a dáme na stůl.
0: No a nám už se můžou lidově řečeno zbíhat sliny, ať už si vybereme jakoukoliv náplň. Jak to říkal kdysi bohemista Pavel Eisner, čeština je krásná. Já jsem například povidlovej.

jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: krásně, tak jako romanticky, s kapkou nostalgie postavil dnešní hudební stránku Kolotoče náš kolega Jirka Burda. Opět po týdnu je tu pátek, takže ani dnes v Kolotoči nezapomeneme na filmový kalendář Marie Formáčkové.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Příjemné chvíle s Pohodou přeje Gábina Bláhová. Ještě než si vezme slovo publicistka Marie Formáčková, zeptám se vás. Víte, který bývalý premiér České republiky pochází z herecké rodiny? Rádi prozradíme. Dnešní první výročí se váže k 28. září. Kdo pak se to v Praze ten den roku 1922 narodil?
3: Herec Václav Špidla. Natočil všeho všude 12 filmů. Byl to především divadelní herec, který prošel několika divadly, hrál ve Vinohradském divadle, v Národním divadle a zejména v divadle v Kladně, kde působil také jako režisér. Z filmu si ho vybavíme například z filmu Otakara Vávry Proti všem. Tam hraje Oldřicha z Rožimberka, to byla jeho velmi výrazná role. Nebo hrál v slavné komedii Marečko, podejte mi pero, tam hraje jedno z žáků večerní školy. Ale když řeknu, že velmi známý byl jeho syn Vladimír Špidla, který se narodil v roce 1951 a byl premiérem České republiky, tak asi víte a možná ne každý tuší, že je Vladimír Špidla z herecké rodiny.
2: Další vzpomínka v našem filmovém kalendáři patří k svého času vyhledávané herečce Sylvii Turbové. Na svět přišla 30. září 1947.
3: Krásná herečka. Já si vzpomínám, že jsem s ní jednou dělala rozhovor a k tomu rozhovoru mi dala fotografii paní fotografka Zuzana Mináčová. Pořád jí mám před očima. Paní Mináčová fotila krásně a Sylvia Turba byla nádherná. Pocházela z československé rodiny, její tatínek byl slovenský operní pěvec, narodila se v Opavě, kde právě tatínek zrovna působil v Opavském divadle, poté teda se přestěhovali do Bratislavy, kde vystudovala vysokou školu muzických umění. Velmi brzy si ji všimli filmaři a jeden z jejich prvních filmů hned byl mezinárodní. Hrála hlavní roli ve francouzském filmu Muž, který lže, který natočil režisér Grille a hrála tam po boku Jean-Louis Trintignana. Krásný pár to byl, dokonce se říkalo, že se on do ní zamiloval. Já jsem se jí na to tehdy ptala, ale ona byla taková velmi zdvořilá a jenom se tak usmála a říkala, byli jsme mladí a krásní, ale ona byla skutečně velmi krásná. Hrála ve spoustě filmů. Dlouhá léta byla členkou Pražského národního divadla, kde byla asi čtvrtstoletí v angažmá, takže zanechala opravdu hlubokou stopu, hrála i v televizi, hrála třeba v seriálu 30 případů majora Zemana, hrála v mnoha bakalářských příbězích. A taková zajímavost jejího života, jejím prvním manželem byl tatínek Tomáše Holého, slavného dětského herce, kterého ona teda část stečně vychovávala a na toho také velmi ráda vzpomínala, takže bohužel opustila tento svět nenadále a poměrně brzy, ale je nezapomenutelná.
2: Další osudy a filmové vzpomínky pro nás Marie Formáčková oživí zase příští pátek v Kolotoči. Naslyšenou na Pohodových vlnách.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Opět po týdnu tu máme oslavu narozenin. Tentokrát je oslavencem Honza Nedvěd. Pozvání přijali Jan Nedvěd mladší se skupinou příbuzní, ale i Zdeňka a Jiří Tichotovi. Ve studiu 1 už je beznadějně vyprodáno, a tak doufám, že budete u rozhlasových přijímačů.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: No a pozvěte ji rovnou taky na zahradu, protože kompostování to není jen doména zahrad. Domácí rostlinný odpad je možné zpracovat i pomocí speciálního kompostéru, v němž žijí kalifornské žížaly. A jak to celé vlastně funguje, to už poradí reportáž kolegyně Ireny Šarounové.
1: Před sebou máme takovou plastovou nádobu na nožičkách, v tom taky lezou žížaly.
2: Ano, tohle je jakoby ekonomická varianta a pak máme větší vermikomposter.
1: To jsem si myslela, že je nějaká designová stolička.
2: No.
1: Má to dřevěné nožky.
2: To cílí i na moderní domácnosti.
1: Jsem v bytě, nemám žádnou venkovní zahradu, k čemu mi to bude?
2: Budete mít potom na nějaké truhlíky doma nebo i pro pokojové kytky humus a hnojivo, kterým podpoříte tu svoji zeleň doma.
1: Teď jak to funguje? Pojďme k tomu, co máme na stole. To je velikost nějakého většího hrnce. A co jsem viděla z druhé strany, má to tam takovou zásuvku. Když se podívám dovnitř na dno, tak je tam takové sítko.
2: Tady tohle je filtr, tam se zachycuje ten humus. A pak úplně dole přebytečná tekutina.
1: Mohu použít i tu tekutinu. Tady ji máme, ano, ve sklenici tady od kávy.
2: Ano, já jsem oddělala etiketu, aby to nemátlo nikoho. Tohle, co potom můžete ředit, nejlépe, já nevím, 1:10, 1:9 s vodou a zase máte další podporu pro své pokojové kytky nebo nějakou úrodu na balkoně.
1: Je to cítit nějak? Má to nějaký
2: můžeme
1: zápach?
2: To zkusit.
1: Tak já si čichnu.
2: Neutrální,
1: opravdu špinavá voda.
2: A ještě vrátíme tady k tomu.
1: Vidím tam nějaký natrhaný režný papír, ale tady i sáček.
2: Čaj. Na ten start ty žížaly potřebují vytvořit nějaké podmínky. Ten základ je, že se tam natrhá kartonová krabice nebo od vajíček to plato. Je důležité, aby to nemělo žádné etikety a nějaké tiskařské barvy.
1: Ano, vytvoříme jim, ano, takový pelíšek?
2: Ano, určitě. Pak tam můžeme dát i ty čajové pytlíky, kávovou sedlinu. A teprve potom na to dáme žížaly.
1: A žížaly si někde koupím?
2: Na internetu. Jsou v rámci republiky různí chovatelé. Vysypeme je na ten základ a pak tam dáváme už zbytky, které teda v kuchyni zpracováváme.
1: Jak to poznám, že ta žížala má hlad, že už chce?
2: No, bude to zpracovaný. Taky je potřeba ještě sledovat, aby tam bylo dostatečná vlhkost. Když by nám to vysychalo, tak je potřeba to prostě zvlhčit. Pak samozřejmě nějaké provzdušňování, takže můžeme i lopatkou nějakým na čechrat, dát si trošičku s tím práci, aby jsme to těm žížalám trochu jako usnadnili.
1: Co do vermikomposteru nepatří?
2: Určitě tam nepatří nic živočišného původu. Nepřijdou tam zbytky jídla.
1: Do té střední části nám padá ten hotový humus.
2: Je to koncentrát, takže míchat s klasickým nějakým substrátem a to samé i u toho žížalího čaje, jak nazýváme to kapalné.
1: Já si sahnu na ten humus takové blátičko. Kdy poznám, že už je to plné a mám začít od začátku?
2: Můžeme se vlastně podívat tady k tomu designovému.
1: Tady máme hotový.
2: Tady máme vlastně o jedno patro více. Když je to plné, oni to takhle zpracovali, už se tam nebude krmit a žížaly si přelezou skrz dno, tam jsou otvory, do toho patra výš. Oni polezou za tou potravou.
1: Takže mi stačí v podstatě pro takový ten pravidelný kolotoč toho kompostování dvě patra.
2: Ano.
0: A ještě jeden tip nakonec. Neředěný žížalí čaj vám skvěle vyčistí odpad. Zkuste to.

Václav Neckář, tak do Kateřiny ještě daleko. Já teď chci připomenout jméno samozřejmě Václava, jehož státní svátek svatého Václava. Připomenutí historie nás čeká v pondělí a s tím souvisí lecos. Už jsme mluvili o svatováclavském posvícení, svatováclavské vinobraní, také slavné pranostiky, jako jeli na svatého Václava slunečno, bude i 2 týdny po něm. Uvidíme, jestli to nějakým způsobem navazuje na klimatickou změnu. Na svatého Václava ráno.

0: 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Další díl četby z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem nám na Pohodě připomene nejen zručný literární styl slavného amerického novináře a spisovatele, ale také herecké umění Martina Růžka. Pěkný poslech.
3: Z lékařů mého dětství byl nejvyhlášenější doktor McDowell, velký McDowell ze St. Louis. Byl lékařem a zároveň chirurgem a když někdy nezabrali léky, uchyloval se k jiným hojivým prostředkům. Jednou se rozkmotřil s rodinou, kterou léta léčil, a od té doby mu v tom domě nedali vydělat. Ale přišel čas, kdy ho přece jen ještě jednou zavolali. Paní domu se těžce roznemohla a lékaři už jí nedávali naději. Doktor McDowell vešel do pokoje, zastavil se a bez jediného slova obhlédl situaci. Na hlavě měl širák a pod paží 1/4 hektaru perníku. Zatímco se zkoumavě rozhlížel, ulamoval z perníku velká sousta, žmoulal je mezi zuby a drobinky se mu sypaly přes prsa na podlahu. Paní domu, bledá jako stěna, ležela bezvládně, oči zavřené. Kolem jejího lože se v pietní tichosti schromáždili členové rodiny. Někteří tlumeně vzlikali, někteří stáli, jiní klečeli. Netrvalo dlouho a doktor McDowell začal zvedat ze stolu lahvičky a medikamenty, s hlubokým odporem je prohlížel a vyhazoval z okna. Když vyhodil poslední, přistoupil k posteli, položil svůj krajíc perníku na prsa umírající ženy a řekl drsně: co tady ty blbci brečej? Nač ten humbuk? Vyplázněte jazyk. Vzlikání ustalo, truchlící rodina se urazila a začala doktorovi vyčítat, že se v přítomnosti umírající osoby chová tak hrubě. Vy sebránko, vy smrkáči, vy bambulové, vy mě budete učit, co má dělat lékař? Tak já vám něco povím. Ty ženský vůbec nic není. Vůbec nic jí není. Až na to, že je líná. Potřebuje akorát biftek a pořádně vykoupat. Poněvadž na to svý zatraceně fajnový vychování je... Tu se umírající žena na loži vstyčila a v očích jí bojovně zasvítilo. Vylila na doktora všechen svůj uražený jemnocit, což byla sopečná erupce provázená hromy a blesky, vychřicemi a zemětřeseními, lávou a vyvřelými kameny. Vyvolalo to reakci, o kterou doktorovi šlo, a paní se uzdravila. Takový byl náš mnohokrát želený doktor McDowell, jehož jméno se v údolí řeky Mississippi 10 let před válkou severu proti jihu těšilo tak velké slávě a vážnosti. Nedaleko stříčkovy farmy v Missouri jsme mývali u lesa houpačky. Houpačky z kůry stažené ze starých ořešáků. Když vyschly, byly velmi nebezpečné. Obyčejně praskly, když se dítě vznášelo 12 metrů nad zemí, a to vysvětluje, proč se tam ročně muselo spravovat tolik kostí. Já jsem tu smůlu neměl, ale z mých bratranců ji neušel nikdo. Bylo jich 8. A v jistém časovém úseku si zlomili celkem 14 rukou. Ale přišlo to na pakatel, protože doktorovi se dával roční poplatek ve výši $25 za celou rodinu. Za tu částku nás doktoři nejen prohlédli, ale také zásobili medikamenty. A ne, že by šetřili. Jenom nejsilnější osoby snesly plnou dávku. Základním nápojem byl ricinový olej. Jedna dávka, to bylo půl nabíračky oleje a půl nabíračky melasy, aby medicína snadněji klouzala do žaludku a lépe chutnala, což se jí nikdy nepodařilo. Další věrní pomocníci byli rovněž rázu projímavého. Kalomel, neboli chlorid rtuťový, rebarbora, jalapové kapky. Jinak se pacientovi pouštělo žilou a přikládali se mu hořčičné obklady. Byl to srdcervoucí systém, nicméně úmrtnost nijak zvlášť nestoupala. Kalomel skoro vždycky vyvolával silné slinění a připravil pacienta o několik zubů. Zubních lékařů nebylo. Když se zuby začaly kazit nebo nějak jinak bolet, doktor uměl zakročit pouze jedním způsobem, vzal kleště a zuby vytrhal. Pokud zůstala na místě čelist, jeho vina to nebyla. Při běžných onemocněních se pro doktora neposílalo. Lehčí případy zvládla v každé rodině babička. Každá stará žena bývala lékařkou a všechny sbírali své medikamenty po lesích a věděli, jak namíchat dávky, které by zvedly žaludek i psovi odlitému ze železa. A pak tam byl indiánský doktor, zasmušilý divoch, jenž přežil svůj kmen. Četl v přírodních tajemstvích a ve skrytých schopnostech bylin. Podle zálesáků dosahoval při léčení výsledků přímo zázračných. Ani věroléčba neboli léčba vírou nám nescházela a tehdy byla ještě v ženských rukou. Provozovala ji stará farmářka, která bydlela 10 kilometrů od Hannibalu. Specializovala se na bolesti zubů. Položila pacientovi na čelist ruku a řekla: věř, věř. A na to tata přestali zuby bolet. Velice dobře se na tu stařenku pamatují. Dvakrát mě k ní maminka vzala, jeli jsme na koni, vpředu ona, vzadu já, a viděl jsem, jak léčba probíhá. Pacientkou byla maminka. Já sám jsem býval dítě neduživé a choravé a obtížné a rizikové a prvních 7 let mě drželi při životě jen alopatické léky. Zavedl jsem na to řeč, když maminka byla stará a pracovala k 90. Řekl jsem jí tenkrát: ty jsi vlastně celou tu dobu prožila v ustavičném napětí, ne? Tak, tak, řekla maminka. Bála ses, že to nepřežiju. Odmlčela se, jako by musela zvážit fakta, a po chvilce přemýšlení řekla: ne, bála jsem se, že to přežiješ. Zní to jako plagiát, ale asi to plagiát nebyl. Náš rodinný lékař, doktor Meredith, mě léčil od útlého dětství a několikrát mě zachránil život. Byl to však dobrý člověk a myslel to dobře. Budiš. Když mi bylo 9, hrál jsem si jednou na kládě v domnění, že je přivázána ke břehu, ale nebyla. A převrhla se se mnou do Medvědí zátoky. A když už jsem byl 2x pod vodou a znovu stoupal k hladině, abych pak po třetí a již osudově šel ke dnu, prsty se mi dostaly nad hladinu a jedna černoška, která sloužila u pana Kerchevala, mě za ně chytila a z vody vytáhla. Neuplynul týden a byl jsem Medvědí zátoce znova. A zrovna v nejnevhodnější chvíli šel kolem učeň pana Kerchevala. Skočil do vody a potopil se, hmatal pod ně a našel mě. A tak jsem byl zase zachráněn. Než jsem se naučil plavat, topil jsem se ještě 7x, jednou v Medvědí zátoce a 6x v Mississippi. Nevím už, co to bylo za lidi, co tehdy skřížili cestu prozřetelnosti, která byla moudřejší než oni, ale pokaždé mě zachránili a dodnes mě to na ně mrzí. Nedávno jsem o těch pozoruhodných událostech vyprávěl důstojnému panu Bartnovi z Hartfordu a nechtěl mi to věřit. Prostě nechtěl věřit. A vidíte, než uplynul rok, uklouzl na ledě a vyvrkl si kotník. V 49. roce vypukla cholera. Lidi po obou březích Mississippi byli polomrtví strachem. Kdo mohl utéct, utekl. A mnozí umřeli strachem na útěku. Kde sklátila cholera jednoho, strach skolil 3. Ti, co nemohli vzít nohy na ramena, se cpali léky proti choleře a naše maminka nám vybrala velmi doporučovanou medicínu proti všem bolestem, nazvanou Davisův bolusmrtič. Sama se této prevenci vyhýbala, ale donutila mě, abych jí slíbil, že si každý den 1 lžičku bolusmrtiče vezmu. Původně jsem hodlal slib dodržet, ale to jsem ještě o Davisově bolusmrtiči nevěděl tolik, co po prvém použití. Láhev mého bratra Henryho maminka nekontrolovala. Henry mu mohla věřit. Za to moji láhev bolusmrtiče si den co den značila. Tuškou udělala na nálepce čárku, aby viděla, jestli medicíny skutečně na lžičku ubylo. My jsme nemývali koberce. Podlaha bývala holá a byly v ní škvíry. A já je cpal tím bolusmrtičem s výsledky na nejvýš úspěšnými, protože pod podlahou se nevyskytl jediný případ cholery. Při jedné takové příležitosti se dostavil náš milý kocour Petr, zavrtěl ocasem a prosil mě o trochu bolu smrtiče, kteráž to prosba nebyla oslyšena. A potom propadl hysterii, která končila tím, že vrazil do každého kusu nábytku v místnosti a posléze vyletěl z okna a vzal sebou květináče. A to všechno přesně na čas, takže v závěru se mohla ve dveřích objevit maminka, pěkně se přes brýle rozhlédnout, úžasem skoprnět a zeptat se, co se to pro pána s tím Petrem děje? Už se nepamatuji, jaké jsem jí tehdy podal vysvětlení, pokud jsem je pojal do knihy o Tomu Sawyerovi. Myslím, že se podstatně lišilo od toho původního a pravého. Toho roku mi bylo 14 a zažil jsem něco zajímavého s Tomem Nashem. To byl pošmistrův syn a můj vrstevník. Mississippi zamrzla od břehu ke břehu a Tom a já jsme šli jednou v noci bruslit, podle všeho bez dovolení. Nevím, proč bychom šli bruslit v noci jinak než bez dovolení, protože o půlnoci jsme nemohli mít z bruslení žádný zvláštní požitek, pokud by nám nikdo nebránil. A tak tedy kolem půlnoci, když jsme ujeli asi kilometr směrem k Illinoiskému břehu, uslyšeli jsme, jak mezi námi a domácím břehem něco zlověstně rachotí a praská a třaská. Věděli jsme, co to znamená. Na řece pukal led. Dostali jsme pěkně ošklivý strach a zamířili k domovu. Řítili jsme se plnou rychlostí, kdykoliv nám měsíční světlo propadávající mezi mraky dovolilo rozeznat, co je led a co voda. V přestávkách jsme vyčkávali, znovu se vrhali vpřed, když se objevil pevný most z ledu a znovu zastavovali, když se před námi rozprostřela holá voda. S úzkostí jsme pak čekali, až jí překryje obrovská plovoucí placka. Celou hodinu nám trvala ta cesta a celou tu hodinu nás nepřetržitě pronásledovali neblahé předtuchy. Ale konečně jsme se dostali velmi blízko ke břehu. Zase jsme čekali. Ještě jednou jsme potřebovali ledový most. Všude kolem nás se potápěl a bortil a kupil led. U břehu už ho byly celé hory a nebezpečí se zvětšovalo, nikoli zmenšovalo. Stále netrpělivěji jsme práli po pevné zemi. A tak jsme vyrazili příliš brzy a skákali z jedné kry na druhou. Tom špatně odhadl vzdálenost a nedoskočil. Lázeň to byla krutá, ale měl už tak blízko ke břehu, že stačilo jednou dvakrát zabrat a nohy narazily na pevné dno a Tom se vyškrábal z řeky. Za chvíli jsem se dostavil i já bez nehody. Tom na své vykoupání těžce doplatil. Roznemohl se, ulehl a čekalo na něj celé procesí nemocí. Poslední byla spála a ta mu nadobro vzala sluch. Za rok, za dva se mu vytratila řeč, ale za několik let ho naučili mluvit, aspoň trošku. Rozumět mu vždycky nebylo a nemohl modulovat hlas, protože se neslyšel. Když myslel, že mluví tiše a důvěrně, slyšeli ho až v Illinois. Nedávno mě pozvala univerzita v Missouri, abych si přijel pro čestný doktorát práv. Využil jsem té příležitosti a strávil týden v Hannibalu. Dnes je to velkoměsto, za mého dětství to bývala ves. Přijel jsem 55 let poté, co jsme s Tomem Nashem zažili to dobrodružství. Když jsem stál na nádraží připraven už k odjezdu, shromáždili se tam davy občanů. Viděl jsem, jak se mezerou mezi nimi blíží Tom Nash a šel jsem mu naproti, protože jsem ho hned poznal. Byl starý a bělohlavý, ale 15letého kluka v sobě nezapřel. Došel ke mně, přiložil mi k uchu obě dlaně jako naslouchátko, kýv hlavou k občanstvu a důvěrně, to jest drtivým hlasem lodní sirény, řekl: Same, jsou to pořád stejný cvoci. Školáckou dráhu jsem nastoupil, když jsem byl 4,5 roku star. Tenkrát ještě v Missouri nebyly veřejné školy, ale má rodná obec Florida měla dvě soukromé a v každé se platilo $0.25 týdně za žáka. Za mého dětství byla velká láce. Za $0.25 jste si mohli koupit nejen vzdělání, ale taky dvě kuřata nebo dvě kopy vajec a nebo 12 litrů whisky. Na dolním konci hlavní ulice stál srub, ve kterém nás učila paní učitelka Horová a na kopci v lepším, ale také dřevěném stavení vyučovala odrostlejší omladinu. Na první den v tom maličkém srubu se pamatuji absolutně jasně, ačkoliv tenkrát mi ještě nebylo ani 5 a teď už jsem překročil 70. Hned prvního dne jsem nějak porušil školní řád a bylo mi varovně doporučeno, aby se to už neopakovalo, jelikož opětovné porušení školního řádu se trestá nářezem. Za chvilku jsem tentýž řád porušil podruhé a paní učitelka Horová mi řekla, abych šel ven a porozhlédl se tam po nějaké rákosce a až ji uvidím, tak prý ji mám přinést. Byl jsem rád, že si vybrala zrovna mě, protože jsem byl přesvědčen, že rákosku vhodnou pro tuto příležitost vyberu daleko způsobileji než kdokoliv jiný z naší třídy. Šel jsem tedy ven a v blátě jsem našel krásnou hoblovačku, dubovou a takovou, jaké dělávali bednáři za stara, 5 cm širokou a 0,5 cm tlustou a na konci mírně zahnutou. Leželo tam ještě několik hoblovaček téhož typu, ale vzal jsem jen tuto, třeba byla schnilá. Přinesl jsem ji do třídy, předal ji paní učitelce a stanul pak před ní v postoji pokorném a odevzdaném, kterýmžto jsem chtěl získat její přízeň a sympatie, leč marně. Dlouhým a hluboce nesouhlasným pohledem obdařila jak mě, tak hoblovačku a pak mne oslovila celým jménem. Samueli Langhorne Clemency, já se za tebe stydím. Teprve později jsem se naučil, že když učitel oslovuje žáka celým jménem, znamená to komplikace. Dále paní učitelka řekla, že zkusí vybrat jiného žáka, který by ve věci rákosky projevil větší způsobilost než já. Dodnes mě píchne u srdce, když si vzpomenu, kolik tváří se tehdy rozzářilo nadějí na tuto zakázku. Dostal ji Jim Dunlap. A když se vrátil s rákoskou dle vlastního výběru, uznal jsem, že je to expert. Asi 5 kilometrů od farmy strýčka Johna, kam jsem, jak známo, často jezdíval, bývala lepší škola. Stála na pasece v lese a vyšlo se do ní tak 25 chlapců a děvčat. V létě jsme ji navštěvovali víceméně pravidelně, jednou nebo dvakrát týdně. Chodili jsme tam po lesních pěšinách v ranním chladnu a domů zase až za soumraku. Všichni žáci si nosili oběd v košíku, kukuřičné koláčky, podmáslí a jiné dobroty a v poledne sedávali ve stínu lesa a všechno to pěkně pořádali. Na tuto část svého vzdělání vzpomínám s maximálním uspokojením. Poprvé jsem do té venkovské školy zavítal, když mi bylo 7. Jedna nařvaná 15-letá holka v obvyklé čepičce proti slunci a v kartonových šatech se mě zeptala, jestli prý beru tabák, čímž myslela, jestli ho žvíkám. Řekl jsem, že ne. Hluboce mnou opovrhla a prozradila to na mě všem ostatním řkouc. Je tady jeden 7letý kluk a neumí žvejkat tabák. Z pohledu a komentářů, které to vyvolalo, jsem vyrozuměl, že jsem zvrhlík a vyvrhel. Strašně jsem se za sebe styděl. Umínil jsem si, že se polepším. Ale jenom jsem si přihoršil, a to prudkou žaludeční nevolností, naučit se žvíkat tabák nebylo v mých silách. Naučil jsem se obstojně kouřit, ale to nikoho neusmířilo a zůstal jsem pro ně bezcharakterním ubožátkem. Toužil jsem po jejich úctě, ale nikdy jsem ji nedokázal vzbudit. Děti jsou kvadám jiných dětí jen málo kdy milosrdné. Když mi bylo asi 15, byl jsem krátce kadetem abstinence, neboli členem organizace, rozšířené pravděpodobně po celých Spojených státech neméně než rok, možná i déle. Základem organizace byla přísaha, že žádný člen nebude kouřit. Myslím, že z části byla základem tato přísaha a z části rudá vlněná šerpa. Ale rudá vlněná šerpa byla základnější. Kluci se tam hlásili, aby ji mohli nosit. Přísežná stránka věci nepadala na váhu, měla tak malý význam, že ve srovnání s rudou šerpou prakticky neexistovala. Organizace byla slabá a dočasná, protože nebylo dost svátků, které by ji udrželi. Nastrojit se a pochodovat a chlubit se šerpou jsme mohli jenom na 1. máje s nedělní školou a potom ještě 4. července s nedělní školou, nezávislým hasičským spolkem a domobranou. Jenže mravní organizaci mladistvých neudržíte při životě 2 šerposlávami za rok. Jako řadový člen bych tam byl patrně vydržel jen do 1. průvodu, ale byl jsem osvícený, velectihodný tajemník a člen vnitřní královské stráže a měl jsem právo vymýšlet strážní hesla a nosit na šerpě rozetu. Tyto okolnosti mi umožňovaly zachovat věrnost praporu až ke slavné žni obou přehlídek, májové i červencové. Pak jsem bez prodlení rezignoval a bez prodlení jsem opustil lóži. Nekouřil jsem celé 3 měsíce a nemám slov, jimiž bych popsal, jak mocně mě stravovala touha po kuřivu. Byl jsem kuřákem od svých 9 let. 1. 2 roky soukromně, ale poté veřejně, to jest poté, co zemřel tatínek. Kouřil jsem a byl blažen dříve, než jsem ušel 30 kroků od východu z lóže. Nevím, jaké značky byl ten doutník, zřejmě nešlo o vybrané zboží, protože ten, kdo jej kouřil přede mnou, by jej nebyl tak brzy zahodil, ale věděl jsem, že je to nejlepší doutník, jaký kdy byl vyroben. Ten, kdo jej kouřil přede mnou, by si po 3měsíční abstinenci myslel totéž. Vykouřil jsem nedopalek beze studu. Dnes už bych to beze studu neučinil, protože jsem jemnější než tenkrát, ale i tak bych jej vykouřil. Natolik znám sebe i lidstvo, abych to věděl. Když jsem byl klukem, bývaly tuzemské doutníky tak laciné, že kdo neměl nic, měl aspoň na doutník. Pan Gars měl velkou továrnu na zpracování tabáku a v Hannibalu měl navíc obchůdek, kde své výrobky prodával v malém. Vyráběl 1 druh doutníku, který si mohli kupovat i nuzáci. Měl tyto doutníky na skladě hezkou řádku let a přestože vypadali zvenčí jakž takž, uvnitř se rozpadli na prach, sotva je člověk rozlomil. Tento druh byl velmi populární především pro svou krajní lacinost. Pan Gars měl i jiné druhy, které byly laciné a někdy i špatné, ale prvenství zmíněné sorty bylo zakotveno už v jejím názvu. Říkalo se jí Garsův sakrapes. Tyhle sakrapsy jsme získávali na základě vyměněných transakcí a to za staré noviny. Ale ve vsi byl ještě jeden obchod a tam byla pro nemajetné kluky situace příznivější. Patřil osamělému, neduživému a melancholickému človíčkovi a mohli jsme se tam zásobit doutníky za to, že jsme mu došli s vědrem k obecní pumpě, ať už vodu potřeboval nebo ne. Jednou jsme přišli a protože, jak bývalo jeho zvykem, spal v křesle, čekali jsme, jak bývalo zase naším zvykem, až se probudí. Ale tentokrát spal tak dlouho, že nám nakonec došla trpělivost a zkusili jsme ho probudit sami, jenže on už nebyl mezi živými. Dodnes si pamatuji, jak to mnou otřáslo. Klukovský život není samá komedie. Zasahuje do něho mnoho tragického. V rozmezí několika let došlo v naší vesnici k několika tragédiím. Starého smera zastřelil kdosi na hlavní ulici v pravé poledne. Kalifornského přistěhovalce probodl opilý kamarád loveckým nožem. 2 bratři ubili svého neškodného strýce. Jiný přistěhovalec zaútočil v opilosti na cizí dům a přišel přitom o život. A já jsem se k takovým neštěstím vždycky nějak přichomítl. Mnoho nocí jsem pak nemohl usnout, anebo jsem to všecko znovu viděl ve snu. Moje presbyteriánské vychování mi totiž umožňovalo, abych do těch tragédií viděl hlouběji než nějaký nevzdělanec. Věděl jsem, jaký mají smysl. Snažil jsem se to před sebou zatajit, ale v nejskrytějším koutku svého zkoušeného srdce jsem to věděl. A věděl jsem, že vím. Ty tragédie si vymyslela prozřetelnost, aby mě přivábila k lepšímu životu. Dnes to zní podezřele nevinně a strojeně, ale já jsem v tom neviděl nic nepřirozeného. Bylo to v naprostém souladu s promyšlenými a moudrými cestami prozřetelnosti, jak jsem jim tehdy rozuměl. Nebylo by mě překvapilo, ani by mě nijak zvlášť nelichotilo, kdyby prozřetelnost vyvraždila celou obec, jen aby zachránila hodnotu, jakou jsem reprezentoval já. Při svém vychování bych to byl považoval za naprosto správné a cenově uměřené. Proč by prozřetelnost měla mít tak bytostný zájem na takovém zisku, na to jsem nikdy ani nepomyslil a v té prosté výzce nebylo nikoho, koho by třeba jen ve snu napadlo, aby mi takovou myšlenku vnukl. Taky nevím, kde by ji vzal. Opravdu, všechny ty tragédie jsem vztahoval na sebe a po pořádku jsem je odškrtával, říkaje si pokaždé s povzdechem. Další nebožtík a to všechno kvůli mně. Měl bych se kát. Boží trpělivost má své meze. A přece jsem soukromně věřil, že boží trpělivost je bezmezná. Totiž věřil jsem v to ve dne, ne tak v noci. Se západem slunce má víra opadla a srdce mi obestřel mrazivý strach. Tehdy jsem se kál. Byly to příšerné noci. Noci zoufalství a škemravých modliteb, ale moje pokání bylo opravdu upřímné. Jenže se nesnášelo s denním světlem, chřadlo a vadlo a mizelo v jásavé sluneční záři. Bylo dítětem strachu a temnot a bez nich prostě nemohlo žít. Bílý den mě rozveseloval a uklidňoval. A v noci jsem se kál na novo. Nejsem si jist, jestli jsem někdy jako kluk o lepší život usiloval nebo stál. Teď, když jsem starý, by mě ani nenapadlo, abych po něčem takovém toužil. Ale ve stáří, stejně jako v mládí, oplývají mé noci těžkými výčitkami svědomí. Vidím, že od kolébky dál jsem se nelišil od ostatního lidstva. V noci jsem nebyl nikdy úplně normální. Uvedu příklad. V knize o Tomu Sawyerovi jsem myšence Joea Indiana vyhladověl k smrti, a to v jeskyni. Asi proto, abych dostal nárokům romantického písemnictví. Nemohu si teď vzpomenout, jestli skutečný Joe Indian umřel v jeskyni nebo mimo ní, ale pamatuji se, že zpráva o jeho smrti mě zastihla v nejnepříhodnější době, totiž za letní noci a v posteli. Velkolepé burácení hromu a blesku provázené průtržím račen mě tehdy dohnalo ke kajícnému rozjímání a k předsevzetí, že povedu lepší život než dosud. Dodnes si jasně vzpomínám, jak děsně tehdy třaskaly hromy, jak bíle plály blesky a jak divoce bušil déšť do oken. Díky svému vychování vím naprosto přesně, co ten zběsilý kravál znamenal. Joea Indiana odnášel čert. Nic vhodnějšího se nemohlo dít, když si takovou osobnost, jako byl nepolepšitelný ochmelka Joe Indian, žádalo podsvětí. A bylo by mi divné a záhadné, kdyby si pro něho čert přišel za okolností méně okázalých. Při každém zášlehu blesku jsem se zcvrkával a sesychal smrtelnou hrůzou a v přestávkách, vyplněných černo-černou tmou, jsem bezuzně naříkal nad svou promarněnou šancí a prosil ještě o jednu příležitost. To vše s energií, procítěností a upřímností, jaká je mé povaze cizí. Ale ráno jsem viděl, že to byl planý poplach a rozhodl jsem se pokračovat po staru a čekat na další upomínku. Nicméně celé měsíce jsem potom byl čistý jako padlý sníh.
2: Slyšeli jste další díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

taky patří ke každým narozeninám a ty naše páté rozhodně nejsou výjimkou. Den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chuďas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý a proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

clic et acte a ty vnímáš i kámen se slížou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: snad moc ho nekritizuj.
1: Mám ji rád.
0: Nezhasne slunce a jistě se nezboří svět.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Dřív než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na ty louce zelený

0: čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí a

Skrivrk, sikrk, strč prst, skrskrk, skrskrk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: Dobrý kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jeden z nejúspěšnějších folkových písničkářů u nás, zpěvák, kytarista a hudební skladatel Jan Nedvěd. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Honzy Nedvěda připomenout v následujícím pořadu.

Dobrý den, moji milí, stejně jako každou třetí neděli v měsíci, i tento den vás vítám v kafebaru Platis při pochutnání si na nedělním šálku kávy. Zdravím přítomné publikum, dobrý den. A také samozřejmě vás doma u přijímačů. Mým dnešním hostem je Jan Nedvěd.

zvířes, do tmy se koukám. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal, je skoro půl.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, nedělní šále kávy s Miroslavem Donutilem. Mým dnešním hostem je Honza Nedvěd, který dohrál jednu ze svých nejoblíbenějších, doufám, jednu ze svých nejslavnějších, doufám, prostě hit. A takových bylo. O tom také dnes bude řeč. Vezmeme to z kraje, vlastně bych trošičku zrekapituloval rád to, co se odehrálo v tvém životě. Trošku bych se rád podíval do minulosti. Ta minulost samozřejmě začíná tvým narozením, tvým dětstvím, tatínek, maminka, rodina a tak dále.
1: Dědeček,
0: babička, jeden další dědeček, další babička a tak dál. Trošku bych si dovolil nezdvořile toto
1: období. Jak to víš?
0: No, já to předpokládám teda aspoň, protože jsem to tak měl podobně, ale trošku si dovolím toto období nezdvořile přeskočit a i když bys, kdybys chtěl, se k němu klidně mohl vyjádřit taky, protože je to základ, který si člověk nese sebou, ale začal bych tam, kde začala tvoje hudební kariéra, a to znamená, začal bych v Toronto. Nemyslím, že bychom se museli rovnou podívat do Kanady, ale to byla skupina, se kterou vlastně začalo všechno. Je to tak?
1: Ano. Já jsem jezdil na chatu leta s rodičema, vlastně jsem tam vzniknul, takový malý dřevěný chatce, co si postavil táta po válce. A tam jsem vlastně přišel k základům. Táta hrál a dědeček hrál vážnou hudbu, táta trempárny. A podle toho názvu té osady, která se jmenovala Toronto, jsem založil kapelu, která se také jmenovala Toronto a která začala hrát tramské písničky, ale už Tučnýho, Hoffmana a Gota a Simonovou schladil. Hrali jsme všechno možný. No, to byly strašně krásné doby, kdy dva starší lidi byli vlastně v největších hvězdy pop music, to bylo zajímavé.
0: Víš, že by to nebylo marný, když mi tak napadlo, že říkáš Simonovou schladilem, kdybyste ještě někdy třeba s bráchou se domluvili a zaspívali My dva a čas?
1: Ne, jsme my jsme zpívali O nás dvou, to byl náš hit. O nás dvou už GT psal, jsem mi nevěděl, co to je ten GT. Já jsem znal trimský skladatele, pak mi dědeček říkal, že nějaký Beethoven, to jsem myslel, že někdo zespožoval někdo, a pak už jsem nevěděl opravdu a ten GT byl strašně zajímavý. Pak jsem si přečet GT a to je síla, která s touhle dobou nemá nic společného. No a pak jednoho dne, protože nás neotravali, my jsme hráli hodně trimských písniček a ten režim s tímhle byl, jakoby to se dalo, že jo, měli jsme každý 30 korun za koncert, to jim taky nevadilo, že bohatneme, ale přišli jsme hrát do Lucerny a tam zřejmě ta vyšší moc, tehda ty lidi, kteří se starali u nás takzvaně o muziku, tak řekli, ne, Toronto tam nebude vystupovat, a my jsme nevěděli, co. Teď už bylo 10 minut do koncertu, jakýsi Honza Dobijáč, což je do dneška takový novinář a člověk, který se stará s takovým tím veselějším, optimističtějším způsobem o novinařinu, tak ten mi řekl, Honzo, prostě musíte, a já jsem říkal, tak co, když se dáme na to hnutí, který ten režim má rád, Brontosaurus, ta hra bylo. A on říkal, jo, jdeme, hele, už je 3 minuty, bude to se jmenovat Brontosaurus. Jsme vylezli na pódium, lidi strašně řvali. A on zvalo se skupina Brontosaurus, a lidi stíchli a říkali si, kdo je to?
0: To je krásný důvod pro přejmenování vlastně, no.
1: No, ale pak už to strašně rychle běželo a s tím bráchou jsme opravdu hráli asi do 88. Samozřejmě za 2 roky jsme se spojili ze Spiritual Quintet.
0: Tak, když jste tam přišla další kapitola, že jo, pan doktor Tichota si vás všimnul, nebylo nemožné si vás nevšimnout těchto dvou výrazů.
1: On si hlavně všiml Zdenky Toskový tehda, kterou si pak vzal a nás vzal jako břemeno takový, no. Ale jestli jsem se někdy v životě od někoho, a jestli jsem měl vzory, já jsem nikdy neměl vzory. I jako malý dítě už jsem se snažil to prokládat svýma nějakýma nápadama. A jestli jsem měl někdy vzor velikánský, naučil se tak od doktora Tichota. Je to zvláštní, takový strašně vzdělaný, ale obyčejný člověk. A tak to je můj vzor.
0: Teď zkusme zapátrat v tom, jak vás to vlastně tenkrát napadlo. Nejprve to napadlo tebe, ty jsi si vydal na svoji vlastní solovou dráhu.
1: Ten můj bratr se cítil v tom spirituálu líp než v Brontosaury. Nevím proč, jestli je to věc vývoje nějaký, já už si nespomínám, ale jednoho dne mi prostě řekl, že už bych chtěl hrát spíš s ním. A já jsem řekl, dobře, no. Zkusil jsem nějaký kapely, nelíbilo se mi to a jednoho dne jsem šel za jednou paní na pražský kulturní středisko, vedoucí odboru hudby, a říkám, já budu písničkář. On říkala klidně, čekala, co bude. A když dostala prvních 500 objednávek, tak si mi zavolala na stranický výbor a řekla, pane Rude, takhle to nebude. Já říkám, a co nebude tak? Ona říká, tohle vy jste jak God. Já říkám, ano. A co bude dál? Já říkám, budu zpívat. No to si společně vyřídíme. To bylo její rezime. Pak se ještě pokusila, velmi zajímavý, já nosím kytaru, že tak se mi pokusila zastavit činnost, řekla, že nemůžu jezdit autem, že musím jezdit vlakem. Dala mi koncert jeden, když jsem věděl, že jí na ní hodně záleží, a kytary jsem si poslal vlakem, přišli za 2 dny. Já jsem byl ten večer, tam oni řekli, pane, jde taky ryba, říkám, ne, já mám příkazem vlakem, a protože nás to jsou samostatní, tak zrušili koncert, dali jí ho k náhradě. 3. den už jsem jezdil autem, no a stal se ze mě písničkář, člověk, který vlastně dělal ten přechod 88, 89, 90. Oni si furt mysleli, ten hemský písničkář, já už jsem nadával Husákovi. Nemoc, nikdy jsem tyhle režimy, ať jdou do háje, já si budu zpívat, a důležitý je ta kachna, když má tu kurku, víš, tu hnědou, a kousek tam, ty tu zelíčko dvoje, taky děláš dvoje.
0: To je ten pravý okamžik, kdy je třeba vždycky Honzu zarazit, protože v tento moment on se rozpoutá, se vnitřní síla energie, která mu nedovolí, aby zarazil tok své řeči, a prostě hovoří a zapomene, že i zpívá. Jako, jo. Čili je potřeba trošičku do toho vstupovat, já se omlouvám, dneska budu častěji vstupovat do toku řeči, a protože mě zajímá, jak vlastně došlo k tomu, že ten brácha se přidal, že vzniklo to slavné vaše duo, že najednou z těch Brontosaurů odešel a že jste vlastně začali vystupovat spolu jako slavné duo bratři Nedvědové.
1: To je zajímavý, to se mě někdo nikdy neptal. On, ten můj brácha, jednoho dne došel k tomu, že u toho spirituále zpívat nebude. Důvody jsou jakýkoliv, já jsem mu to strašně rozmluvil, říkal jsem si, to je svět, který se ti otvírá dál a dál. A on, že ne, a hotovo, že půjde dělat pekaře. A já jsem říkal, je jiná možnost? A on říkal, ano, že budu hrát s tebou. Tak jsem počkal asi týden tenkrát a vylezli jsme spolu na pódium, a té doby jsme spolu 7 let nebo kolik hráli. 500 lidí každý den, my jsme mohli hrát 30krát a furt no, to
0: jel. Nastalo neuvěřitelné období, že jo? Období neuvěřitelné slávy, která vás provázela na každém kroku, sám to potvrzuješ, prostě písničky, které si psal, najednou zlidověly, začalo se to zpívat u ohňů, začalo se to zpívat mezi lidem, prostě bylo to určitě krásný opojný období, a v takovém období se pochopitelně i opojí žije. Ty jsi určitě prožil bouřlivé období v té době. A
1: velmi bouřlivé.
0: Myslím si, že
1: pokud to slovo je dostačující.
0: Že ses neošidil, dalo by se říct v té době. Ve všem, co se dalo.
1: Taky hezký nazvaný.
0: Myslím, že si toho využil. A když se tak zpětně podíváš, lituješ toho, že ses nějak takhle jako realizoval v tom životě, anebo naopak si říkáš, kéž by to zase znovu nastalo, kdybych...
1: Ne, já nikdy nelituju to, co jsem měl nebo dělal, a celý to období těch, říkám, 6 nebo 7 let, přesně, já si nic takhle radši nepamatuju. Já si chci pamatovat, co bude zítra. No to bylo moudrý. Já si chci pamatovat, co bude zítra.
0: No vidíš, a to z tebe takhle jenom vypadlo. Si představ, někdo nad takovou myšlenkou přemýšlí. Leta, jo. Ano. A ještě to napíše ze zítra, což už nemá ten pravý
1: a seriál
0: význam,
1: v televizní. No. To období bylo krásný právě tím, že já jsem to prožil od 90. roku, že jo. A ty lidi, když začínali mít ty starosti, zvykali si na ten kapitalismus. Lidi si říkali, to nemůže být tak zle, když oni jsou tady s námi. No a my jsme měli tu výhodu ještě, že jsme si mohli furt zpívat. Já jsem napsal vždycky desku, z nich 2-3 písničky automaticky byly hitem. Myslím, že nikdy nebudu litovat toho, co bylo. Ani toho ostatního, o čem si tak hezky mluvil, že jsem se neošidil.
0: Já to nechci soudit, samozřejmě, to je rozhodnutí každého člověka, ale spíš, co teď? Je rok 2008. Jaký je Honza Nedvěd v roce 2008 se vším tím, co má za sebou, se
1: úplně
0: vším
1: stejné.
0: Tím, co prožil?
1: Já nemám vůbec pocit, že bych prožil nějaký, ale já se akorát nesmím podělat do zrcadla, protože tam samozřejmě je vidět, že přece jenom člověk si nakládá na sebe víc, než by měl. Pamatuju na tatínka, který s tím 60 praštil a pak už jenom jezdil na chatu a tam si povídal a hrál. Ale ten můj život je velmi jednoduchý. Já mám naplánován na každý měsíc 10, 15, někdy 20 koncertů, 3/4 na Slovensku, zbytek je v Čechách. Co si budeme povídat, přijedu do divadla 2 hodiny předem, uděláme zkoušku, pak sedíme v šatně a ve 6:45 se jdeme převlít, všichni v černý, my jsme se na to zvykli. Já vlezu na pódiu a skáču 1.5 hodiny na pódiu. Já jsem si jsem seděl celou dobu, celý léta jsem seděl. 2005, myslím, jsem si stoup na pódiu a řekl jsem dost Honzo, když umří, tak na pódiu, ale nejlepší vestoje. A od té doby už se nedělá nic jiného, než vyvádím, improvizu, pracuju, nosím nový písničky a ty lidi to buď berou, neberou, taky mi dají najevo, tak tuhle až zas tak nemusí, je, tahle je pěkná. V 7 tam vejdu, za hodinu a půl je hotovo, sedneme do auta, jedeme na hotel, tam si sedneme a co myslíš, že...
0: No, přijdou sulci, zlaček.
1: No a pak jdeme v takových 12 spát, pak se ve 8, 9 svedneme, prohlídnout to město, že jo. Ve 12 v jednu je sulci a ve 3 vody z hotelu a tam další koncert.
0: Ty jsi řekl před chvilkou, když už umřít na pódiu, tak umřít na
1: pódiu.
0: Ale
1: já to myslím, člověče, úplně vážně.
0: A stejně tak si úplně vážně myslel, chci umřít v 65 u cymbálu, to bylo unáhlený.
1: Já jsem řekl, že si v 65 kleknu k cymbálu a pak tam už umřu. I co se bude odehrávat dál, ale tenhle ten... Taky to není tak jednoduchý.
0: No není, jak se můžeš rozhodnout, prostě člověk nemá vůbec za prvé právo a za druhé ani nemá tu možnost. V 65 klekneš k cymbálu, tak já jsem připraven, rozumím, no to nejde,
1: no,
0: to nejde.
1: Proč ne?
0: Já si myslím, že bychom se mohli zase tomu zpívání chvilku věnovat.
1: Můžeme,
0: já bych poprosil o další písničku. Ano.

0: Posloucháte Český rozhlas 2, Praha, nedělní šále kávy s Miroslavem Donutilem. Mým dnešním hostem je Honza Nedvěd a já se ptám dál. O většinu písničkářů v 90. letech, co si budeme nalhávat, ztratila veřejnost zájem. Vy jste naopak ten zájem nestratili, ani o tu veřejnost, ani ta veřejnost ho nestratila o vás a hřáli jste se na výsluní slávy. Čím vlastně si vysvětluješ to, že vy jo, oni ne?
1: Vůbec nic nevím a ani jsem se o to nestaral. Já jsem byl strašně šťastný, že to, co tady, tehda jsem byl strašně šťastný, že to, co tady je. Šel jsem a napsal jsem, jak ten pan prezident má ty krátký kaloty, jak bych se s ním pomiloval, kdyby to byla ženská. Byl jsem šťastný. Já nevím vůbec nic, tato otázka už zazněla několikrát. Nevím nic. Prostě můžeme se dohadovat, že ty lidi chodili a jak začínali mít trochu starosti, už od toho 91, že na nás říkali, jsou tady, tak přece to nemůže být tak špatný. No a možná tak a ještě chodili na to, že zapomněli úplně před, když zpíváš, jo, když se směješ a když zpíváš, tak nemůžeš dělat moc nic jiného. To je strašně zajímavý, že ti to zabere celý ten... A tak já si to neumím jinak vysvětlit, no. A pořád to pokračuje. Kdykoliv s bráchou vystoupíme, tak prodáme třeba dva stadiony.
0: Myslíš si, když teda si to téma načal o těch stadionech, samozřejmě všichni to mají v paměti, že jo, ten koncert na Strahově se stal významnou událostí a možná i významným mezníkem, protože ten Strahov nenaplní jen tak někdo, že jo, to jsou Rolling Stones.
1: Rolling Stones.
0: Ale zeptám se tě, znovu by se to naplnilo, myslíš tedy, jako bez problému?
1: Kdybych tam pozval partu lidí, který, jako tehda jsem si pozval partu lidí, který mám rád, a kdybych tam je dneska udělal, já bych si určitě pozval tebe, určitě bych si znovu pozval Spiritual Quintet, ale ostatně už bych si přemýšlel, tak by ten stadion se naplnil, kdyby tam nebylo 17 fotbalových stadionů, 3 budovy nový a podobně. A samozřejmě, pokud by to dělal stejný promotér, který je ochoten jít, dát 5 milionů a říct, můžete dělat. Což nikdo z těch nových producentů a lidí neudělal. Ale myslím si, že jo, protože my jsme opravdu teď nedávno máme za sebou dvoje pasienky, které ale byly prodané, takže pasienky se prodaly a 3 dny předtím se zjistilo, že další 3-5 tisíc chce se na ten koncert, tak se prodali taky pasenky a ještě by tam přišli další. A to byl koncert jenom mě a bratra a teda našich kapel, že my hrajeme každý se svou kapelou, což se teď bude měnit, teď můj bracha bude už hrát s mojí kapelou a pomalu už budeme hrát.
0: Což je samozřejmě si myslím ten největší tahák, protože po té době a po té peripetii, kdy jste se odloučili, to znamená po tom neštěstí, který tě potkalo, bratr začal vlastní soukromou kariéru a začal jít docela šťastně, to si nebudeme vůbec vracet. Že ho
1: začal, statisíce dosy, když
0: začali velmi, velmi dobře a vlastně už ta možnost, že budete spolu někdy hrát, byla zatracovaná. Už se to tak jako odepsalo, éra bratrů Nedvědů skončila, každý bude hrát sám, pokud ten Honza ještě někdy hrát bude. Ty jsi se vrátil, začal si hrát, znovu se vrátili lidé, znovu se vrátil zájem a Franta pokračuje dál se svojí kapelou a v lásce ke country nepolevuje. Nicméně, myslím si, že to, že jste udělali tu šňůru těch koncertů a že jste se znovu vrátili jako dvojice bratrská na scénu, to je obrovský magnet a marketingový tah, který někdo musel vymyslet. To přišlo z vašich hlav nebo někdo
1: ne,
0: do toho?
1: Ne, ne. Jakýsi člověk, který se jmenuje Tonda Kny.
0: Takže ten pan Kny to tedy zorganizoval.
1: No, tenhle člověk má nějakou agenturu, já nevím, jak se jmenuje, a ten se rozhodl, že oslaví 60 let fešáků, já tam budu hostem, dobře, a pak najednou říká, co by tam byl ten Franta, tak mu zavolal a Franta nakonec řekl, tak dobře. A člověče, v tu chvíli ho napadlo zavolat mě a říct, hele, a co kdybyste tam zaspívali i spolu ty hity? Já jsem říkal, já jsem okamžitě pro, ale ten bratr asi nebude. No a bratr otálel chvíli, říkal, hele, to já, to ne a tohle. Povolil a vyjeli jsme na šňůru, kterou ten pan Kny s tou agenturou pořádal a začali jsme Libercem, 3000 lidí a já nevím, takový, samozřejmě někde je 1000, ale většinou jsou to kolem těch 2000 lidí. A celý to představení naše, ty fešáci jsou, jak člověk se dívá na tu dobu dnešní a na ty písničky jejich, víš, tak vidí, jak jsou to perly. A ty písničky jsou tak krásný. A ty lidi přesto vejdu na to pódium a řeknu všem, kluci, děkuji a moc, bylo to moc hezký a vypadněte. A teď bych chtěl poprosit jednoho kamaráda, kterého mám rád, který byl. A lidi nevědí. Tam je, že jsme viděli už ho hrát, že jo? A jednoho kamaráda, kterého mám rád a na kterého jsem možná trochu pozapomněla, on na mě. brácho, pojď sem. Ta si neumíš představit, to je řežba, to je nářez. A oni ty dva kluky tam, my hrajeme 4-5 písniček, poslouchají jak bozy, zpívají si. No, tak to je
0: Honzo, satisfakce. Rozumíš, po tom všem, tak vy jste se rozešli s bráchou vlastně v takovým velmi kritickým období a určitě si nebyl z toho nadšený, že jo, to si budeme nalhávat. A pak nastala změna v tvým uvažování, dokonce se to začalo vyskytovat v těch různých článcích, které si dával v takovém tom svém krutém období, kdy to vypadalo, že tě připraví téměř o všecko a budeš bydlet v chatrči. Jako, to všecko bylo takový docela nepěkný období a najednou potom všem přišlo znovu takový probuzení a říkáš, brácha vlastně se zachoval dobře. Jak se tedy na to díváš teď s odstupem času? Prožíváte euforii návratu, lidi vás znovu vítají, jsou rádi, že vás vidí pohromadě. Jako, změnilo to tvůj názor na tehdejší Frantův počin, nebo se to vlastně celý odehrálo jinak, než jsi myslel?
1: Mirku, nikdy jsem na nic nezměnil názor. Já jsem ty věci bral od určitých prvních ran, vždycky, že jsou součástí života, že s tím nic nenadělám. A když jednoho dne jsme se rozešli, tak jsem šel hrát. Je pravda, že to byl první rok, druhý po mrtvici a že jsem se učil chodit a nevím co, že mi opravdu bylo těžko, ale bral jsem to znovu jako součást toho běhu, který jde. To samý je dneska, včera, předevčírem a to samý i potom. Takže já dokonce si myslím, že co nás neporazí, že jo, to nás posílí, že to je velikánská pravda, člověče. Dokonce někdy nějaký moudrý herec řekl, že život umělce bez bolesti by nebyl život umělce. Možná, že je to smutný strašně, ale jestli to není pravda, a to samý ten rozchod, ta nemoc, já nevím co všechno. Dneska ten pohled je úplně milostivý, dneska jsem šťastný, že všechno, co bylo, bylo, ale mě jsem šťastný, že teď je to, co je, od toho bráchy až přes tu muziku vabidaňkovskou nebo i gotovskou, co si budeme povídat, ten got je furt jakási záruka pro mě muziky, ale když se ozve, když můj se ženu snídá, nebo dneska už mě fory nějak nejdou přes pisky, já si furt můžu zaspívat. A umění je přece proto, aby ten člověk to do sebe dostal a žil s tím, aby to na něm zanechalo nějaký následek, pozitivní, negativní.
0: A vždycky, když se něco stane v životě, tak ať už je to pozitivní nebo negativní, samozřejmě to pro ten život sám a pro tu zkušenost hodně znamená. To znamená, že vlastně si to člověk sebou dál nese a může z toho dokonce i velmi těžit. Ještě jedna taková negativní linka, aspoň v tvém podání, se line tvým životem, kterou zdůrazňuješ, nebo aspoň pro mě je negativní, protože si to dost dobře nedovedu představit. Ty říkáš, nemám přátele. Dost často se o tom zmiňuješ. Nevím, jestli si to uvědomíš, ale to frekvence toho zmiňování se o tom je častá. Jak je to možný? Fakt je to tak?
1: Já mám dva. Já mám toho Juru Petru, jak cymbalistu. To je dar od Pána Boha. To je
0: no
1: člověk,
0: tak máš,
1: který...
0: přece kdybys měl jednoho, to stačí.
1: Ale on je v Kyjově, víš,
0: no
1: to je 240 kilometrů.
0: Kocmana v Brně, no a to je 200 kilometrů. A vůbec mi to nevadí být kamarádi.
1: Mně to taky vůbec nevadí, ale já s ním nemůžu být. A to samý mám jakýsi Bouše Maršálka, to je ta trmská, tam to je lidová písnička, to je ta trmská. To jsou dva lidi, s kterýma duchovně žiju vlastně. To jsou lidi, který nevidíme se půl roku. Nejkrásnější je, že oni o mě nestratí nikdy zájem.
0: Ty nemůžeš přece, nebo já nevím, můžeš, co chceš, to je tvoje věc, ale jako říct, nemám kamarády, když jenom zmiňuješ teďka tady dva lidi, kteří jsou ti takhle blízký, to přece vůbec neznamená, že jeden je v Kyjově a druhý je v Podsoucově, to je jedno.
1: Slovo
0: prostě
1: kamarád,
0: jsou to lidi, kteří
1: jsou
0: kamarádi.
1: Úplně to správný.
0: Je to
1: jsou přátelé, to jsou lidi, který máme, kdy máme
0: víc?
1: Jak milenky, to jsou duševně spojený lidi. Ale kamarád je ten, s kterým, když je mi zle, si zajdu do hospody a to je kamarád, kterýho já mám furt po ruce, on mě má po ruce. A tenhle kamarád není, prostě není, protože ten můj život je asi
0: takhle,
1: jiný.
0: Teď jsem tomu teprve porozuměl, ty vyžaduješ, aby ten kamarád byl furt po ruce. No, tak,
1: on ode mě, já on
0: ale
1: něj.
0: To taky záleží na tobě, ty si můžeš přesně kdykoliv to zjednat, to být po ruce, můžeš sám tam přijet, on může přijet, zavoláte si. To přece není už dneska neřešitelné, ta naše republika je tak malinká, že to vůbec nemá cenu se o tom bavit.
1: Promiň, Mirku, převedeme to na tebe. Ty dneska jsi tady spíš v Praze asi, že jo, všechno v pořádku. A když chceš si jít sednout do hospody, tak řekneš Jardovi, Pepíkovi, Věře a jdete si tam sednout a kytáte spolu. Je to tak nebo ne?
0: To tak,
1: já,
0: no?
1: Já to nemám prostě. Já si jdu do hospody, tam všichni koukají, ale já nedvěd, ale ani jeden nepřijde a neřekne ahoj Honzo, ahoj, jak se máš?
0: Tam ty kamarády nehledej, jako já myslím v té hospodě nevadíš. Jako, já když si jdu do hospody, taky na mě se dívají a myslí si
1: ale
0: to.
1: Ale už tam sedíš s partou.
0: No tak svojí. Ta parta je obranný štít, jo? No tak to je právě
1: ale
0: to,
1: já,
0: to je
1: důležitý. Já nemám obranný štít.
0: Tak si ho vytvoř, pozvi si ty kamarády skijovat, přijedou sednou si s tebou do hospody a vytvoří ti obranný štít jenom proto, že jsou přátelé a mají tě rádi a obdivujou tě. Teď to je přece krásný. Já myslím, nezatracuj kamarádství a přátelství jako takové, protože ho máš. Ty ho máš. Máš ho v sobě, máš dar vytvořit přátelské pouto a máš lidi, kteří si ho zaslouží. No tak je obdař tím svým poutem a je to.
1: Možná, že si teď přišel na jednu zajímavou myšlenku, že ten můj obranný štít, který máš, je moje samota. Pavlínkou, že to je možná moje, a že to není asi tak úplně dobře. Ale já ti něco řeknu, když prožiješ 40 let života u muziky, to znamená, celý den skládáš a večer jdeš hrát, celý den skládáš, večer jdeš hrát, pořád, tak pak, když se ti navrší čas, kdy neskládáš celý den nebo každý den a máš čas, a tak se bráníš tou samotou, pojď sem Pavlínko, pojď se dívat na
0: to. Určitě, to každý. Možná, a zvlášť, když se můžeš vrátit k ženě, kterou máš rád. A smíš si zaspívat sem tam ještě? Jako tak, když tě
1: nesmím
0: to napadne?
1: Nesmím ty svoje si zpívat, ty ona nemá ráda.
0: Tak teď můžeš.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, nedělní šále kávy s Miroslavem Donutilem a jeho hostem Honzou Nedvědem, který dohrál další ze svých hitů. Skládáš ty vůbec něco jiného než hity, čověče?
1: Já jsem napsal 1000 písniček, dejme tomu možná víc, a z toho je hitu 50, a není velká oroda. Mozart napsal 1000 věcí a z toho je 2000 hitů.
0: Takže 50 hitů z 1000 a Mozart, říkáš?
1: 2000 z 1000. Takový divertimento, to je prostě normální popík, který bez problémů bych mohl otextovat a zpívat.
0: Já si myslím, že těch hitů by možná mohlo být trochu víc, kdyby, a to jsme zase u toho kdyby a u toho uvažování, ono se to váže k té otázce, kterou ti chci položit, kdyby ta média, že jo, samozřejmě zařazovala víc toho tvýho zpívání, těch tvých písniček, ty si dost často stěžuješ a myslím si, že i právem, že se ty písničky nehrajou. V těch rádiích se dneska hraje něco úplně jiného. Ale můžu ti říct, že na tom rádiu takovým, co se hodně poslouchá mezi lidma, tak jsem to slyšel v poslední době často, teda jakože tam
1: jsou dvě, tři rádia, které se hrajou.
0: Dost často zaznívá stesk ve tvém hlase, když mluvíš o novinářích, kteří špatně píšou. Myslíš, že tím stýskáním si na ty novináře, že si pomůžeš?
1: Já jenom zjišťuju, a to nemám sám, když se sejdeme s popíkama a s lidma z různých druhů, my nemáme obranu, Mirku. Nemáme se kde bránit, Mirku.
0: Ale ruku na srdce, nespůsobuješ ty si to tak trochu sám, tím, že to říkáš do těch novin, ty často odkryváš svoje svědomí.
1: Já jsem myslel, že jsou to poctiví lidi.
0: Ale ty řekneš všecko. Dáme další písničku a posuneme se trošičku dál o naší debatě.
1: Dobře.

0: Posloucháte Český rozhlas, dvě nedělní šále kávy s Miroslavem Donutilem, mým dnešním hostem je Honza Nedvěd.
1: Něco veselějšího.
0: Něco veselějšího, já bych se rád dostal k tvým zájmům a zálibám. Ty jsi mi kdysi řekl, že se ti líbí starý obrazy, že starý rámy, starý rádia.
1: Starý věci. Cepy, všecko, starý podkovy, jsme člověče šli v lese, hledali jsme houby, jsme nevěděli, že rostou v tom srpnu nějakým, našli jsme podkov, krás. Těsný. Jo, to přijde teprve teda asi, že jo.
0: No, nebo jste našli taky hodně hub v souvislosti s tou podkovou,
1: no,
0: ne?
1: No, takový, to už jsem říkal, to no, takový,
0: že tak,
1: se bříško koukal, jak to
0: To bylo neslo. V ten moment, no, prostě no, ta podkova no, signalizovala, že bude nález. No, určitě jsou tyhle ty věci velmi zajímavé, když máš nějaký záliby, dovedeš se tomu i věnovat, máš třeba sbírku takových věcí, sbíráš to, nebo to jenom obdivuješ?
1: Ne, já jsem zaujatý hudbou, to znamená, že já si udělám sbírku, měl jsem rád krásnou sbírku a po určitý době prostě jednak se do toho začneš odborně montovat, to znamená, že zjistíš, že tě z těch 20-30 rady, který máš, 20 okradli, vykradli, to dali ti to jiný. A za druhý najednou cítíš, co bys pro tu sbírku musel udělat. To není tak, že si začneš sbírat hodinky a máš hodinky. Ne, to musíš opravovat, nechat, skládat, nacházet tomu rodokmeny a podobně. A v tu chvíli tě to přestane bavit. V tu chvíli řekneš ne. Já tohle nemusím, no tak tam mám prostě někde 20 rádií. Tam jsem měl tu krásnou televizi, vzpomínáš na ní?
0: To měl můj kamarád, my jsme měli takový malý v 59. jsme se dívali na mistrovství světa v hokeji a vždycky 4 rodiny se sešly.
1: Ano,
0: a
1: můj, taky,
0: jo, a můj kamarád měl tatínka, který byl takový jako vědecký dál, jo, a ten měl barevný filtry na to, on to vždycky zatáhl takhle na tu obrazovku.
1: Tatínek byl dál, my jsme to měli taky. Taková půlchulatá, my jsme měli barvu už dávno.
0: Měl třeba hokej ve fialové barvě, měl třeba.
1: Tak tam bylo víc barev.
0: No, někdy
1: se zaplnilo vodou a když tam dal dobrou vodu, tak někdy teda byly modrý, někdy byly žlutý, no.
0: Tak potom Brdečka, že jo, natočili vlastně toho limonádového je v těch barevných tónech.
1: Jo, to dělali přes ten filtr. A tak teď si představ, že dneska vemeš takovýhle blbos a natáčíš film, to by tě pravili před 300 lety, by tě upálili. A co to je za vymočenost? Nebo ti dají na hlavu takhle kameru a ty chodíš, ona ti dálkově vysílá ty lyžaři a podobně.
0: No, jak projíždí ty tady.
1: No, ale bychom se vrátili.
0: Honzo, a co ty hudební nástroje třeba? Tak když máš v oblibě tyhle ty věci, které jsme zmínili, máš celou škálu svých hudebních nástrojů nebo používáš jednu kytaru, na kterou
1: hraješ? Mám dvě kytary, jednu mám pro studio, jednu mám na koncert a všechno ostatní nemá ani žádnou cenu a podobně, protože jakýkoliv nástroj, který já bych si chtěl, ten nástroj by stál začínal 100 tisíci třeba a ty kvalitnější, určitě 500, chtěl bych mít doma malou harfu, chtěl bych mít nástroj, který mám rád, já mám rád klarinet, mám rád cymbal, měl jsem ho průměrný, dal jsem za něj, to jsou moje kšefty, dal jsem za něj 50 tisíc, hudební škola v Kyově koupila za 30, ty, co mi to vezli, ho zničili, řekli, že mi dají 10 a nikdy mi je nedali, ty můj kšef s cymbalem. Protože to byl prostě průměrný cymbal, takže s těmi nástrojem má to velký problém.
0: A když jsme u té kytary, tak teď teda pojďme k tomu jádru věci, to, co tvoří vlastně celý tvůj život, hudba, písničky. Jak to tedy vzniká? Já jsem jednou od tebe slyšel, že si sedneš a napíšeš 3 písničky za den. To pořád takhle, jak jsi to tenkrát...
1: O čem by to mělo?
0: Takhle to je až, jo? To se zeptej v publiku někoho, oni ti řeknou zadání. Máte nějaké téma, madam, které byste si přála od pana Nedvěda? Kašel.
1: Kašel.
0: Jseš na téma kašel?
1: Ty jsi na mě.
0: Ne, dáme nějaké poetičtější téma. Dáme

0: Je to...
1: Ale je vidět, že se zhudebnit dá, což teda já jsem si nedovedl představit.
2: To není o zhudebnění, já znám řadu muzikantů, pianistů, který do toho dají jakože rozjedou melodii. Důležitý je u toho přijít na to, aby ty lidi měli radost. V té písnice to znamená zase, aby ty lidi cítili, aby si z toho něco odnesli. Vesně. Není problém napsat, měl jsem tisíc kašlů, teď už na ně kašlu. A k tomu velký variace. A lidi řeknou, no to bylo opravdu moc pěkný. Ne, ale kašíle, kašel, kašíle, kaš.
1: No možná, že jsme člověče inspirovali, jako koukám. Že to začas zazní ve všech rádích. Prostě kašílek, kašel, no je to hezký, no. Patří to k životu. A to, co píšeš ty, to prostě k životu patří. No tak jako to je krásný, opravdu musíš přijít na to, aby to ty lidi zaujalo. Ale jsi si jistý vždycky, když tu písničku dopíšeš, že to je ta pravá, tahle ta zaujme. To je
2: já
1: ta...
2: mám velkou výhodu, já jsem... Napsal 1000 píšniček, ale venku jich je tak 200. Všechno ostatní jsem zahodil. Vždycky zjistím, že to není ono, já to nepředělávám. Takhle to jde, zůstane to někde dneska na tom harddisku, ale pak o to. Dřív byly kazety, že jo, když byly, to zůstalo na těch kazetách. Dneska v tom harddisku jdeš dělat pořádek, buch, a je po nich. A vůbec mi to nevadí, protože já vím, že si jich napíšu dalších 100 dalších, pokud mi ten pambu nedá takový kašel, abych po něm umřel.
1: Prosím tě, ještě takový jedno téma. Trumpství, to s tebou začalo, ty jsi s tím začal, Toronto, prostě jste zpívali ty písničky, žili jste v tom. Cítíš se pořád vnitřně? Jako...
2: Ano, pořád.
1: Pořád, ne?
2: Akorát
1: pořád...
2: je to míň a míň uskutečnitelný. Ty kluci zalízal čím dál tím do lesu, dozadu, ještě dozadu. A jich čím dál tím, já jezdím na slavný memoriál, kam si na Šumavu hranicím za Plzní. A těch lidí tam napřed bylo vždycky 300-400, pak 200, pak 100, dneska už tak těch 80 lidí, kteří to jsou ochotní do té přírody jet, postavit se stán nebo spát pod čerákem, večer si zpívat, že oni se sejdou pátek od rána, v sobotu jsou hry takzvané, ty jejich blbosti, ty úzle a já nevím, házení ženské do potoka, všecko prostě se, a večer je vyhodnocení, to je ale i v písničkaření, že i tam jsou kluci, kteří říkají, já si chci taky do soutěže, bo já zpívají písničku, tam se nacházejí perly, to tě strašná sranda. To jsou talenty, možná, že to je ta euforie toho ohně. Ale opravdu jich je čím dál tím míň a člověk si tak jakoby stejská.
1: Čili máš pocit, že se to trumpství jakoby vytrácí, že jako už lidi nenacházejí v sobě vlastně ten důvod, to, proč dřív ano. K tomu ohni jezdili, utíkali se do samoty, do přírody.
2: Důvod.
1: Tak nám zahrají další písničku.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, nedělní šále kávy s Miroslavem Nutilem. Mým dnešním hostem je rocker Honza Nedvěd.
1: Já bych to teď stopnul. Mirko, my jsme moc vážný.
0: Nejsme.
1: Strašně vážný.
0: Ale vůbec ne. Naopak, já se tě chci zcela nevážně zeptat, jestli by tě nenapadlo třeba složit hudbu k filmu. Jestli by tě to nebavilo.
1: Nebavila mě ta práce, já jsem na to příliš odpovědný. Já mám v paměti pořád toho Petra Ulricha, jeho krásnou muziku k pohádce o kováři. To je prostě tak dokonalý. Takhle by měli ty lidi chtít k těm filmům, že jo? Co by jsme dostali od těch filmařů za krásu, kdyby takováhle muzika se tam dělala?
0: No a ty si myslíš, že by vůbec neexistovalo takový téma, který by bylo spojeno s přírodou, s trampstvím, s tím, proč už trampství dneska míň, proč tehdy víc, proč lidi, kteří tehdy jezdili, už dneska nejezdí a tak dál, a doprovozený tvou muzikou, že by to nesplňovalo ty tvoje kritéria?
1: Mirko, já jsem příliš odpovědný. Víš, to je práce na měsíce.
0: A ten no, Petr Ulrich při tvým tempu skládání písniček, to máš za 3 odpoledne.
1: To mám na 2 filmy, ale to není ten případ. Ten Ulrich si vzal volno snad na půl roku nebo na rok a dělal tuhle muziku, protože to s tím nemá nic společného. Muzika trampská je muzika, nebo muzika, jakou já hraju, je muzika, můžeme to nazvat častučkou. To, co se odehrálo, to si zaspíváme hotovo. Ale napsat, jakou pohádku, já jsem vždycky měl hrát takovou tu, jak mu spaten led do toho oka. Ledová královna se
0: zvolá.
1: Sněhová královna. Víš, a teď přece už musíš začít ten film něčím, co to naznačí, ale neměl bys být moc smutnej. A teď si představ, že oni řeknou, máte všechny nástroje k dispozici.
0: A teď si představ, že ty uděláš jenom na triangle cink, jakože mu to spadlo do oka. To je dobrý začátek, ne?
1: Ale to už někdo napsal. Máš určitě pravdu, ale prostě ta odpovědnost moje přišla. Já když dělám cokoliv, co já mám problémy, já dělám pořadu, který se jmenuje Podvod, který je panem mým milovaným Markovičem, všechno. Si představ, že mi každý měsíc, týden předtím odezdají scénář, tam je 20 stránek textu. Já jsem strašně na to odpovědný. Ten Markovič, ten jde, čte to a rovnou vymýšlí, ten pracuje. Ale já musím mu na to odpovědět a musím navazovat. Já to nemám prostě rád. Já chci buď dělat, ano, vemu si rok a napíšu muziku, ve které jsem sněl. To bude i ten Vaberevola, i ten Mozart, i ten Gott. Ano, ano. Ale ten rok nebudu hrát a skládat jiný písničky. Mně je 62, já musím
0: ještě psát. Ještě ti není 62, nepřidávej si.
1: Kdy to budete vysílat? Já musím ještě psát to, co mám v sobě, a to ještě tolik. A teď mám ten milostný pohled, teď víš? A tenhle ten pohled já bych chtěl mít taky. A už se k němu dostávám a z toho píšu písničky. Pani, to, že vám někdo otevřel dveře a pak vám je pustil, že vás to bouchlo, z toho si nic nedělejte. Zase potkáte jinýho, který vám, já nevím, veme tašku. Takový ten nejmilostivější, no.
0: Dobře, čili filmovou muziku...
1: zavrhneme.
0: Ne, protože jako já si myslím, že jsi na to zcela jasně odpověděl. Nejsi ochoten si na to udělat čas. Takhle on zatím tě k tomu nikdo asi ani nevybídl.
1: Ne, nikdy.
0: Kdyby tě k tomu někdo vybídl, tak bys možná uvažoval. Ale není-li nabídka, není potřeba uvažovat. Ale co do divadla? Chodíš? Vezmeš někdy Pavlínku do divadla?
1: To víš, že jo, až na to, že z toho divadla vždycky v půlce odejdu. Tam vešli dva. No došli jsme k vám, teď zvou na tu scénu.
0: Ne. A nebylo to třeba v roli tohleto? Jakože oni mají řvát a být takový trapný? Jako?
1: Ne, to je v charakteru. Ten člověk neví, že nemá hrát.
0: Tak já ti nebudu brát tvoje představy o divadle, ale takhle to nikdy nemůže chodit. To stejný neudělá nikdy nikdo v divadle. Jestli někdo tam řval na tebe a na ty kolegy na tom jevišti, tak to určitě mělo nějaký smysl. Nebo to fakt se nepovedlo, což se taky samozřejmě může stát a určitě se s tím dá potkat.
1: Ty ale jsi advokát.
0: Já nikdy neodsuzuji něco, co jsem neviděl. Nemůžu ti to potvrdit ani vyvrátit, nicméně se musím zastat kolegů, kteří řvali, protože asi chtěli být srozumitelní. To je tak jediné, co mě jako vysvětlení v této chvíli napadá. Musíš chodit častěji do divadla, i na ty, co neřvou.
1: A můžu se zeptat, proč?
0: Tak, aby jsi udělal takový, řekl bych, trošku jako takový obzor.
1: Ten pohled, to chcem šel, to jsem prošel všechny divadlo. Nejhezčí, který jsem zažil, byl kamarád Tefr. To bylo strašně pěkný, protože on hrál si rána. jestli jsi to viděl. To bylo pěkný, pak jsem byl, myslím, na tobě, k Slu a dvou pánů, to bylo velmi pěkný.
0: No tak kapitolu divadla jsme si probrali. Myslím, že Honza není typický divadelní divák, jako mám takový dojem, že do divadla už ho posílat nebudeme a rozhodně lze na všech ředitelstvích divadel upozornit, aby volné lístky na premiéry rozhodně neposílali směr k
1: Medvědovi. Já jsem si koupil lístek.
0: No to je
1: stálo
0: jedno.
1: Snad 600 nebo kolik.
0: Prosím tě.
1: No člověče, to jsem, a jsem měl levnější.
0: No na Sluhu 7, to máš pravdu, to je jediný představení, tam to je taky
1: Zloděj.
0: Něco, s čím nesouhlasím. Ale tak zase kvůli mě si to rád dal, ne?
1: Národní divadlo je lidový divadlo, tam by měli chodit dělníci, taky
0: Honzo,
1: možnost.
0: Prosím tě, chceš ještě něco dokázat? Něco, co tě tak jako straší, buď ve snu, v dobrém slova smyslu, nebo něco, jako, co máš jako představu, něco, za čím seš ochoten ještě i ve svých téměř 62 jít?
1: To je velmi moudrý tohle, to je to velmi modrá otázka. Já bych chtěl dokázat to, co jsi dokázal ty, zůstat tím Honzou, nebo... Ty jsi zůstal tím Mirkem, ať se děje cokoliv, ať jsou herci jakýkoliv a zpěváci. A to je velmi těžký, že jo? Člověk to a tam trošku propadne tomu, že je takový, jak je. Potom bych chtěl určitě dožít s Pavlínkou všechno, co žijeme. A potom bych v hudbě chtěl mít, já vím, že to je nesplnitelný, pohled pana Wericha na věc. Já jsem se nedávno díval na večery pana Horníčka a chtěl bych se naučit nebo dojít tomu krásnému pohledu na svět, že nic není tak zas až tak vážného, že by si z toho člověk nedokázal udělat legraci nebo humorně to podat. A potom bych, a to je moje největší přání, chtěl, aby se u nás všechno změnilo na dobro, na poctivost. Mluvím moc vážně, ale aby ten národ pochopil, že to dobro a já nevím, čestno, svědomí, takový slova archaický. Já bych chtěl, aby tenhle národ se sjednotil na tom, že miluje tohodle pana Nováka, faráře z Úpice a že to je jejich prezident, při kterým, když on jede z hradu, tak stojí zástupy a tleská a jsou dojatý a jsou šťastní. A protože je nesplnitelný, tak největší sen nebo představa.
0: Vážení přátelé, slyšeli jste tři přání písničkáře, skladatele, hudebníka, zpěváka, performera, showmana, Jana Nedvěda.
1: To nejsem performer.
0: Ale určitě. Já myslím, že jsi.
1: Já se nevím, co to je.
0: Jestli nejseš, tak budeš. A prosím všechny zlaté rybky, které momentálně poslouchají náš pořad, aby se soustředili na splnění těchto tří přání Honzovi Nedvědovi. Já osobně ti přeju, aby se ti to vyplnilo, nebo aspoň část toho, protože člověk se raduje i z částí vyplněných přání. A přál bych si také jedno přání, jestli dovolíš. Dáš nám ještě jednu písničku? Takže, dámy a pánové, já se s vámi loučím. Poslouchali jsme pana Jana Nedvěda, poslouchat ještě budeme při poslední písničce a za měsíc se těším. Na shledanou.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pozor, pozor, Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně s dalším výletem za vzpomínkami na slavné vokální skupiny a jubilanty nadcházejícího týdne. Jejich defilé otevřela Petra Černocká, jak jinak než dnes už přesně 40-letým a tedy málem legendárním nákladňákem z času tažení s kardinály Zdeňka Merty. A Petra přidá ještě Tennessee Whisky s nenápadnou stylkytarou Petra Cloudy.

Z nebeské dvorany slávy za námi dnes přišel George Hamilton IV., jediný skutečně velký countryman, který vstoupil i do našeho nahrávacího studia a v roce 1982 nahrál s country beatem celé album. V písničce One More Country Song, tedy ještě jednu countryovku Jirky Brabce a Michala Bukoviče, jej v aranžmá bývalého ředitele Českého rozhlasu pianisty Václava Kasíka dokonale podporoval sbor Ládi Kantora, jinak kormidelníka experimentální party CAK Vokal, který by ve středu 25. listopadu oslavil rovnou 70. Ve stejném roce jako George Hamilton přivedl Václav Neckář na svět Petřinovu a Kantorovu Všechno je jenom jednou.

Vašek Neckář a všechno je jenom jednou o ty Petřiny s textem Ladislava Kantora. Ve stejný den, tedy 25. listopadu, uplyne rovný rok od chvíle, kdy se s námi rozloučil Petr Hábka. Tady je s Hanou Hegerovou a Levandulovou.

Ramblin' Man Henka Williamse jako Poslední den. Jedna z prvních nahrávek Mirka Hoffmana a Greenhorny, tentokrát ze zbrusu nové úctyhodně čtyřeskové kolekce mapující barevnou škálu katalogu jedné z nejpilnějších osobností naší country. V naprosté shodě s jeho letošním životním jubilem ji tvoří reprezentativní výběr 80 nahrávek.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

písničkou Baby Play It Straight vstoupili do dnešní dvorany Brooks Brothers. Jedna ze stovek vokálních skupin, které se jako houby po dešti vyrojily na zámořské hudební scéně po skončení druhé světové války a patřili k základnímu inventáři newyorských nočních klubů. I když jejich nahrávky, které se zachovaly, mají k současné technické dokonalosti secakra daleko, jsou náramným svědectvím tehdejší hudební atmosféry. Tady jsou Brooks Brothers zamilovaní do dvouholek I'm in love with two sweethearts. Hearts.

sílu času hravě překonávající St. Louis Blues v neobvyklé úpravě a podání černé vokální sestavy Brooks Brothers z roku 1946. Její ústřední postavou, solistou a jediným dohledaným pamětníkem, který si ovšem vůbec na nic nepamatuje, byl Orville Brooks. Později člen formace Jubilers a od roku 1948 tak trošku gospelové party Golden Gate Quartet. Ale o tom až příště. Tady jsou Brooks Brothers ještě jednou s další mírně praskající písničkou Když mě někdo zraní, If Somebody Breaks My Heart.

Orville Brooks a jeho v čase dokonale ztracení Brooks Brothers If Somebody Breaks My Heart z desky, která se v polovině 40. let zřejmě dost hrála. Stejně jako mnohem později Nocí dál Pavla Bobka. Na této ovšem není ani trochu znát.

0: revus. Jako
1: já
0: a v zádech cesty kus. Nezná schody,

0: la vůz. Do tří dál,
1: dál
0: řídím tenhle vůz. Můj tep má,
1: má,
0: ale ty zná můj vkus. Kolik dívek a kolik žen získal jsem i ztratil.

0: řídím tenhle vůz. Jen on mě zná,
1: zná
0: mý štěstí, mý blues.

su dawnych mus. Motor běží, já jedu dál, neznám důvod,

Mikyrovala s Jarkou Vrbovou a Partou Hobous, tak jak se kdysi dávno sešli v Českobudějovickém rozhlasu a nahráli své první album Zvláštní znamení touha. Je dost možné, že by tenkrát možná ani nevzniklo, kdyby se ve studiu neobjevil Ivan Zicha, který by ve středu 25. listopadu oslavil 73. Jeho kontrabas tehdy dodal potřebnou šťávu i písničce Tunel jménem Čas a jeho hlas dlouhá léta modeloval produkci Minnesängerů.

spokoju.

Budějovičtí minisengři se solovým Ivanem Zichou v Lidovce dávno už tě znám s textem Pavla Lohonky. A protože jsem na to v úvodu zapomněl, prozradím alespoň teď, že příští týden oslaví Petra Černocká 660. Tak se s ní teď podíváme k Mississippi.

Petra Černocká a její stále zelená, i když už taky hodně letitá Mississippi z katalogu kdysi nesmírně populárních holandských Pussycat. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, vítáme vás a činíme tak rádi u 396. schůzky Toulek českou minulostí. Toulat se naší historií, to je poměrně dost perná práce a ne zcela vděčná. Je to jako s revolucí, jak to řekl Stefan Zweig.
2: Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který ji začne. Nýbrž vždycky až poslednímu, který ji dokončí.
1: A to my bychom rádi, abychom ji dokončili, výpravu do české historie, myslím, všichni, jak tu jsme. Jmenovitě
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: I o Jaromíru Ostrém to platí.
1: Jak pak by ne. Palce držíme i svému blíženci Petru Horovi Hořejšovi, jenž v roli předsunuté rozvědky ohledává bojový terén daleko vepředu.
4: V Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 si budeme už podruhé vyprávět
2: o prvních, prostředních i posledních věcech člověka.
0: A ještě ti musím toto vypsati, jak Anička opět se mi velmi přepadla, ač přece veselá jest, než nadějí se, že ty zoubky míti bude, neb ještě stále žádného nemá.
1: Pokud se pamatuji, opustili jsme minule malého človíčka, opatřeného plenkami a cumlíkem, namočeným do makového odvaru. A hle, on se nám již prořezává zoubek.
3: Tuto zprávu máme z čilé korespondence, jež panovala mezi manželi pány na Jindřichově Hradci, jimž se narodila dcerka Anička.
1: Termín oné radostné.

0: Události, to máme druhou polovinu 16. století.
1: Nemáme žel žádných bližších zpráv o tom, zda starostlivá matka využila odborných rad tehdejších lékařských knih.
2: Ty doporučovali ke stišení bolesti potřít dásně mastí ze slepičího sádla a zaječího mozku.
1: Když byl Aničce rok a půl, byla odstavena a už tehdy začala dostávat stravu dospělých, na niž si údajně rychle zvykla.
2: Nijak zvlášť se ve svém vývoji neopožďovala.
1: Sama začala běhat, když jí byl rok a 3/4.
0: O tom svědčí i zpráva z pobytu u tety Mandelíny, jež v dopise mamince suše poznamenala.
2: Čím dál tím čistší blázinec to tady jest.
0: Což je věta nadmíru srozumitelná i leckterým dnešním prarodičům. Není-liž pravda?
1: Aničce se však po rodičích náramně stýskalo, a tak když jednoho dne poznala otcova úředníka, sebrala kus papíru, svinula ho do ruličky a poručila poslat svému otci. Snažila se tak napodobit počínání dospělé paní z Hradce, která udržovala se svým manželem kontakt právě prostřednictvím do ruličky stočených dopisů.
2: V rodině Černínů zase měli Zuzanku, říkali jí Zuzrlička. Její matka brzy zemřela a tak péče přešla na babičku Zuzanu Černínovou z Harasova.
1: Otec byl voják a trávil valnou část roku na nějakém tom evropském bojišti.
2: V Zuzrličce má pan syn převeliké zalíbení a tak se jí hrubě těší, že jest tak přemilá, než ještě nic nemluví pořádně, leč některé slovo řekne. Až jí pán Bůh svazeček jazyka jejího rozváže.
0: Paní Zuzana Černínová nebyla zřejmě babičkou o nic méně starostlivou, než jsou její současné kolegyně. Když se vnučka krátce po prvních narozeninách roztonala, babička div neumřela starostí o její život.
2: Již jsme všichni odtušili, že živa nebude, ani již od chůvy nemohla píti. V tom milosrdný pán Bůh paní Homutové ráčil to vnuknutí dáti a ona vzkázala, abychom jí kozí mléko vlažné dávali píti. Tak jsme jí ho dali a perlové vody. Tu hned, jako by se ze sna probudila a byla hnedle čerstvější.
1: Ne, vždycky to dopadlo tak dobře. Vnučka Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic svůj souboj s Neštovicemi prohrála.
2: Tu smutnou událost si pan Harant poznamenal do rodinných pamětí.
0: A nám ten truchlivý zápis leccos prozradí o životě té holčičky, neboť dědeček nacházel ve všem tom smutku útěchu v tom, že si vzpomínal, co všechno jeho malá Anna Alžbětka už dokázala.
3: Byla poslušné děvčátko, ráda se modlila, též ráno i na večer bez odpornosti. K tomu chytrá a rozumná uměla povědět, ještě jí 3 léta nebyla, kdo jest, že jest Harantova dcera, sama od sebe. Mimo to uměla vyjmenovat i velitele vojska, s nímž spolu se svým otcem vojákem, mým synem, putovala. Pamatovala si na pobyty v lázních a bez ostychu opakovala naučené věty o tom, že ve Vestfálii jídají a v Brunšvejku knakvurst a špek. A ruku tak uměla s poklonami libě a spaněle se postavit z podati, jako by velká pana byla.
0: Na naší důkladné pouti za věcmi prvními, prostředními i posledními nemůžeme pochopitelně vynechat tresty.
1: Aby bylo jasno, fyzické tresty.
0: Věc na začátku 21. století věru nepřijatelná.
1: Leč v dobách před 400 lety běžná.
2: Ovšem, pokud se týká dětí z prostředí šlechtického, tak právo trestat tělesně si vyhradili pouze rodiče.
0: Já bych rád uvedl v skutku dojímavý příklad, který si malý Ludvíček z Pernštejna sám, prosím, z vlastní iniciativy vyžaduje příkladné trestání sebe sama.
3: A hned pravím, že by mi nebyla laskavá máti, kdyby mi nechtěla včas metlou dáti. Nebť se každému dobře hodí, kohož metla, když roste, provodí.
1: Pádnou ruku při výchově synů doporučoval Jan Hasištejnský z Lobkovic ve svém naučení pro syna Jaroslava.
0: Ano, a co z toho vyplývá?
1: Když se děti netrestají, tak přerostou rodičům přes hlavu, no a potom je těžké dále je vychovávat.
3: Událiť se míti syny, trestci je zamládí a nedej jim vůle. Mrskej metlou, bičem za času, abys, dada jim příliš vůli, nad nimi potom žalosti své neuzřel a nedočkal.
1: Jinak ale bylo rané dětství v klidu a bezvětří rodinného života většinou bezstarostným obdobím her a objevováním okolního světa.
0: Myslí se prosinky a dcerky ze šlechtického prostředí. Děti těch ostatních museli hry a objevování světa střídat s pomocí celé rodiny a to byla dost těžká práce.
1: Z náboženského hlediska.
2: A v tomto případě existovala shoda katolíků i těch reformovaných.
1: Nebylo dítě v prvních letech života ještě považováno za plnohodnotného křesťana.
2: S výjimkou křtu se jedinec v raném dětství nezúčastňoval dalších forem církevního života.
1: Tak třeba pražská synoda z roku 1605, která se snažila uvést zásady tridentského koncilu do života v českých zemích, vyžadovala, aby děti přišly k první zpovědi a přijímání až ve 12 letech.
2: Dost těžko se na obrazech z té doby poznává, jestli jde o chlapečka nebo o holčičku.
0: Ale to snad...
2: Bylo to tak. Pohlaví toho či onoho urozeného dítka neprozrazoval ku příkladu účes, ale rozlišovací symboly.
0: Symboly? Jaké?
2: Důležitou roli sehrávaly dětské hračky.
1: A také charakteristické součásti oděvu.
2: Pokud šlo o chlapce, byl zobrazován s koníkem a taky s bičíkem, bubínkem nebo se psem, popřípadě se šerpou, s ptačím pérem a rosetou vlevo na čapce.
1: A když šlo o holčičku, tak držela panenku. Měla rosetu uprostřed, nad čelem nebo zavěšený přívěšek.
2: Aby to bylo ještě složitější, byli malí šlechtičtí chlapci občas oblékáni do ženského oblečení.
0: Takže nejen mladý Jára Cimrman, který nosil šaty po své starší sestře Luize, ale i česká šlechta?
2: Ovšemže.
1: S tím rozdílem, že mladí aristokraté po nikom nic nenosili.
2: Nicméně do ženského se oblékali.
1: Tak je podobně na obraze ku příkladu malý Albrecht z Fürstenberga. Má klasické dlouhé ženské šaty španělského střihu, ovšem s atributy mužství, s kopím v pravé ruce a mečem po levém boku.
0: Celek musel působit impozantně.
1: O tom nelze pochybovat.
0: Leč nejenom metla, popřípadě bič, slavili své žně. Renesanční dítě si taky umělo hrát.
1: Mnohé imaginární bitvy spolu sváděli chlapci s koníkem na hůlce a s bubínkem.
2: S bičíkem v ruce honili káču, které se říkalo někdy vlk.
1: A pochopitelně existovaly i míčové hry.
0: A dívčí způsob hraní?
2: U toho nesměla chybět panenka, vybavená nejrůznějšími oblečky.
1: O chlapeckých hrách zanechal neocenitelné informace Jan Amos Komenský ve svém Světě v obraze.
0: Neboli v Orbis Sensualium Pictus.
1: Komenský je doprovází spoustou obrázků.
2: Na nich samozřejmě nejsou pouze synkové z urozených rodin, protože šlechtičtí potomci si hráli i s chlapci a děvčaty z nižších společenských vrstev a nezůstávali uzavření za zdmi zámku nebo tvrze.
1: Bylo ovšem zapotřebí dodržet, aby při dětské hře zůstala zajištěna stavovská nadřazenost urozených účastníků.
0: Prostě odsud až posud.
1: Správně. Proto také malý Ludvík z Pernštejna požaduje, aby jeho dětskému skotačení s jinými dětmi byl přítomen dospělý.
3: Děti mladí, ať před mnou hrají, než prosím tebe, ať nade mnou moci nemají. Ať já s nimi nechodím sám na procházku, pro potomní tvou žalostnou nesnásku.
0: Za ty nepříjemnosti s pozdějšími žalostnými nesnáskami toto míchání lepší a sprostnější společnosti opravdu nestálo.
2: To konstatovala začátkem 17. století i Polixena Lobkovická z Pernštejna, která měla starost, aby si její Václav Eusebius nepouštěl společensky podřízené chlapce k tělu.
0: Důvod?
2: Oni by ho pak v budoucnu jako pána nerespektovali.
0: Tak, tak. Leckterý nadřízený si myslí, že by si mohl s plepsem zadat. Dodnes.
3: Mezi nejoblíbenější zábavy patřila podle Komenského hra s kuličkami. Chlapci mohli cvrnkat hliněné kuličky nebo s pomocí velké koule se snažili srazit co největší počet kuželek. Dnešní kriket připomíná počínání při další zábavě, kdy se hráč pokoušel umístit holý dřevěný míček do kroužku. Téměř výhradní zábavou šlechty, později mnohokrát zúročenou při lovu a při honitbě, byla střelba z kuše či foukačky na terč. Neznámá nebyla ani chůze na chůdách a ve chvílích odpočinku přišla vhod houpačka zavěšená mezi stromy. Mezi další oblíbené hry patřilo běhání o závod. Buď chlapci běželi k předem nakreslené čáře a vítězem se stal ten, kdo doběhl první, ale čáru nepřekročil, musel se zastavit u ní, nebo jenom závodili o to, kdo dřív dosáhne vytčeného cíle. Postupem času šlechtičtí synové při této zábavě přibrali kopí a snažili se jim zasáhnout zavěšený kroužek, čímž se připravovali na budoucí turnajová klání.
2: Ani zima nezůstala v kalendáři her stranou.
1: To se zase naskýtala možnost dovádět na zamrzlém rybníku a taky při sáňkování.
2: Což bylo velmi oblíbeno i mezi dospělými během masopustu.
3: Dnes jsem jedl doma a vozil jsem se na sáňkách a moji synové se mnou.
0: Zapsal si v lednu 1616 Adam mladší z Valdštejna.
1: A ještě byly sporty pod střechou, které se daly provozovat, i když venku sněžilo.
2: V zámeckých sídlech se začaly míčovny budovat na začátku 17. století a právě v nich se hrál zárodek dnešního tenisu.
0: Je de pomme se jim říkalo po francouzsku, neboli hra s míčkem.
3: V míčovně se hraje s míčem, jejíž jeden hází a druhý chytá i zpátky hází pletenkou.
0: Pletenka je prababička tenisové rakety.
3: A to je hra šlechtická k pohýbání těla i pro dospělé.
1: Používal se i nafukovací kožený míč, se kterým se provozoval jakýsi druh volejbalu.
2: Další ryze šlechtické hry a zábavy, které byly brány ovšem velice vážně, se zase odehrávaly v šermírně. Tady mladí zápasníci bojovali meči a kordy, které však byly na konci ovázány kusem látky, aby nedošlo k nebezpečným zraněním.
1: Chlapci také mohli bojovat holýma rukama a snažili se soupeře podrazit.
2: Spíš k uvolnění a zasmání byl souboj slepotepců.
1: Dva soupeři se zavázanýma očima se snažili jeden druhého udeřit pěstí.
3: První léta života trávili chlapci i děvčata na šlechtických sídlech společně v uzavřeném prostředí nejužší rodiny. Šlechtické děti přibližně do 7 let obklopovali převážně ženy. Po zvládnutí základních pohybových a mluvních dovedností začaly být děti vychovávány a vedeny k činnostem, které měly později zúročit v praktickém životě. Osvojovali si základy společenského chování a náboženství, učili se základům čtení a psaní. Po staletí se nic nezměnilo na touze rodičů mít bystré a vzdělané děti. I ve šlechtických rodinách se našly děti nadanější i méně nadané. Paní Eva Pětipeská musela v roce 1616. Odmítnout přehnaný požadavek rytíře šťastného Václava Pětipeského z Chýš,
2: abych svého syna Adama učila každé ráno a večer 2 hodiny v abecedě. Ale Adámek se mi zdá příliš malý k učení, neb není mu víc než jen 3 léta. Na 4. rok mu teprve jde, aniž ještě dobře mluvit umí.
0: S tím, že by se měl 3letý Adámek učit abecedu, tak s tím to pan šťastný Pětipeský opravdu přehnal.
1: Se vzděláváním se začínalo od 7. Tatínek sehnal soukromého preceptora a nebo ratolest poslal do šlechtické či městské školy.
0: Již citovaný Ludvíček z Pernštejna prosil v 7 letech svou maminku o přímluvu k tatínkovi.
3: Ať ráčí o mne tak pečovati, v ničemž nenadůc času mrhati. ať jsem poddán člověku rozumnému, kterýž by se uměl hoditi k věku mému. Nejprv, abych se naučil čísti a psáti, a což potřebného sobě znamenati.
0: Při získávání vědomostí byla, abychom opět citovali Ludvíka z Pernštejna, nejdůležitější výuka jazyku.
3: Rač popříti k mému dobrému, též také k utěšení svému, k jazyku českému, k kterému jsem přirozen, latině a německy, ať jsem naučen.
1: Roku 1527. vyšla na Moravě první česky tištěná kniha.
2: A o 20 let na to tu byl vytištěn vůbec první český slabikář.
1: Slůvko slabikář, i když zní bez pochyby česky, má svého pradědečka v latině.
0: Silaba totiž znamená skládání.
1: Člověk, tedy spíš človíček, který se učí ze slabikáře, si skutečně začíná skládat z hlásek slabiky, ze slabik slova, ze slov věty.
2: Česky se tak u nás poprvé stalo v Prostějově.
4: Dnešní slabikáře vypadají, myslím, úplně jinak než tahle skromná knížečka. Kolik pak vlastně má stránek?
5: No, tato knížečka útla má 24 stran malého formátu, 10x15 cm.
4: O co je vlastně, bych řekl, útlejší, tak o to má delší název.
5: No a ten název, ten zní slabikář český a jiných náboženství počátkové, kterýmž to věcem dítky křesťanské hned z mladosti učený býti mají.
0: Knížečka, kterou nám v Prostějovském muzeu ukázal historik doktor Pavel Marek, se dnešnímu slabikáři moc nepodobá.
2: Vlastně je to jakási, no, brožurka.
4: V čem se ale liší ten dnešní slabikář od tohoto prapra, dědečka dnešních učebnic?
5: No, tento slabikář se liší, bych řekl, dost podstatně. Liší se nejenom teda formátem, ale i vlastním vybavením. Chybí zde ilustrace, když slabikář český je ve srovnání s jinými středověkými slabikáři výjimkou, protože obsahuje dvě ilustrace. Jiné státně vydávané slabikáře nebyly vůbec ilustrovány. Ale to podstatné, čím se liší dnešní slabikář od toho původního prvního prostějovského slabikáře, ten spočívá v obsahu.
0: Není mi známo, nakolik se dnešní prvňáci baví obsahem dnešních slabikářů. Při čtení vět Ema jede sama, máma mele maso, se mnou smích zrovna nelomcuje. Na druhé straně uznávám, že tyto věty nejsou ve slabikáři proto, aby rozesmávali, nýbrž aby, pokud možno rychle a spolehlivě, naučili číst. Obsah nejstaršího českého slabikáře však budí dojem opravdu velké nezáživnosti.
5: Ten obsah je naprosto jiný. Musíme totiž si uvědomit, že vzniká ve středověku a středověk to bylo období náboženské, kdy náboženství hrálo v životě člověka podstatnou roli. Člověk hloubal o věcech nadpřirozených a je tedy přirozené, že tady tyto záležitosti se musely do toho obsahu slabikáře promítnout. Proto tedy ty základní statě jsou vlastně modlitby, kterými jak si tehdejší člověk vzdával hold tedy Bohu.
2: Zpočátku to šlo. Zpočátku bylo učení pro žáčky docela radostí.
1: Hlavní bylo zvládnout abecedu.
2: Stejnou radost jako děti měli z prvních písmenek i jejich rodiče.
0: Dnes se žáčci prvních ročníků základní školy musí abecedu nadřít vlastně písmenko od písmenka. Před 400 a více lety si ji zapamatovávali podle tohoto říkadla.
3: A bude celé čeledi dáno dědictví, ej farás jenž jes.
0: Je se ovšem tehdy psalo jako G, to znamená genž gest.
3: Hospodin i král lidí lákán mnoho měl nás někdy on pokoj rád, řádem sloužil šlechetný, tak tělesný ukázal velikost v sobě věčnou za život.
4: Bylo těžké se učit podle tohoto slabikáře?
5: No, asi to bylo poměrně obtížné, i když tento slabikář znamená určitý krok dopředu. Musíme totiž vidět to, že každý žák, nebo obyčejně tedy dospívající, nebo dospělý, protože děti se většinou neučili v tom útlém věku, jako dnes, učili se obyčejně od 7 let, takže museli nejprve zvládnout jednotlivá písmena. Museli se z paměti naučit celou abecedu. Teprve po zvládnutí abecedy se učili pokusem a omylem, bychom mohli říct, jednotlivé slabiky. Takže vlastně naučit se číst a psát bylo pro jednotlivce záležitosti až třeba několika roků. Než byl schopen vůbec tedy přečíst souvislý text, skutečně to vyžadovalo značnou tedy píli i poměrně dost času.
1: O pocitech hrdosti na nově získanou schopnost zaznamenat první psaná slova a posléze i myšlenky leccos vypovídají dodnes dochované dopisy.
2: Kluci se v nich chtěli honem honem pochlubit čerstvě nabitými vědomostmi.
0: Konkrétně například 8letý Petr Vok z Rožmberka, který v dopise staršímu bráškovi Bilémovi napsala:
3: Tento lístek proto k tobě jsem napsal svou rukou vlastní, abys porozuměti mohl, jakou hrou a kratochvílí v tomto mém mladém věku se zaneprazdňuji.
1: 7letý Adam z Hradce byl na své pokroky v psaní tak pyšný, že napředem na linkovaném papíře prosil otce o zhodnocení svých dovedností.
3: Protož vaší milosti svou rukou píši, abyste ráčili věděti, že se pilně učím a píši s panem Vranovským, kdo lépe vaší milosti napíše, prosím, že mi ráčíte oznámiti.
4: Víte, co mě překvapilo? Že totiž první český slabikář, jako to tak můžu říct, spatřil světlo světa v Prostějově. Kdyby to bylo v Plzni, ve Vimperku, v Brně třeba, nebo i v té Praze, tak se nedivím, to jsou stará tiskařská města, ale Prostějov.
5: No, myslím, že trošku jste Prostějov podcenil, protože Prostějov byl velmi významným městem ve středověku a myslím si, že tady toto své významné postavení na Moravě si udržel vlastně až do počátku 20. století, kdy byl třetím největším, nejlidnatějším městem na Moravě. A už tedy od toho středověku vlastně byl městem českým. Prožíval tedy v 16. století, my říkáme, zlatou dobu svých dějin pod vládou Pernštejnu. Prostějov se stal útočištěm Jednoty bratrské. Jak víme, Jednota bratrská sehrála v dějinách české vzdělanosti mimořádnou roli. V Prostějově působil významný představitel Jednoty bratrské, biskup Martin Michalec, a ten založil tu významnou bratrskou školu, na které studoval dokonce i Jan Blahoslav. V Prostějově působil lékař Jan Černý Niger, autor prvního herbáře například, že? A s tou bratrskou vzdělaností přirozeně souviselo také zakládání tiskáren. V Prostějově totiž v roce 1527 byla vytištěna první česká kniha na Moravě. No a od první české knihy na Moravě je potom už jenom krůček k vytištění také prvního českého slabikáře.
0: Vydáním prvního českého slabikáře si Prostějov v české kultuře náramně šplhl. Takovým prvenstvím se žádné jiné centrum knihtisku u nás pyšnit nemůže. A což teprve, kdyby i tím autorem byl prostějovský rodák. Byl to jistý?
3: Kašpar Aorgus, česky zvaný též jako Neděle.
5: To je totiž ten tiskař, který vydal první knihu na Moravě v tom roce 1527. Byl to prostějovský rodák, který pocházel tedy z rodiny Nožíře, ovšem řekl bych, že se nepotatil, že odchází do zahraničí, kde se vyučil tiskařem, působil v Norimberce, v dílně Jana Gintera, ovšem velmi brzy, který přichází do Prostějova, tam založil si tiskárnu, vydal tu první knihu na Moravě. Další jeho působiště bylo nedaleko Výškova v Lulči, Tam vydával bratrské knihy.
4: Ten kostelík na kopečku, že? Přesně, je vidět do celé krajiny.
5: Ano, a právě na tom kopečku údajně byla ta pověstná tiskárna. Tam vydával tedy, nebo vydal celou řadu knih, povšem zřejmě tedy to vydávání knih nebylo lacinou záležitostí. Finančně na to nestačil, takže musel svou kočovnou tiskárnu uzavřít a když se Jan Gintr objevil v Prostějově, tak přechází jako pomocník, jako tovariš do prostějovské dílny.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Dárky patří ke každým narozeninám a ty naše páté rozhodně nejsou výjimkou. Den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chujas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Naproti mě už ve studiu usedla žena, která před lety začala přestavovat jednu ruinu na pražském Žižkově, na první taneční divadlo v Čechách. Měla tenkrát první dítě a ze země vydupávala festival Tanec Praha. Dneska má děti dvě. Festival Tanec Praha je už zavedeným a prestižním evropským tanečním svátkem a její divadlo Ponec zná kde kdo. Hostem Tandemu je zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Já vás vítám a zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak dáme si zahrát a pustíme se do povídání. Určitě bude dneska o čem.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je dnes zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Začneme to povídání v podstatě hodně vzdáleně od vašeho divadla Ponec a možná i od tance, protože jestli se nepletu, tak jste sice k pohybu tíhla od malička, ale k tanci

0: mělo ještě daleko, protože jste cvičila sportovní gymnastiku, je to tak?
1: Je to
0: Kde
1: tak?
0: To bylo?
1: Tak já jsem byla jako hyperaktivní dítě, pořád jsem lezla po nějakých stromech a skalách a strašně mě bavil pohyb.
0: A bylo to v Praze?
1: Bylo to v Praze, já jsem se narodila v Praze, táta byl z Vysočiny, takže jsme hodně trávili času v lesích teda, kolem Kamenice nad Lipou, ale fakt je, že ta gymnastika mě najednou umožnila vybít tu šílenou aktivitu a začít se jaksi věnovat různým věcem, ten pohyb v prostoru, salta, bradla, kladina. To je něco, co mě strašně bavilo. Nejvíc mě bavila prstná, musím říct, že já jsem opravdu milovala právě ty akrobatické řady a pak se mi to strašně zúročilo na AMU, protože když jsem přišla mezi damáky, kde třeba Martin Dejdar nebo Marek Vašut byli jako zdatný i v té gymnastice, tak přece jenom na tu tehdy už téměř, ještě téměř profesionální gymnastku moc neměli.
0: A když jste byla tou sportovní gymnastkou v tom dětství, tak jste to chtěla někdy dotáhnout, dejme tomu, já nevím, na vrchol, do reprezentace, olympiáda, anebo jste pokukovala po nějaké jiné profesi?
1: Já jsem dělala maximum, co jsem mohla dělat v podmínkách, které jsem měla. Když si mě vybrala tehdy Věra Čáslavská do strahovského týmu, tak jsem konstatovala, že je to strašně daleko. A chodit trénovat dvoufázově, to znamená vstávat před školou a pak ještě chodit po škole, už se mi zdálo přehnané. A ku podivu teda, přestože mě to tak strašně bavilo, tohle jsem si nechala od rodičů rozmluvit a je to dobře, protože já ten vrcholový sport nějak zvlášť nepreferuji ani pro svoje děti. A i tak jsem si zničila tu páteř a klouby a není to úplně nejzdravější.
0: Tak říká se, že sport by měl člověka jaksi šlechtit jeho tělo v dokonalosti, ale jak je vidět, tak když je něčeho moc, tak je toho příliš. Jo?
1: Přesně tak, já si myslím, že rekreační sport je mnohem zdravější a taky k tomu vedu i svoje děti a do dneška ho dělám.
0: Takže od sportovní gymnastiky, což se občas stává holkám, jste najednou prostě ten vrcholový sport jaksi zavrhla a pustila jste se rovnou už do toho tancování, do baletu, nebo to ještě, tam byly ještě nějaký mezistupně?
1: Tak tam byl hlavně úraz páteře, docela těžký. Já jsem se urvala z bradel a spadla jsem opravdu nešťastně. Byla jsem 3 dny téměř jaksi na neurologii bezvědomí, bylo to dost složité. Od té doby mám tu páteř deformovanou, ale faktem je, že kdybych úplně přestala se vším pohybem, tak by to asi to tělo neustálo. To říkají všichni ortopedi, že vlastně je strašně důležitý potom něco dělat, aby ta svalová hmota zůstala a aby se to tělo udrželo fit a nepřibralo. Že? Takže já jsem se rozhodla, že půjdu za paní Zdenou Látalovou, která nás učila na gymnastice vlastně takovou tu základní baletní průpravu a byla úžasná. A že se s ní poradím, co bych mohla dělat, že to tancování mě strašně přitahovalo, ale byla to tuhá léta 80., takže tady se opravdu dal dělat jenom klasický balet nebo lidovky. Nic mezi tím. A já jsem najednou zjistila díky té paní Látalové, že jsou i jiné druhy tance a že existují amatérské skupiny, takový opravdu taneční underground, kde se dala dělat grahamovská technika, kde se dali vidět limonovské věci, Cunningham. A já jsem byla strašně ráda, že jsem se do tohohle prostředí dostala a úplně stejně, jako jsem 5x, 6x týdně dělala gymnastiku, tak jsem se vlastně vrhla do toho tancování.
0: Teď jste tady řekla pár takových výrazů, Cunningham a tak dále a tak dále. Zatím je to pro mě španělská vesnice, ale určitě si to dneska ještě s Ivonou Krojcmanovou rozluštíme.

0: Tandem glosuje.
1: Tak před chviličkou, před písničkou řekla Ivona Krojcmanová, můj dnešní host, zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha, pár takových výrazů, které opravdu mi prosvištěly kolem uší, ale vážně pro mě moc neznamenají. Taneční underground. No já si dovedu představit, co jste asi myslela, že to nejsou jaksi klasické taneční pohyby ani klasické taneční formy, ale zkuste mě v tom tak zorientovat, Marinko.
2: Ono se to líp ukazuje, než popisuje, ale to je u tance tak jako typický. Ale třeba grahamka je založena na dýchání. To znamená, že základním principem je kontrakce při výdechu a při nadechnutí rozvolnění toho pohybu až do konečků těla. Prostě je to strašně zajímavý princip, kterým zjistíte, že když vnímáte, že centrem pohybu je opravdu jako v podstatě solár, tak dokážete najednou tomu pohybu dát úplně novou dimenzi. Není to školený mechanický vnější pohyb, ale vychází z vašeho vnitřního chodu toho těla, z toho dýchání, ale vlastně je to samozřejmě propojeno s mozkem. Tanec je vůbec fantastický umění, protože on propojuje tělo a ducha, jako dokáže dokonale skloubit tyhle dvě fyzickou a psychickou stránku osobnosti, když se dobře používá. Zase nesmí se to přeměnit na ten kusový drill jenom, ale musí to být právě spojeno i s hloubkou témat a s hudbou. Nemusí to být jenom hudba, může to být prostě i tanec na ticho je dneska jako strašně zajímavý, ale musí to mít nějaký koncept, nějaký svůj obsah a to je strašně důležité. No a Cunningham třeba začal dělat takový lámaný pohyby v prostoru, jen abych to zkusila popsat. Je to složité opět. A Limon jako propoje vlastně tyhle dvě techniky takovou jako větší fluent movement, se tomu říká, jako větší vázaností pohybů a využití švihů. A je to, každá ta technika dneska už se učí contemporary, jako vlastně každý si najde svůj pohybový styl, který mu nejvíc vyhovuje.
1: A ty, co jste zmínila, jsou pojmenovány po těch zakladatelích. A těch, co to iniciovali, vymysleli? Ano.
2: Byla to Martha Graham, byl to Merce Cunningham a byl to José Limón. Všichni působili ve Spojených státech amerických, v meziválečném období tohle hnutí začalo a vlastně ještě řada z nich trošku i byla prolínána s Duncanismem, Isadora Duncan je, myslím, pojem, který nemusím tolik vysvětlovat. To byl návrat k přírodě, k přirozenému pohybu, ale není to technika jako taková, takže tito lidé vlastně posunuli to nové vnímání pohybu, to osvobození se od klišé, každý svým směrem právě podle toho, jak byli osobití. A mně se na současném tanci právě líbí to, že dává obrovský prostor osobnosti, individualitě, že se nesnaží mít všechny jak na běžícím páse stejný, ale jo, ty labutě, který musíte mít prostě úplně dokonale srovnaný, vycizelovaný, ale naopak, že tam každý ten tanečník má prostor pro tu individualitu.
1: Já myslím, že tak, jak to vyprávíte, tak to pravděpodobně jsou nějaké základní jaksi směry, ale nepochybně se rozvíjejí a pořád asi se snaží jaksi umělci vytvářet nové, je to tak?
2: Je to tak, ten rozvoj je obrovský. Když jsem začínala s tancem Praha, tak jsem se dostala na stipendium do Paříže v 90. až 91. roce a teď jsem viděla za 8 měsíců asi 120 představení. Byla jsem z toho úplně v šoku. Něco jsem byla schopná přijmout a něco ne, takže jsem si říkala, no ten český divák bude úplně stejně konzervativní, protože ten náš rozhled tady byl minimální. Proto jsem se rozhodla dělat Tanec Praha, protože jsem chtěla, aby ty lidi poznali něco nového, aby zjistili, kam to progresivní umění jako vlastně míří a byla bych hrozně ráda, kdyby se to, co se podařilo v Praze za těch více než 20 let, postupně dařilo i v regionech, protože ta situace v regionech je dneska velmi obdobná těm 90. letům v Praze a je to škoda, protože když zůstaneme jenom toho tradičního a konzervativního s veškerou úctou k tomu, co přináší, tak se nedostaneme dál v současném umění a to platí o všech druzích.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
3: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chvilkou se zmínila Ivona Krojcmanová, zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha, o tom, že už víc než 20 let vlastně se tahle ta vrcholná přehlídka tance v Praze pořádá. Letos to bude 23. ročník. Já bych přece jenom ještě trošičku předskočil, protože jsme se v podstatě ve vašem kurikulu, víte, dostali maximálně na tu pražskou AMU, kde jste tanec studovala. Ale co potom, jaká byla vaše kariéra tanečnice jako aktivní, myslím?
2: Tak já díky tomu zdraví a díky tomu úrazu, co jsem měla z gymnastiky, tak jsem věděla, že nemůžu nastoupit na nějakou jako taneční kariéru. Možná, že je to pro diváky dobře, protože já můžu mnohem víc sloužit tanci tím, že jsem využila svých jazykových a manažerských schopností a pustila jsem se do toho vytváření zázemí pro současný tanec v Čechách. To je důležitější než to, jestli jsem jedna tanečnice navíc na jevišti nebo ne.
1: No to je pravda. Ale skočit jaksi z toho aktivního tance do v podstatě svým způsobem trošičku jaksi manažerské a tudíž i administrativní práce, tak to pro vás asi taky nebylo úplně jednoduché, ne?
2: Tak naštěstí ten můj management je spojen s dramaturgií. Já se strašně moc věnuju přípravě umělecké radě festivalů, který dělám, to znamená jak Tanec Praha, tak Česká taneční platforma. Teď jsem ještě navíc uměleckou ředitelkou Evropského hlavního města kultury, takže Plzeň 2015, což je obrovský přesah zase do všech ostatních oborů. A tanec by se neměl uzavírat, tanec by měl komunikovat s ostatními uměleckými žánry. A pro mě je proto strašně obohacující, že dělám tu práci, kterou dělám, a to, že s tím je spojeno spousta administrativy, mailingu, financování. To patří k věci. Já mám vlastně zdravý základ. Já vždycky říkám, že něco na tom komunismu bylo dobré v tom, že nás třeba nepustili hned na školu. Jo, nás, co jsme nebyli ti vyvolení a neměli jsme rodiče v KSČ. Protože já jsem se vrhla v 18 letech po tom úrazu taky do praxe. Já jsem byla průvodcem na ČEDOKu, já jsem pracovala v cestovním ruchu, byla jsem referentkou pro kongresovou turistiku, pak jsem šla studovat vysokou školu ekonomickou, rok a půl jsem to vydržela, až jsem se konečně dostala přes ty talentovky na AMU. A na tu vysokou školu jsem šla jenom díky té praxi v tom ČEDOKu. A mě to strašně pomohlo, že ekonomika, turistika, to všechno strašně souvisí s prací, kterou později vlastně jsem začala rozvíjet a nesmírně mi to pomohlo, protože upřímně řečeno zvát sem největší soubory světa znamená zařídit pro ně všechny služby cestovního ruchu, takže
1: no,
2: je to vlastně úplně náhodný, ale skvělý propojení a hlavně mě bavily jazyky, já jsem původně chtěla studovat filologii a tím pádem i to jazykové vybavení mi strašně pomáhlo.
1: Kolik ovládáte jazyků?
2: Já jsem dělala latinu, to je strašně dobrý základ, 4 roky na Gimplu. A
1: tak tím si zase moc nepopovídáte s nikým.
2: S tím si teda opravdu nepokecám, ale zase já mám tím pádem schopnost rozumět ne úplně do hloubky jazykům, jako je španělština, italština, jenom velmi povrchně, umím francouzsky, to jsem dělala samozřejmě nejvíc a strašně mě potom bavilo, když jsem se začala učit úplně jako z éteru angličtinu, úplně jenom vlastně jsem ji chytila tak, jak na těch konferencích všude putuji a s těmi prezentry různými komunikuji. No a ruštinu samozřejmě, protože jsem ji měla povinnou a v té jsem průvodcovala ještě v těch 80. letech. Takže to jsou takový jako dobrý jazykový, jaksi moje výlety a němčinu neovládám vůbec. Pasivně jsem schopná rozumět, ale není to dobrý.
1: Máme před sebou ještě několik krásných témat s Ivonou Krojcmanovou. Určitě si popovídáme o Tanci Praha jako takovém a určitě i o projektu Plzeň 2015 Město z kultury. Takže těšte se na to, co si dneska v tandemu ještě užijete.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak my jsme se v tom povídání s Ivonou Kreutzmannovou, zakladatelkou a ředitelkou festivalu Tanec Praha, tak nějak postupně a pomalu, ale zcela jistě dostali až k Plzni. A tady jsme zcela záměrně v téhleté chvíli, protože v Plzni, a to si myslím, že neříkám vůbec nic nového pro vás, kteří jste kultuře zběhlí, se zrodila taky jedna skvělá dvojice, i když dřevěná, vzhledem k tomu, čím se teď Ivona Kreutzmannová zabývá, čili tancem, tím nejkrásnějším z pohybu, tak zdánlivě jaksi dřevěné loutky tomu příliš neodpovídají, ale je zajímavé, že si je mezi klasiky českého humoru Ivona Kreutzmannová vybrala, čili z Pejbla Urvínka, ale možná taky z části proto, že vaše jméno je, příjmení teď myslím, je spojeno s historií z Pejbla Urvínka. Řekněte jak, to je zajímavé.
2: Je to tak, protože Anna Kreutzmannová byla úplně první skupová mánička a právě pocházel tento rod z Plzně. Byla to prateta Františka Kreutzmanna, mého prvního manžela. A já musím říct, že ta rodina Kreutzmannů je úžasná rodina a je mi moc líto, že i moje tchýně, báječná tchýně Alena Kreutzmannová je po smrti, ale byla to verichovská herečka, úžasná žena, strašně inspirativní. A myslím si, že není náhodou, že jsem si to jméno nechala a z Plzní mě to také hodně propojuje.
1: No tak víte, co my si toho z Pejbla Urvínka teď dáme? Respektive takhle, my si dáme i s Máničkou. Sice to nebude paní Kreutzmannová a sice už to nebude Josef Skupa, ale ten duch si myslím, že Miloš Kirchner s Helenou Štáchovou nesli skvěle dál. Však si to poslechněte.
3: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
4: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
3: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
4: Víš, co je zajímavé, tati?
3: Jo, že v životě neposlechneš.
4: To ne, ale...
3: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
4: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
5: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
3: No. A co je na tom tak zajímavého, no?
4: Najednou, že se zapomnělo, tati.
3: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
4: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
3: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
4: Čeho je na světě nejvíc, tati?
3: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
4: Ale já ho neotevřel, tati.
3: Že ti není hamba to svádět na Máničku?
5: Já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
3: No právě, no, samo sebou.
5: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
4: Chcete to vědět oba dva?
3: No prosím.
4: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V červnu proběhl 23. ročník festivalu Tanec Praha. Záležitosti, která je zcela ojedinělá, myslím si, že v Evropě. Je to tak možné říct? Kde jste se vlastně inspirovala?
2: Tak úplně první motivace byla jasná, dovést to nejlepší ze světového tanečního umění do Čech. Na druhou stranu jsem věděla, že v celém východním bloku neexistuje zatím takové zázemí a takový festival a musím říct, že do dneška jsme jediní. Nicméně třeba ve Francii Lyonské biennále nebo Avignonský festival a jeho taneční část Montpellier Dance, Festival de Marseille, je celá řada úžasných akcí, které prezentují světový tanec a v neposlední řadě pro mě velkou inspirací je dramaturgie Sadler's Wells Theatre v Londýně. Takže já jsem si ty kontakty postupně takhle nabírala a začala jsem přemýšlet, jak udělat zajímavou vyváženou dramaturgii, kterou jednak budeme jakoby dovzdělávat českého diváka. Já to nerada používám, ale tady opravdu bylo 40 let absolutní neznalosti toho, co se v současném umění děje. Takže nejdřív bylo potřeba zaplnit ta bílá místa, pozvat obrovská jména, jako je právě Martha Graham Company, Merce Cunningham tady byl ještě dokud žil sám osobně, což bylo skvělé. Představili jsme Trishu Brown, Twilu Tarp, to jsou postmodernistky velmi známé a samozřejmě současnou evropskou scénu, ale taky třeba asijskou, kanadskou, Marie Chouinard, samá velká jména. A potom jsem si řekla, že k tomu bude potřeba taky hledat inspirativní platformu mladých choreografů, který nikdo ještě nezná, ale objevovat ta nová jména, to mě taky baví. A tím pádem jsem s Johnem Ashfordem z Londýna vstoupila do networku sítě, která se jmenuje Aeroways a začali jsme vyhledávat a oslovovat naše partnery v evropských zemích talenty s krátkými díly 20-30 minutovými a komponovat je do takových jako triple bills, to znamená složených večerů ze tří krátkých děl a udělali jsme z toho takzvanou evropskou taneční laboratoř. To je další strašně zajímavá linie toho festivalu a protože jsou to věci méně náročné technicky i finančně, tak jsme se pokusili je vyvážet právě i do těch regionů, aby se mohli se současným tanečním uměním více a více seznamovat lidé mimo Prahu. Tím pádem dneska už pracujeme v 10 městech České republiky, což je úžasný úspěch. A vždycky to záleží jenom
1: jaký
2: na tom.
1: Jaký je zájem v těch městech mimo Prahu?
2: Ten zájem je velký. Je to překvapivé, protože je to úplné novum pro mnohá města, ale je vidět, že lidi se zajímají, že nechtí vidět jenom pořád to samé, ale že chtí vidět něco nového. A to je moc fajn a je tam strašně mladých lidí, kteří se o to zajímají.
1: To je zásadní, co jste řekla, spousta mladých lidí. Vy jste totiž se rozhodli doprovodnou část toho festivalu věnovat přímo dětem. Co vás tomu inspirovalo a jak se to chytilo?
2: Třeba Velká Británie nebo severské země dělají už samostatné projekty, které jsou podobné tomu, co jsme rozjeli spolu s Vizí tance a to se jmenuje Tanec školám. To znamená, že tak jako se na školách učí třeba hudební výchova, výtvarná výchova, literatura, tak se tam učí i taneční a pohybová výchova. Ne v tom smyslu, že byste drillovali nějaký kroky, ale že si lidi zvyknou na držení těla, rytmus, vnímání rytmu a začnou si věřit, lépe se pohybovat. A v té dnešní době těch technologií a sezení u počítače je to nesmírně důležitý předmět. A nám se postupně podařilo i prosadit tady v Čechách na ministerstvu školství přes výzkumný stav pedagogický, že taneční a pohybová výchova, stejně jako dramatická výchova, je doplňující vzdělávací obor a každá základní škola si ho může vzít. A nám jde teď o to taky dozdělávat ty pedagogy, protože učit tanec na školách je něco jiného, než učit zájmovým kroužku nebo prostě děti, který sami projeví zájem, protože tady ho musíte získat od těch dětí. I těch, kteří si myslí, že třeba neumí tančit.
1: A už vidíte nějaké výsledky třeba?
2: Vidím, jsou skvělé. A ty školy, kde učíme, ty pilotní školy, ty jsou úplně nadšené a chtějí to rozšiřovat a my furt nemáme dostatek pedagogů. Takže já jsem moc ráda, že se takhle rozjelo a k tomu samozřejmě děláme takovou programovou linii v Ponci, která je postavena na interaktivních představeních pro děti. A to je něco, co je strašně baví, protože pozvete na tu scénu, něco to můžou vyzkoušet, ohmatat, divadelní prostředí, světla, co všechno k tomu funguje. Je to fakt skvělý projekt.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Další z velikých aktivit Ivony Krojcmanové je a hlavně taky bude projekt Plzeň 2015 Evropské město kultury. Jak jste se dostala k tomuhle, že jste se stala uměleckou ředitelkou? Pověřili vás po úspěchu, že jste se osvědčila v tanci Praha jako výsostná ředitelka a tudíž vám byla svěřena tahle ta důvěra?
2: Já musím říct, že když mě Plzeň oslovila, tak jsem dlouho váhala, protože od svých kolegů ze zahraničí vím, že to je tak extrémně náročný projekt, když se má podařit a udělat dobře a zasahuje všechny oblasti života. To není vůbec jenom o umění jako úzké součásti kultury. To je skutečně evropské hlavní město kultury. To znamená, že se dotýká úplně všech oblastí života toho města. Veřejného prostoru, kultury stolování, gastronomie, služeb, kulturního turismu. Mělo by se to projevit i v nových nastavováních vazeb mezi těmi třemi klíčovými sektory, které působí v každé společnosti. To znamená neziskový sektor, veřejná správa, včetně politické reprezentace a podnikatelský sektor. A vytvářet tyto nové vazby, to je strašně složitý dlouhodobý proces. Je to takové, já tomu vždycky říkám, že my to děláme v kultuře z obrovského přesvědčení, že je nesmírně důležitá a že je nezbytnou součástí života jednoho každého z nás, tak říkáme, že musíme šířit tu osvětu a šířit ji co nejpozitivněji, protože ta doba je zlá a všechny peníze jdou dolů a všichni si stěžují na krizi. A já si myslím, že z té krize právě, z té materiální krize, která je nám neustále předkládána, vede cesta právě přes ty duchovní hodnoty. A já tomu říkám investice do lidského potenciálu.
1: No, když jste byla oslovena, tak se vám nepochybně zatočila hlava z toho úkolu, to určitě ano. Tak jakým způsobem jste se rozhodla ho chopit? Nepochybně musíte vytvořit si kolektiv lidí, protože tak, jak jste to teď nastínila, tak to je taková šíře aktivit, takže to musí být opravdu spousta lidí, specialistů na všechny možné tyhle ty aktivity. Je to tak?
2: Je to tak, je to obrovský rozsáhlý projekt a já jsem měla obrovskou kliku, že jsem si mohla vytvořit kreativní tým z lidí, které jsem skutečně si vybírala. To znamená z lidí, o nichž vím a jsem přesvědčená, že dlouhodobě mají stejné ideály, že jim jde o ty duchovní hodnoty, že jim jde o jakousi kultivaci společnosti a proměnu, jak si vnitřní proměnu té občanské společnosti, aspoň v rámci takového menšího území, jako ta Plzeň nabízí. Je to tam přehlednější než v Praze, samozřejmě, dá se tam víc pracovat s tím neziskovým sektorem, ale zrovna tak s těmi ostatními. A já si myslím, že ti lidé, kteří se mnou v kreativním týmu byli a zažili tu euforii toho druhého kola, když jsme se s Ostravou dostali do druhého kola a teď jako viděli, že to je opravdu David a Goliáš, že máme strašně málo prostředků, strašně málo času vůbec jako nastartovat ten proces, ale obrovskou energii a chuť to udělat a obrovské přesvědčení a také v neposlední řadě skvělé kolegy ze zahraničí se zkušenostmi, které mi předávali. Já mám tu kliku, že jsem studovala v 94. zrovna v Británii, když tam přednášel Bob Palmer a to je vlastně jeden z nejuznávanějších expertů na problematiku evropských hlavních měst kultury. Takže jsem měla s kým konzultovat, měla jsem kde brát dobré rady, čeho se vyvarovat a tím pádem se nám podařilo to neuvěřitelné porazit tu Ostravu, čímž ale nechci vůbec říct, že to je nějaký jako mega vítězství, protože já si strašně vážím každého města, který kandiduje.
1: To myslím si,
2: že každá radnice, která se rozhodla jít cestou preferencí kultury před vším ostatním, si zaslouží obrovské uznání a to je pro mě Ostrava i Hradec Králové, které v té soutěži byly a také je samozřejmě zveme do našeho projektu v roce 2015.
1: Já si myslím, že to bude v dobrých rukou, protože jsem si taky přečetl, že jste v roce 2003 získala z rukou francouzského prezidenta čestný rytířský titul za osobní přínos k rozvoji evropské kulturní spolupráce, čili se dá předpokládat, že v tomto směru a v tomto smyslu budete pracovat i pro Plzeň 2015.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: O spoustě věcí bychom si mohli povídat s Ivonou Krojcmanovou. To jsme zdaleka ještě třeba neprobrali. To, co jsem tady jenom tak naťuknul, jakým způsobem jste vlastně divadlo Ponec znovu zrodila vlastně, protože to byla opravdová ruina na pokraji pražského Žižkova. Ale dneska se stalo divadlo Ponec slavné nejenom tedy působení Jana Krause a natáčení jeho pořadu tam, ale samozřejmě Tancem Praha a tak dále. Teď mám na mysli třeba návštěvu říjnovou amerického spisovatele Roberta Fulghuma.
2: To jsou projekty, které já úplně miluju. Právě je to ten dialog žánru, když se sejde skvělý spisovatel, skvělý muzikant, skvělý line designer, tanečníci, profesionálové těchto oborů v jednom divadle, tak je to neuvěřitelná atmosféra a já mám velkou kliku, že mám skvělý tým v divadle Ponec i v Tanci Praha jako takovém a ti lidé jsou mladí a plní nápadů a vymysleli novou dramaturgickou řadu pro Ponec, která se jmenuje Tančírny. Protože pochopili, že dneska pasivní jaksi konzumace kultury není pro diváka všechno, že chtějí být na jevišti, že chtějí být přitom, že si chtějí vyzkoušet sami, co se dá dělat. Takže například s Robertem Fulghumem jsme spojili tango, zcela logicky.
1: To je vlastně jeho poslední titul je argentinskému tango věnován, že jo?
2: Přesně tak. A argentinské tango je pak součástí toho večera a nejlepší profesionálové ho tam učí běžné publikum. Aha. Takže je to večer, který se většinou protáhne daleko přes půlnoc, ale je skvělé, že tuhle atmosféru dokážeme vytvořit. Začínali jsme třeba s gypsy music a cikánskými tanci, pak jsme přešli přes salsu, po různé další styly, určitě se dostaneme ještě k hip-hopu, afrodance, stepu. Chceme, aby si lidé mohli taky na jevišti Ponce vyzkoušet jakýkoliv taneční styl.
1: A bude to spojeno s takovými osobnostmi, jako je Fulghum?
2: Tohle je hodně výjimečná záležitost. To se nám podařilo opravdu spojit i na základě jaksi zájmu našich partnerů, ale je fakt, že všem dobrým nápadům se meze nekladou.
1: Co Ponec ještě chystá, kromě téhleté aktivity třeba?
2: Tak chystají se docela zajímavé premiéry Vertedance nebo Dot 504, kteří nás reprezentovali na Edinburgh Fringe festivalu už po třetí a také na Aerowaves. Takže to jsou takové jako české soubory, české stálice na nohách jsou skvělý soubor. A já musím říct, že se málo o českém tanci ví, ale je to jeden z nejprogresivnějších oborů, který dokážeme prodat i v Evropě a v zahraničí. A je strašně škoda, že nemá vyšší podporu, protože my zatím dáváme jenom prostorové podmínky, ale tak jako existují třeba repertoárová divadla a dávají naprosto jasné podmínky různým hercům a režisérům, aby mohli kontinuálně tvořit, tak nic podobného pro současný tanec zatím bohužel neexistuje.
1: Moc děkuju, paní Krojcmanová, za vaši dnešní návštěvu, příjemné povídání. Velice si vážím toho, že jste nám hodinku z vašeho denního programu věnovala, protože jsem si přečetl, že váš všední den začíná v 7 ráno a končí kolem 1 hodiny v noci. Ano. Tak si dovedu představit, jak jste asi zaměstnaná. Takže vrhněte se opět do práce, abyste touhle prací dělala radost všem, kteří mají rádi také tanec. Díky. Ivana Krojcmanová byla dnes v tandemu a doufám, že ne naposledy. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

V úvodu pořadu Muziky muziky nám dnes nejprve zahrála Vinohradská kapela. Byla to skladba s názvem To byl ten nejhezčí valčík od Josefa Dobeše a Karla Melíška. Zpívali Eva Svobodová a Jiří Škvára. A hned přidáme další písničku o něčem, co je nejhezčí. Tentokrát je o máji, napsali ji Karel Sodomka a Vladimír Krásný, natočila ji Plzeňská dvanáctka. Zpívají Gerda Ledínská a Jiří Langmajer a Jaroslav Kopejtko vám přeje pěkný poslech.

Tak takhle hrála v roce 1983 dechová hudba závodního klubu Škoda, kterou vedl Ota Heller. Zpívali Věra Hejduková, Josef Kopřiva, Jana Šplíchalová a Pavel Malina a byla to písnička od dvou legend české dechovky, jihočeského muzikanta a skladatele Ladislava Kubeše a textaře Ladislava Jacury s názvem Nejhezčí kraj. Ale i západočeši přispěli do seznamu písniček o něčem, co je nejhezčí. Jsou to Antonín Bulka a vynikající textař Ladislav Nuzhard, autor textu písně Už troubějí na horách jeleni. Pro pošumavskou dechovou hudbu Lesanku napsali píseň Nejhezčí bál, zpívají Jiří Langmajer a Jitka Koutecká.

Jednou z nejlepších českých dechových kapel byla dechová hudba Antonína Votavy. Právě jsme ji slyšeli v nahrávce písně od Antonína Borovičky a Vildy Sýkory s názvem Nejhezčí koutek. Zpívali renomovaní zpěváci Jan Ježek a Stanislava Forstová. Písniček o něčem, co je nejhezčí, není mnoho. Jsou o pohlazení, láskách, úsměvu, kraji nebo bále. Nejhezčí obrázek je název další písně z archivu Českého rozhlasu Plzeň. Natočila ji u Slavanka s vynikající zpěvačkou Gertou Ledinskou. Napsali ji Václav Hájek, který pocházel z Líní u Plzně a byl vynikajícím klarinetistou, a textař František Navara.

Dva vyhlášení moravští autoři František Maňas a textařka Růžena Sipěnová přispěli do dnešního pořadu Muziky muziky ovšem, co je nejhezčí, písničkou s názvem Nejhezčí dar, kterou jsme slyšeli v podání Dolanky z Ratíškovic v okrese Hodonín na Jižní Moravě. Pro dnešek se loučíme skladbou od Tomáše Saka, nazvali Pozdrav přátelům. Jaroslav Kopejtko vám přeje a dívám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde jej posloucháte, třeba v Řebří, Ninkově, Holini nebo ve Svojšíně. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: obyčejný atletický oštěp. Je uschován v koutku v příbytku a jmenuje se Jervinen. Svírala jej v ruce Dana Zátopková a získala s ním olympijské vítězství i tituly mistryň Evropy. Ale nejen to. Učila s ním házet děti ve Stromovce, stejně jako drobotinu v Dilí, kam byla pozvána a mladí chtěli vidět olympijskou vítězku. Učila je házet, učila je také žít. Dana Zátopková je nejen držitelkou zlaté olympijské medaile, ale je také druhou ženou České republiky, která získala stříbrný olympijský řád. Pozící jej osobně předá Juan Antonio Samaranč při své návštěvě Prahy. A v paláci UNESCO v Paříži obdržela cenu Fair Play.
1: Měla jsem ráda fyzický pohyb. Já si myslím, že jako když někdo chce vniknout ve sportu, nemůže být za líný. Nikdy nemůže být líný. Musí mít rád pohyb. A to jsem já měla strašně ráda pohyb. Takže i když samozřejmě ten trénink potom pozdějíc a tak dál, mě někdy, jak se říká, zalízal za nechty, protože my jsme trénovali třeba venku v zimě a tak dále, neměli jsme v začátku žádné haly a žádné takové vymoženosti, ale nikdy tomu neříkám břehole, protože když něco člověk dělá rád, tak proto obětuje hodně času a námahy a tak dále a nepřipadá mu to jako řehole, obzvlášť, když to má dobrý výsledek, když naraz prostě je dobrý a když mu to vyjde, jak se říká, že to záleží samozřejmě nejen na těch fyzických schopnostech a na té píli a tak dále, no ale záleží to taky na štěstí. Je hodně sportovců, kteří celý život dělají poctivě sport a nikdy nevyhrají olympiádu. A já si myslím, že jsem měla právě kousek toho štěstí, že mě to zrovna na té olympiádě dobře vyšlo a že potom jsem byla dobrá ještě na další olympiádě a mistrovství Evropy, že jsem vyhrála a tak dále. Tak to už jako nebylo štěstí, ale myslím si, že na olympiádě v Helsinkách jsem měla velkou dávku štěstí.
0: Skromnost sluší velkým i sportovcům. Štěstí je důležité, ale převažující je pracovitost v tréninku, mistrovství, vůle a bojovnost v závodě. Přišel Londýn 1948. První olympijské hry Dany Zátopkové.
1: Ani jsem si netroufala věřit, že se tam dostanu, protože olympiáda to bylo pro mě něco světového, neuvěřitelného. A to jsem ještě netušila, že když tam člověk potom je, takže to je daleko a daleko ještě závažnější a takové slavnostnější. No ale nakonec jsem se tam tedy dostala, no a byla jsem sedmá, což nebylo tak marné, ale musím říct, že to na mě udělalo tak hluboký dojem, ta olympiáda, že to byl takový stěžejní bod v mém sportovním životě, protože jsem si řekla, tak a už nikdy nepojedu na olympiádu, jestli nebudu taky něco znamenat, aby mě trochu bylo vidět. Protože tam jsem naraz pochopila takovou tu národní hrdost a pichu, když tam někdo vyhraje za nějaký stát, což mě předtím nebylo vůbec jasné.
0: Po sedmém místě Dany Zátopkové v Londýně následoval triumf nejen její, ale i jejího manžela na olympijských hrách 1952 v Helsinkách. Dana vyhrála hod oštěpem, Emil Zátopek 5 kilometrů, 10 kilometrů a maraton.
1: Abych pravdu řekla, my jsme se v tomto směru nějak nikdy moc neovlivňovali.

Protože Emil to byl tak silný individualista, že on si jel svojí cestou a já jenom jsem to tak pozorovala, jak dovede, jak člověk může být zaujatý pro věc. To musím říct, že to jsem se od něho naučila, že když chci opravdu něco dělat, takže musím furt na to myslet, v sobotu, v neděli jít trénovat a tak dále. No tak fakt je, že jsem tak nějak v jeho stínu, po jeho boku, jsem se snažila taky tomu dát víc, než jsem tomu dávala dřív. A nebyla jsem v tom roce 52 už na tom tak špatně, co se týká výkonnosti. Byla jsem asi na čtvrtém místě na světě, což mě opravňovalo k takovým nadějím, že bych třeba mohla mít bronzovou medaili. Já jsem potom toužila velice, jestli bych aspoň jednu medaili mohla ulovit. No, nakonec mě to vyšlo na to první místo, tak to jsem byla úplně v tranzu, že to si, nevím, jestli si to dovedeš představit, ale byla jsem v tranzu skoro. No a Emil mě bral, asi měl tolik starostí, že mě bral jako, no jo, tak nějak to snaž se, musíš se snažit, jo, a tak dále, ale měl tolik starostí, že jak to mě nebral nějak vážně. Až teprve, když jsem vyhrála, tak byl z toho taky šokovaný, no a pak si vymyslel tu pohádku, že říkal, no jo, ale mám na tom taky zásluhu, protože když jsem vyhrál pět kilometrů, tak ty jsi byla nadšená a v tom nadšení zhodila víc než kdy jindy. Jo? A tak. No, fakt je, že lepší se háže, když má člověk dobrou náladu, než když třeba má nějaký stres, to je známá věc. A že já jsem těsně předtím, než jsem nastupovala k házení, teda k tomu svému závodu, tak Emila zrovna vyhlašovali, my jsme tam už stáli v tom vchodu, nás pouštěli na hřiště, no a teď, když Emil šel s tou medailí, tak jsem říkal, já ti blahopřeji, to je ohromné, půjč mě tu medaili pro štěstí. A vzala jsem ji, strčala jsem ji do kabele a měla jsem už tu medaili sebou, jako pro štěstí, tu jeho. No a tak dejme tomu, že mě taky přinesla štěstí.

0: Napadlo vás možná, ostatně koho ne, jaké je vlastně sportovní partnerství nebo manželství dvou lidí z vrcholového sportu? Z nich jeden třeba může být, nebo si myslet, že je slavnější než druhý.
1: Emilem jsme se seznámili vlastně ve Zlíně, protože on závodil, dřív nešel na vojnu, tak závodil za Zlín a za Baťu. Tu pupeční šňůru měl dlouho, jak si takhle přivázanou právě v tom Zlíně, a měl tam hodně kamarádů, s kterýma právě dělal atletiku a tak. No a já jsem se tam potom taky octla na internátech jako tělovýchovná instruktorka, vychovatelka a tak dále. No a tam jsem vlastně začala tak nějak pořádně dělat atletiku, protože tam byla dobrá atletická parta. Takže tam při jedněch závodech jsme se prostě s Emilem seznámili. Tehdy byl velký poplach v klubu, že přijede sám Emil Zátopek a bude se tam pokoušet o rekord na 3 kilometry. A všichni ostatní atleti, to jsme byli my, ten Cox, mají pohotovost, mobilizaci, všichni se musí zúčastnit závodu, aby to mělo pořádný rámec. No tak já jsem tam taky narukovala a oštěp dali před ty 3 kilometry, tak jako tu předehru. A no, já jsem tam hodila svůj první československý rekord, bylo to jenom 38 metrů, asi 80 nebo tak. No ale překonala jsem stařičky nějaký rekord, ani nevím, komu patřil už. No a Emil mě přišel gratulovat. No a jelikož ve Zlíně on měl takovou svatozář, že já jsem prostě, když se ke mně blížil, tak jsem málem stála v pozoru, ale aby si nemyslel, že jsou celá pryč z něho, jo, nebo tak, tak jsem řekla, jo, tak ti děkuju, a hned jsem šla pryč. Jenomže když on potom udělal rekord na 3 kilometry, tak všichni ostatní atleti říkají, no musíš mu jít taky blahopřát teďka, dokonce mám dojem, že mě strčili do ruky nějakou kytku a běž mu blahopřát, tak já jsem taky šla, no a tím jsme se seznámili, no. No a pak přišlo takové to zvláštní kontakt, že naraz jsme zjistili, že jsme oba dva úplně stejně staří, že jsme se narodili ve stejný den, ve stejný rok, a prostě jsme z toho byli tak docela šokovaní oba dva, že Emil hned říkal, to bychom měli mít taky jeden den svatbu. No nakonec to tak vyšlo. Byla jsem druhá v Římě na olympiádě, což byl další můj triumf v našem manželství, protože Emil už v té době nedělal, už to vzdal v 58. roce. A no a čekal ode mě, že to už taky zabalím, jak se říká. No jenom, že já jsem právě naraz v tom 58. roce měla velice dobrou formu a vyhrála se mistrovství Evropy úplně hladce. No a teďka funkcionáři, no to nemůžeš, to víc za 2 roky už je další olympiáda v Římě a tobě to tak jde a tak dále. No znáš to, že? Tak já nakonec jsem se nechala přemluvit. Já jsem toho chtěla nechat v 58. roce po mistrovství Evropy. No a pak jsem toho skoro litovala už, protože pak naraz začaly takové ty, mě začalo bolet koleno, jo, tam mě bolelo rameno, tohle. No já jsem už měla 38 let v té době, že tak už se to začínalo projevovat všechno. No a, ale nakonec jsem to vydržela. Díky tomu, že jsme měli mladou oštěpařku tehdy, Vlastu Peškovou, která se mnou taky takhle trénovala někdy a tak jsme vyrazili potom dvě na olympiádu v Římě v 60. roce. Já jsem říkala, s odřenýma ušima jsem byla druhá a ona byla čtvrtá. Takže to byl do dneška náš největší oštěpařský úspěch, kterého jsme dosáhli. No a Emil už seděl na tribuně, už jako host jenom. No a teď všichni říkají, no podívej se, ty říká, že už jsi starý, a Dana ještě získala stříbrnou medaili a tak dále. No a já jsem potom řekla novinářům, ano, velice mě těší, protože teďka nemůže nikdo říct, že jsou jenom žena Emila Zátopka, jo, ale já můžu říct, ano, Emil Zátopek je můj manžel. No tak takové legendy.

0: Závodní oštěp Jervinen položila jednoho dne Dana Zátopková do kouta svého bytu. Laskavě se na něj podívala, pousmála a řekla: už toho máš také za sebou dost, odpočiň si. Ale kdepak Jervinen, kdepak Dana Zátopková? Sice závodění v té vrcholné podobě odešlo, ale byli zde, anebo se chystali, nástupci. Jervinen se oprášil, ale ne pro slavná vlastní vítězství, ale pro vítězství těch druhých.
1: No tak samozřejmě, když se potom člověk rozhodne, že se ze závodníka změní v trenéra, tak je to takový dost velký převrat v životě. A to proto, že každý ten vrcholový závodník si myslí, že to je strašně jednoduché. Znám všechno, vím, jak se to dělá, jo? Vím, jak plánovat trénink a tak dále. A takže, když to nasadím na šikovného člověka, ty svoje zkušenosti a znalosti a tak dále, no tak musí být tak dobrý jako já. No ovšem, to je omyl, samozřejmě, protože člověk sedla úplně cizího koně. No a já jsem se na tuhle dráhu dala, protože už koncem své sportovní kariéry jsem si říkala, co budu dělat, až skončím. Chci zůstat u sportu, tak mám jedinou šanci být tedy dělat trenérku. Tak jsem si dělala trenérskou školu a když jsem skončila, tak jsem nastoupila jako trenérka z povolání. No, bylo to strašně zajímavé, protože člověk naraz zjistí, že to není tak jednoduché sedlat toho cizího koníčka a že se musí snížit zase dolů a teď poznávat všechno zase od začátku, začínat úplně od začátku s těma mladýma lidma, každý je jinačí a tak dále. No a že člověk musí nějak znát taky psychiku toho děcka nebo těch mladých lidí a taky se trošku přizpůsobovat. Jeden chce přísnost, druhý chce pohladit a tak dále. No, je to velice zajímavá práce, i když já říkám velmi taky nevděčná, protože když trenér je dobrý, tak je to zásluha závodníka. Když je závodník špatný, tak je to vina trenéra samozřejmě. A kolikrát se člověk setká i s nevděkem u těch závodníků, které třeba přivedl k určité metě sportovní a tak dále, tak nakonec se třeba setká i s nevděkem. Ale nechci, aby to vyznělo nějak pesimisticky, protože zase na druhé straně projde životem spousta mladých lidí, třeba když mluvím o své trenérské práci, spoustu mladých lidí a do dneška mám tam mnoho přátel mezi něma, kteří už jsou taky ženatí, mají děti a tak dále a do dneska se stýkáme a když vzpomínáme a oni třeba velice rádi vzpomínají na to a pamatuješ, jak jsme byli na soustředění tam a to, no to bylo krásné, nejkrásnější období mého života. Takže člověk nakonec si řekne tak, i když z tebe nebyla žádná sportovní hvězda, tak mám radost, že jsem ti poskytla kus takového pěkného kamarádského života, který může poskytnout sport. No, já jsem potom dělala taky funkcionářku a tak. A člověk vidí, když jsme byli závodníci, tak bafuňáři, to byli ti organizátoři kolem atletiky, že tak jsme se na ně dívali, na nutný spolek, který se tam musí pohybovat, ale nikdy nám nedošlo, co všechno oni musí organizovat a tak dále. A že vlastně ten atlet přijde k hotové věci. Tady jsou závody, jo, tady máš nářadí, tady tohle, tady to. A že kolem toho někdo taky musí kmitat a že bez těch bafuňářů oddaných atletice a sportu, že by taky to měl daleko těžší. No tak je dobré, když člověk po té sportovní kariéře si taky na vlastní kůži vyzkouší, co to je dělat třeba trenéra nebo dělat bafuňáře.
0: Dana a její manžel Emil byli a stále ještě jsou zváni na tréninkové tábory doma i ve světě. Byli také v Indii, v Ajmeru, kde Dana vedla přípravu mladých oštěpařů. Vzpomíná na to v knize Zátopkovi vypravují, kterou sepsala se svým manželem. Bylo tam asi 10 oštěpařek a zpočátku se měla dojem, že míní také házet. Když jsem jim řekla, že mám nejlepší výkon přes 50 metrů, vykulili na mne oči a že prý je to na ně moc. Marně jsem s nimi smlouvala a slibovala, že budu házet jenom 40. Nechtěli slyšet ani o 35. Nakonec se přiznali, že nejlepší z nich hází 17 metrů. Pochopila jsem jejich ostych před diváky a házela na jejich závodech sama. Všechny se rozložily malebně kolem rozběhu a po každém hodu se ke mně zhlukly, aby se mohla udělat společná fotografie. Čím líp jsem házela, tím víc jsme se fotografovali a tím víc také jásali diváci, protože tak daleko ještě v Ajmeru oštěp nikdy nelítal. Děvčatům moje oštěparské umění zvlášť vrtalo hlavou. Na druhý den ráno se za mnou přihnali do Mayo College, abych je naučila, jak se to dělá. Celé dopoledne jsme to tedy zkoušeli a všem se to náramně líbilo. Jenom ředitel koleje, Angličan Mr. Gibson, měl z nás těžkou hlavu. S lulkou v zubech pobíhal kolem našeho houfu a každou chvíli nám připomínal, abychom mu jenom netrefili ten antukový pás uprostřed hřiště, který si pěstoval na kriket.

0: Slavnostní chvíle prožívala Dana Zátopková nejen na atletických hřištích, ale často i mimo ně. Jako třeba v Paříži, kde v paláci UNESCO přebírala cenu Fair Play. Diváci vzdávali hold jí, České republice i jejímu klubu Fair Play. Sálem zněla slova, technické kvality končí na sportovišti, lidské jsou na celý život.
1: My jsme taková ta stará generace, kdy bylo, když někdo byl sportovec, tak k tomu patřily i takové jakési dobré morální vlastnosti. Já si pamatuju, říkají, no, když je to sportovec, to by nemohl udělat, jo, nebo tak něco. A tak dneska už se to značně změnilo, ale my jsme tak v tom byli vychovaní. Myslím si, že jsem v životě neudělala nic unfair, nebo jestli o tom nevím, tak pardon. Myslím si, že tu cenu Fair Play jsem dostala spíš za to, že jsem sloužila tomu sportu hrozně dlouho, jako závodnice potom, že jsem tomu sloužila jako trenérka a že jsem vždycky se snažila pomoct těm mladým lidem, aby dělali sport, protože jsou přesvědčená, že to je zdravé, že to patří k mládí a že každé mládí by toho mělo využít, té fyzické schopnosti něco dělat fyzicky, jo, a tak. A něco zdravého, teda sportovat a tak dále, protože to pomine, to je závislé na tom krátkém období mládí, pak to pomine a pak už člověk tak vlastně jenom přicmrduje k nějakému tomu sportu. Čím je člověk starší, tak tím takové ty negativní věci, záležitosti, ty nějak zapadají a zůstávají ti jenom takové ty pěkné vzpomínky a myslím si, že to je správné, proč by si člověk nějak pěstoval v duši marazmus, protože tehdy a tehdy mě někdo nějak ublížil, nebo co. To nemá cenu se s tím zabývat a otravovat si tím dušičku. Moje životní kredo je prostě každý den udělat něco dobrého, jo, chovat se k lidem pěkně, snažit se udržet pohodu kolem sebe, tak, aby ti ostatní, kteří se se mnou stykají, aby se taky cítili dobře. To je teďka moje životní kredo. Tak pokud to jde, tak ještě se nějak taky sama sportu věnovat, jít si zaplavat, jít si zaběhat, pokud ještě můžu pajdat, jít si zajistit na kole a tak dále. Ještě využít těch zbytků mých fyzických schopností. To je moje životní krédo. A radovat se z toho, že třeba, když vylezu na kolo, ještě z toho nespadnu a že ještě jedu. Jo, a tak.
2: A pokud je o mladé lidi, určitě se také o ně zajímáš, když třeba už teď tu trenérskou práci neděláš. Myslíš si, že máme talentovanou mládež, není trošičku spohodlnělá teď proti vám třeba?
1: No tak, to máš pravdu, že možná trošku spohodlnělá je, protože se víc vozí v autě, víc prostě vysedává u televize a podobně. Taky mají mnoho možností sledovat život v televizi a tam dál a tak dál, tak ty zájmy jsou takové velice široké. Dostávají se třeba ke sportu jenom ty děti nebo mládež, která třeba v rodině je k tomu rozumně vedená, jo? Že rodiče se snaží je třeba vyhnat od Disneylandu, pohádek a podobně, a běž si tam, jdeme si něco zahrát, nebo jdem si zaběhat, nebo tak. Jo? To se mi líbí právě v těch severských státech, že tam třeba rodina, víkend jdeme a jdou třeba pochodovat nebo běhat do lesa, nebo že si něco jdou nějak zasportovat, nebo jezdit na lodičkách a podobně. Jako rodina, jako rodinný program. No tak to u nás chybí trochu a sice znám rodiny, kde opravdu mají děti takhle vedené, že mají ke sportu dobrý vztah. No ale vím zase o rodinách, kde ty děti mají názor, o co bych se namáhal, proč bych se měl hýbat, jo, a tak dále. To si myslím, že je v zásadě špatné. Výchovně špatné. No jinak já ještě chodím na hřiště, jo, pomáhat udělit několik odborných rad na Olymp, tam je docela dobrá oštěpařská parta, a takže tam občas zajdu, protože mě to nedá, jelikož ta láska k řemeslu člověka tak hned nepřejde. A těší mě, když třeba můžu někomu pomoct ještě. To jsme si s Emilem řekli, pokud to půjde, tak svým jménem musíme pomoct trošku, aby ta atletika se udržela nad vodou a potom, až se to všecko zase zorientuje v novém prostředí, tak to už potom bude dobré. No takže jsme pomohli středoškolskému poháru. Prostě svým jménem třeba pro mládež.
2: Já vím, že také pracuješ v klubu Olympioniku.
1: Hodně jezdíme po republice, tam, kde jsou taky nějaké sportovní akce, tak se toho zúčastňujeme. A druhá věc je, že se tak jednou do roka sejdeme s těmi starými olympioniky a to je vždycky moc hezké. Zajímám se o všechno, protože, jak říkám, čím je člověk starší, tím je chtivější všechno znát, všechno vidět, všechno sledovat, a aby mu nic neuniklo, takže hodně čtu. A to mě vždycky zajímalo a zajímat mě to bude.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vědecké umění Martina Růžka. Pěkný poslech.
1: Z lékařů mého dětství byl nejvyhlášenější doktor McDowell, velký McDowell ze St. Louis. Byl lékařem a zároveň chirurgem a když někdy nezabrali léky, uchyloval se k jiným hojivým prostředkům. Jednou se rozkmotřil s rodinou, kterou léta léčil, a od té doby mu v tom domě nedali vydělat. Ale přišel čas, kdy ho přece jen ještě jednou zavolali. Paní domu se těžce roznemohla a lékaři už jí nedávali naději. Doktor McDowell vešel do pokoje, zastavil se a bez jediného slova obhlédl situaci. Na hlavě měl širák a pod paží 1/4 hektaru perníku. Zatímco se zkoumavě rozhlížel, ulamoval z perníku velká sousta, žmoulal je mezi zuby a drobinky se mu sypaly přes prsa na podlahu. Paní domu, bledá jako stěna, ležela bezvládně, oči zavřené. Kolem jejího lože se v pietní tichosti schromáždili členové rodiny. Někteří tlumeně vzlikali, někteří stáli, jiní klečeli. Netrvalo dlouho a doktor McDowell začal zvedat ze stolu lahvičky a medikamenty, s hlubokým odporem je prohlížel a vyhazoval z okna. Když vyhodil poslední, přistoupil k posteli, položil svůj krajíc perníku na prsa umírající ženy a řekl drsně: co tady ty blbci brečej? Nač ten humbuk? Vyplázněte jazyk. Vzlikání ustalo, truchlící rodina se urazila a začala doktorovi vyčítat, že se v přítomnosti umírající osoby chová tak hrubě. Vy sebránko, vy smrkáči, vy bambulové, vy mě budete učit, co má dělat lékař? Tak já vám něco povím. Ty ženský vůbec nic není. Vůbec nic jí není. Až na to, že je líná. Potřebuje akorát biftek a pořádně vykoupat. Poněvadž na to svý zatraceně fajnový vychování je... Tu se umírající žena na loži vstyčila a v očích jí bojovně zasvítilo. Vylila na doktora všechen svůj uražený jemnocit, což byla sopečná erupce provázená hromy a blesky, vychřicemi a zemětřeseními, lávou a vyvřelými kameny. Vyvolalo to reakci, o kterou doktorovi šlo, a paní se uzdravila. Takový byl náš mnohokrát želený doktor McDowell, jehož jméno se v údolí řeky Mississippi 10 let před válkou severu proti jihu těšilo tak velké slávě a vážnosti. Nedaleko stříčkovy farmy v Missouri jsme mývali u lesa houpačky. Houpačky z kůry stažené ze starých ořešáků. Když vyschly, byly velmi nebezpečné. Obyčejně praskly, když se dítě vznášelo 12 metrů nad zemí, a to vysvětluje, proč se tam ročně muselo spravovat tolik kostí. Já jsem tu smůlu neměl, ale z mých bratranců ji neušel nikdo. Bylo jich 8. A v jistém časovém úseku si zlomili celkem 14 rukou. Ale přišlo to na pakatel, protože doktorovi se dával roční poplatek ve výši $25 za celou rodinu. Za tu částku nás doktoři nejen prohlédli, ale také zásobili medikamenty. A ne, že by šetřili. Jenom nejsilnější osoby snesly plnou dávku. Základním nápojem byl ricinový olej. Jedna dávka, to bylo půl nabíračky oleje a půl nabíračky melasy, aby medicína snadněji klouzala do žaludku a lépe chutnala, což se jí nikdy nepodařilo. Další věrní pomocníci byli rovněž rázu projímavého. Kalomel, neboli chlorid rtuťový, rebarbora, jalapové kapky. Jinak se pacientovi pouštělo žilou a přikládali se mu hořčičné obklady. Byl to srdcervoucí systém, nicméně úmrtnost nijak zvlášť nestoupala. Kalomel skoro vždycky vyvolával silné slinění a připravil pacienta o několik zubů. Zubních lékařů nebylo. Když se zuby začaly kazit nebo nějak jinak bolet, doktor uměl zakročit pouze jedním způsobem, vzal kleště a zuby vytrhal. Pokud zůstala na místě čelist, jeho vina to nebyla. Při běžných onemocněních se pro doktora neposílalo. Lehčí případy zvládla v každé rodině babička. Každá stará žena bývala lékařkou a všechny sbírali své medikamenty po lesích a věděli, jak namíchat dávky, které by zvedly žaludek i psovi odlitému ze železa.

0: pak tam byl indiánský doktor, zasmušilý divoch, jenž přežil svůj kmen. Četl v přírodních tajemstvích a ve skrytých schopnostech bylin. Podle zálesáků dosahoval při léčení výsledků přímo zázračných. Ani věroléčba neboli léčba vírou nám nescházela a tehdy byla ještě v ženských rukou. Provozovala ji stará farmářka, která bydlela 10 kilometrů od Hannibalu. Specializovala se na bolesti zubů. Položila pacientovi na čelist ruku a řekla: věř, věř. A na to tata přestali zuby bolet. Velice dobře se na tu stařenku pamatují. Dvakrát mě k ní maminka vzala, jeli jsme na koni, vpředu ona, vzadu já, a viděl jsem, jak léčba probíhá. Pacientkou byla maminka. Já sám jsem býval dítě neduživé a choravé a obtížné a rizikové a prvních 7 let mě drželi při životě jen alopatické léky. Zavedl jsem na to řeč, když maminka byla stará a pracovala k 90. Řekl jsem jí tenkrát: ty jsi vlastně celou tu dobu prožila v ustavičném napětí, ne? Tak, tak, řekla maminka. Bála ses, že to nepřežiju. Odmlčela se, jako by musela zvážit fakta, a po chvilce přemýšlení řekla: ne, bála jsem se, že to přežiješ. Zní to jako plagiát, ale asi to plagiát nebyl. Náš rodinný lékař, doktor Meredith, mě léčil od útlého dětství a několikrát mě zachránil život. Byl to však dobrý člověk a myslel to dobře. Budiš. Když mi bylo 9, hrál jsem si jednou na kládě v domnění, že je přivázána ke břehu, ale nebyla. A převrhla se se mnou do Medvědí zátoky. A když už jsem byl 2x pod vodou a znovu stoupal k hladině, abych pak po třetí a již osudově šel ke dnu, prsty se mi dostaly nad hladinu a jedna černoška, která sloužila u pana Kerchevala, mě za ně chytila a z vody vytáhla. Neuplynul týden a byl jsem Medvědí zátoce znova. A zrovna v nejnevhodnější chvíli šel kolem učeň pana Kerchevala. Skočil do vody a potopil se, hmatal pod ně a našel mě. A tak jsem byl zase zachráněn. Než jsem se naučil plavat, topil jsem se ještě 7x, jednou v Medvědí zátoce a 6x v Mississippi. Nevím už, co to bylo za lidi, co tehdy skřížili cestu prozřetelnosti, která byla moudřejší než oni, ale pokaždé mě zachránili a dodnes mě to na ně mrzí. Nedávno jsem o těch pozoruhodných událostech vyprávěl důstojnému panu Bartnovi z Hartfordu a nechtěl mi to věřit. Prostě nechtěl věřit. A vidíte, než uplynul rok, uklouzl na ledě a vyvrkl si kotník. V 49. roce vypukla cholera. Lidi po obou březích Mississippi byli polomrtví strachem. Kdo mohl utéct, utekl. A mnozí umřeli strachem na útěku. Kde schlátila cholera jednoho, strach skolil 3. Ti, co nemohli vzít nohy na ramena, se cpali léky proti choleře a naše maminka nám vybrala velmi doporučovanou medicínu proti všem bolestem, nazvanou Davisův bolusmrtič. Sama se této prevenci vyhýbala, ale donutila mě, abych jí slíbil, že si každý den 1 lžičku bolusmrtiče vezmu. Původně jsem hodlal slib dodržet, ale to jsem ještě o Davisově bolusmrtiči nevěděl tolik, co po prvém použití. Láhev mého bratra Henryho maminka nekontrolovala. Henry mu mohla věřit. Za to moji láhev bolusmrtiče si den co den značila. Tuškou udělala na nálepce čárku, aby viděla, jestli medicíny skutečně na lžičku ubylo. My jsme nemývali koberce. Podlaha bývala holá a byly v ní škvíry. A já je cpal tím bolusmrtičem s výsledky nanejvýš úspěšnými, protože pod podlahou se nevyskytl jediný případ cholery. Při jedné takové příležitosti se dostavil náš milý kocour Petr, zavrtěl ocasem a prosil mě o trochu bolusmrtiče, kteráž to prosba nebyla oslyšena. A potom propadl hysterii, která končila tím, že vrazil do každého kusu nábytku v místnosti a posléze vyletěl z okna a vzal sebou květináče. A to všechno přesně na čas, takže v závěru se mohla ve dveřích objevit maminka, pěkně se přes brýle rozhlédnout, úžasem skoprnět a zeptat se: co se to pro pána s tím Petrem děje? Už se nepamatuji, jaké jsem jí tehdy podal vysvětlení. Pokud jsem je pojal do knihy o Tomu Sawyerovi, myslím, že se podstatně lišilo od toho původního a pravého. Toho roku mi bylo 14 a zažil jsem něco zajímavého s Tomem Nashem. To byl Pošmistrův syn a můj vrstevník. Mississippi zamrzla od břehu ke břehu a Tom a já jsme šli jednou v noci bruslit, podle všeho bez dovolení. Nevím, proč bychom šli bruslit v noci jinak než bez dovolení, protože o půlnoci jsme nemohli mít z bruslení žádný zvláštní požitek, pokud by nám nikdo nebránil. A tak tedy kolem půlnoci, když jsme ujeli asi kilometr směrem k Illinoiskému břehu, uslyšeli jsme, jak mezi námi a domácím břehem něco zlověstně rachotí a praská a třaská. Věděli jsme, co to znamená. Na řece pukal led. Dostali jsme pěkně ošklivý strach a zamířili k domovu. Řítili jsme se plnou rychlostí, kdykoliv nám měsíční světlo propadávající mezi mraky dovolilo rozeznat, co je led a co voda. V přestávkách jsme vyčkávali, znovu se vrhali vpřed, když se objevil pevný most z ledu, a znovu zastavovali, když se před námi rozprostřela holá voda. S úzkostí jsme pak čekali, až jí překryje obrovská plovoucí placka. Celou hodinu nám trvala ta cesta a celou tu hodinu nás nepřetržitě pronásledovaly neblahé předtuchy. Ale konečně jsme se dostali velmi blízko ke břehu. Zase jsme čekali. Ještě jednou jsme potřebovali ledový most. Všude kolem nás se potápěl a bortil a kupil led. U břehu už ho byly celé hory a nebezpečí se zvětšovalo, nikoli zmenšovalo. Stále netrpělivěji jsme práli po pevné zemi. A tak jsme vyrazili příliš brzy a skákali z jedné kry na druhou. Tom špatně odhadl vzdálenost a nedoskočil. Lázeň to byla krutá, ale měl už tak blízko ke břehu, že stačilo jednou dvakrát zabrat a nohy narazily na pevné dno a Tom se vyškrábal z řeky. Za chvíli jsem se dostavil i já bez nehody. Tom na své vykoupání těžce doplatil. Roznemohl se, ulehl a čekalo na něj celé procesí nemocí. Poslední byla spála a ta mu nadobro vzala sluch. Za rok, za dva se mu vytratila řeč, ale za několik let ho naučili mluvit, aspoň trošku. Rozumět mu vždycky nebylo a nemohl modulovat hlas, protože se neslyšel. Když myslel, že mluví tiše a důvěrně, slyšeli ho až v Illinois. Nedávno mě pozvala univerzita v Missouri, abych si přijel pro čestný doktorát práv. Využil jsem té příležitosti a strávil týden v Hannibalu. Dnes je to velkoměsto, za mého dětství to bývala ves. Přijel jsem 55 let poté, co jsme s Tomem Nashem zažili to dobrodružství. Když jsem stál na nádraží připraven už k odjezdu, shromáždili se tam davy občanů. Viděl jsem, jak se mezerou mezi nimi blíží Tom Nash a šel jsem mu naproti, protože jsem ho hned poznal. Byl starý a bělohlavý, ale 15letého kluka v sobě nezapřel. Došel ke mně, přiložil mi k uchu obě dlaně jako naslouchátko, kývl hlavou k občanstvu a důvěrně, to jest drtivým hlasem lodní sirény, řekl: Same, jsou to pořád stejný cvoci. Školáckou dráhu jsem nastoupil, když jsem byl 4,5 roku star. Tenkrát ještě v Missouri nebyly veřejné školy, ale má rodná obec Florida měla dvě soukromé a v každé se platilo $0.25 týdně za žáka. Za mého dětství byla velká láce. Za $0.25 jste si mohli koupit nejen vzdělání, ale taky dvě kuřata nebo dvě kopy vajec a nebo 12 litrů whisky. Na dolním konci hlavní ulice stál srub, ve kterém nás učila paní učitelka Horová a na kopci v lepším, ale také dřevěném stavení vyučovala odrostlejší o mladinu. Na první den v tom maličkém srubu se pamatuji absolutně jasně, ačkoliv tenkrát mi ještě nebylo ani 5 a teď už jsem překročil 70. Hned prvního dne jsem nějak porušil školní řád. a bylo mi varovně doporučeno, aby se to už neopakovalo, jelikož opětovné porušení školního řádu se trestá nářezem. Za chvilku jsem tentýž řád porušil podruhé a paní učitelka Horová mi řekla, abych šel ven a porozhlédl se tam po nějaké rákosce a až ji uvidím, tak prý ji mám přinést. Byl jsem rád, že si vybrala zrovna mě, protože jsem byl přesvědčen, že rákosku vhodnou pro tuto příležitost vyberu daleko způsobileji než kdokoliv jiný z naší třídy. Šel jsem tedy ven a v blátě jsem našel krásnou hoblovačku, dubovou a takovou, jaké dělávali bednáři za stara, 5 centimetrů širokou a 0,5 centimetru tlustou a na konci mírně zahnutou. Leželo tam ještě několik hoblovaček téhož typu, ale vzal jsem jen tuto, třeba byla schnilá. Přinesl jsem ji do třídy, předal ji paní učitelce a stanul pak před ní v postoji pokorném a odevzdaném, kterýmžto jsem chtěl získat její přízeň a sympatie, leč marně. Dlouhým a hluboce nesouhlasným pohledem obdařila jak mě, tak hoblovačku a pak mne oslovila celým jménem. Samueli Langhorne Clemency, já se za tebe stydím. Teprve později jsem se naučil, že když učitel oslovuje žáka celým jménem, znamená to komplikace. Dále paní učitelka řekla, že zkusí vybrat jiného žáka, který by ve věci rákosky projevil větší způsobilost než já. Dodnes mě píchne u srdce, když si vzpomenu, kolik tváří se tehdy rozzářilo nadějí na tuto zakázku. Dostal ji Jim Dunlap. A když se vrátil s rákoskou dle vlastního výběru, uznal jsem, že je to expert. Asi 5 kilometrů od farmy strýčka Johna, kam jsem, jak známo, často jezdíval, bývala lepší škola. Stála na pasece v lese a vyšlo se do ní tak 25 chlapců a děvčat. V létě jsme ji navštěvovali víceméně pravidelně, jednou nebo dvakrát týdně. Chodili jsme tam po lesních pěšinách v ranním chladnu a domů zase až za soumraku. Všichni žáci si nosili oběd v košíku, kukuřičné koláčky, podmáslí a jiné dobroty a v poledne sedávali ve stínu lesa a všechno to pěkně pořádali. Na tuto část svého vzdělání vzpomínám s maximálním uspokojením. Poprvé jsem do té venkovské školy zavítal, když mi bylo 7. Jedna nařvaná 15-letá holka v obvyklé čepičce proti slunci a v kartonových šatech se mě zeptala, jestli prý beru tabák, čímž myslela, jestli ho žvíkám. Řekl jsem, že ne. Hluboce mnou opovrhla a prozradila to na mě všem ostatním řkouc. Je tady jeden 7letý kluk a neumí žvejkat tabák. Z pohledu a komentářů, které to vyvolalo, jsem vyrozuměl, že jsem zvrhlík a vyvrhel. Strašně jsem se za sebe styděl. Umínil jsem si, že se polepším. Ale jenom jsem si přihoršil, a to prudkou žaludeční nevolností. Naučit se žvíkat tabák nebylo v mých silách. Naučil jsem se obstojně kouřit, ale to nikoho neusmířilo a zůstal jsem pro ně bezcharakterním ubožátkem. Toužil jsem po jejich úctě, ale nikdy jsem ji nedokázal vzbudit. Děti jsou k vadám jiných dětí jen málo kdy milosrdné. Když mi bylo asi 15, byl jsem krátce kadetem abstinence, neboli členem organizace, rozšířené pravděpodobně po celých Spojených státech neméně než rok, možná i déle. Základem organizace byla přísaha, že žádný člen nebude kouřit. Myslím, že z části byla základem tato přísaha a z části rudá vlněná šerpa. Ale rudá vlněná šerpa byla základnější. Kluci se tam hlásili, aby ji mohli nosit. Přísežná stránka věci nepadala na váhu, měla tak malý význam, že ve srovnání s rudou šerpou prakticky neexistovala. Organizace byla slabá a dočasná, protože nebylo dost svátků, které by ji udrželi. Nastrojit se a pochodovat a chlubit se šerpou jsme mohli jenom na 1. máje s nedělní školou a potom ještě 4. července s nedělní školou, nezávislým hasičským spolkem a domobranou. Jenže mravní organizaci mladistvých neudržíte při životě 2 šerposlávami za rok. Jako řadový člen bych tam byl patrně vydržel jen do prvního průvodu, ale byl jsem osvícený, velectihodný tajemník a člen vnitřní královské stráže a měl jsem právo vymýšlet strážní hesla a nosit na šerpě rozetu. Tyto okolnosti mi umožňovaly zachovat věrnost praporu až ke slavné žni obou přehlídek, májové i červencové. Pak jsem bez prodlení rezignoval a bez prodlení jsem opustil lóži. Nekouřil jsem celé 3 měsíce a nemám slov, jimiž bych popsal, jak mocně mě stravovala touha po kuřivu. Byl jsem kuřákem od svých 9 let. První 2 roky soukromně, ale poté veřejně, to jest poté, co zemřel tatínek. Kouřil jsem a byl blažen dříve, než jsem ušel 30 kroků od východu z lóže. Nevím, jaké značky byl ten doutník, zřejmě nešlo o vybrané zboží, protože ten, kdo jej kouřil přede mnou, by jej nebyl tak brzy zahodil, ale věděl jsem, že je to nejlepší doutník, jaký kdy byl vyroben. Ten, kdo jej kouřil přede mnou, by si po 3měsíční abstinenci myslel totéž. Vykouřil jsem nedopalek beze studu. Dnes už bych to beze studu neučinil, protože jsem jemnější než tenkrát, ale i tak bych jej vykouřil. Natolik znám sebe i lidstvo, abych to věděl. Když jsem byl klukem, bývaly tuzemské doutníky tak laciné, že kdo neměl nic, měl aspoň na doutník. Pan Gars měl velkou továrnu na zpracování tabáku a v Hannibalu měl navíc obchůdek, kde své výrobky prodával v malém. Vyráběl 1 druh doutníku, který si mohli kupovat i nuzáci. Měl tyto doutníky na skladě hezkou řádku let a přestože vypadali zvenčí jakž takž, uvnitř se rozpadli na prach, sotva je člověk rozlomil. Tento druh byl velmi populární především pro svou krajní lacinost. Pan Gars měl i jiné druhy, které byly laciné a někdy i špatné, ale prvenství zmíněné sorty bylo zakotveno už v jejím názvu. Říkalo se jí Garsův sakrapes. Tyhle sakrapsy jsme získávali na základě vyměněných transakcí a to za staré noviny. Ale ve vsi byl ještě jeden obchod a tam byla pro nemajetné kluky situace příznivější. Patřil osamělému, neduživému a melancholickému človíčkovi a mohli jsme se tam zásobit doutníky za to, že jsme mu došli s vědrem k obecní pumpě, ať už vodu potřeboval nebo ne. Jednou jsme přišli a protože, jak bývalo jeho zvykem, spal v křesle, čekali jsme, jak bývalo zase naším zvykem, až se probudí. Ale tentokrát spal tak dlouho, že nám nakonec došla trpělivost a zkusili jsme ho probudit sami, jenže on už nebyl mezi živými. Dodnes si pamatuji, jak to mnou otřáslo. Klukovský život není samá komedie. Zasahuje do něho mnoho tragického. V rozmezí několika let došlo v naší vesnici k několika tragédiím. Starého smera zastřelil kdosi na hlavní ulici v pravé poledne. Kalifornského přistěhovalce probodl opilý kamarád loveckým nožem. 2 bratři ubili svého neškodného strýce. Jiný přistěhovalec zaútočil v opilosti na cizí dům a přišel přitom o život. A já jsem se k takovým neštěstím vždycky nějak přichomítl. Mnoho nocí jsem pak nemohl usnout, anebo jsem to všecko znovu viděl ve snu. Moje presbyteriánské vychování mi totiž umožňovalo, abych do těch tragédií viděl hlouběji než nějaký nevzdělanec. Věděl jsem, jaký mají smysl. Snažil jsem se to před sebou zatajit, ale v nejskrytějším koutku svého zkoušeného srdce jsem to věděl. A věděl jsem, že vím. Ty tragédie si vymyslela prozřetelnost, aby mě přivábila k lepšímu životu. Dnes to zní podezřele nevinně a strojeně, ale já jsem v tom neviděl nic nepřirozeného. Bylo to v naprostém souladu s promyšlenými a moudrými cestami prozřetelnosti, jak jsem jim tehdy rozuměl. Nebylo by mě překvapilo, ani by mě nijak zvlášť nelichotilo, kdyby prozřetelnost vyvraždila celou obec, jen aby zachránila hodnotu, jakou jsem reprezentoval já. Při svém vychování bych to byl považoval za naprosto správné a cenově uměřené. Proč by prozřetelnost měla mít tak bytostný zájem na takovém zisku, Na to jsem nikdy ani nepomyslil a v té prosté výsce nebylo nikoho, koho by třeba jen ve snu napadlo, aby mi takovou myšlenku vnukl. Taky nevím, kde by ji vzal. Opravdu, všechny ty tragédie jsem vztahoval na sebe a po pořádku jsem je odškrtával, říkaje si pokaždé s povzdechem. Další nebožtík a to všechno kvůli mně. Měl bych se kát. Boží trpělivost má své meze. A přece jsem soukromně věřil, že boží trpělivost je bezmezná. Totiž věřil jsem v to ve dne, ne tak v noci. Se západem slunce má víra opadla a srdce mi obestřel mrazivý strach. Tehdy jsem se kál. Byly to příšerné noci. Noci zoufalství a škemravých modliteb, ale moje pokání bylo opravdu upřímné. Jenže se nesnášelo s denním světlem, chřadlo a vadlo a mizelo v jásavé sluneční záři. Bylo dítětem strachu a temnot a bez nich prostě nemohlo žít. Bílý den mě rozveseloval a uklidňoval. A v noci jsem se kál na novo. Nejsem si jist, jestli jsem někdy jako kluk o lepší život usiloval nebo stál. Teď, když jsem starý, by mě ani nenapadlo, abych po něčem takovém toužil. Ale ve stáří, stejně jako v mládí, oplývají mé noci těžkými výčitkami svědomí. Vidím, že od kolébky dál jsem se nelišil od ostatního lidstva. V noci jsem nebyl nikdy úplně normální. Uvedu příklad. V knize o Tomu Sawyerovi jsem myšlence Joea Indiana vyhladověl k smrti, a to v jeskyni. Asi proto, abych dostal nárokům romantického písemnictví. Nemohu si teď vzpomenout, jestli skutečný Joe Indian umřel v jeskyni nebo mimo ní, ale pamatuji se, že zpráva o jeho smrti mě zastihla v nejnepříhodnější době, totiž za letní noci a v posteli. Velkolepé burácení hromu a blesku provázené průtržím račen mě tehdy dohnalo ke kajícnému rozjímání a k předsevzetí, že povedu lepší život než dosud. Dodnes si jasně vzpomínám, jak děsně tehdy třaskaly hromy, jak bíle plály blesky a jak divoce bušil déšť do oken. Díky svému vychování vím naprosto přesně, co ten zběsilý kravál znamenal. Joea Indiana odnášel čert. Nic vhodnějšího se nemohlo dít, když si takovou osobnost, jako byl nepolepšitelný ochmelka Joe Indian, žádalo pod světí. A bylo by mi divné a záhadné, kdyby si pro něho čert přišel za okolností méně okázalých. Při každém zášlehu blesku jsem se zcvrkával a sesychal smrtelnou hrůzou a v přestávkách, vyplněných černo-černou tmou, jsem bezúzně naříkal nad svou promarněnou šancí a prosil ještě o jednu příležitost. To vše s energií, procítěností a upřímností, jaká je mé povaze cizí. Ale ráno jsem viděl, že to byl planý poplach a rozhodl jsem se pokračovat po staru a čekat na další upomínku. Nicméně celé měsíce jsem potom byl čistý jako padlý sníh.
1: Slyšeli jste další díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
4: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Do batvoška si nalož pred válku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Ještě jednou hezké odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně s dalším výletem za vzpomínkami na slavné vokální skupiny a jubilanty nadcházejícího týdne. Jejich defilé otevřela Petra Černocká, jak jinak než dnes už přesně 40-letým a tedy málem legendárním nákladňákem z času tažení s kardinály Zdeňka Merty. A Petra přidá ještě Tennessee Whiskey s nenápadnou stylkytarou Petra Cloudy.

Z nebeské dvorany slávy za námi dnes přišel George Hamilton IV., jediný skutečně velký countryman, který vstoupil i do našeho nahrávacího studia a v roce 1982 nahrál s country beatem celé album. V písničce One More Country Song, tedy ještě jednu countryovku Jirky Brabce a Michala Bukoviče, jej v aranžmá bývalého ředitele Českého rozhlasu pianisty Václava Kasíka dokonale podporoval sbor Ládi Kantora, jinak kormidelníka experimentální party CAK Vokal, který by ve středu 25. listopadu oslavil rovnou 70. Ve stejném roce jako George Hamilton přivedl Václav Neckář na svět Petřinovu a Kantorovu Všechno je jenom jednou.

Vašek Neckář a všechno je jenom jednou o ty Petřiny s textem Ladislava Kantora. Ve stejný den, tedy 25. listopadu, uplyne rovný rok od chvíle, kdy se s námi rozloučil Petr Hábka. Tady je s Hanou Hegerovou a Levandulovou.

Ramblin' Man Henka Williamse jako Poslední den. Jedna z prvních nahrávek Mirka Hoffmana a Greenhorny, tentokrát ze zbrusunové úctyhodně čtyřeskové kolekce mapující barevnou škálu katalogu jedné z nejpilnějších osobností naší country. V naprosté shodě s jeho letošním životním jubilem ji tvoří reprezentativní výběr 80 nahrávek.

písničkou Baby Play It Straight vstoupili do dnešní dvorany Brooks Brothers. Jedna ze stovek vokálních skupin, které se jako houby po dešti vyrojily na zámořské hudební scéně po skončení druhé světové války a patřili k základnímu inventáři newyorských nočních klubů. I když jejich nahrávky, které se zachovaly, mají k současné technické dokonalosti secakra daleko, jsou náramným svědectvím tehdejší hudební atmosféry. Tady jsou Brooks Brothers zamilovaní do dvou holek. I'm in love with two sweethearts. Hearts.

sílu času hravě překonávající St. Louis Blues v neobvyklé úpravě a podání černé vokální sestavy Brooks Brothers z roku 1946. Její ústřední postavou, solistou a jediným dohledaným pamětníkem, který si ovšem vůbec na nic nepamatuje, byl Orville Brooks. Později člen formace Jubilers a od roku 1948 tak trošku gospelové party Golden Gate Quartet. Ale o tom až příště. Tady jsou Brooks Brothers ještě jednou s další mírně praskající písničkou Když mě někdo zraní, If Somebody Breaks My Heart.

Orville Brooks a jeho v čase dokonale ztracení Brooks Brothers If Somebody Breaks My Heart z desky, která se v polovině 40. let zřejmě dost hrála. Stejně jako mnohem později Nocí dál Pavla Bobka. Na této ovšem není ani trochu znát.

0: revus. Jako
1: já
0: a v zádech cesty kus. Nezná schody,

0: le vůz. Do tří dál,
1: dál
0: řídím tenhle vůz. Můj tep má,
1: má,
0: ale ty zná můj vkus. Kolik dívek a kolik žen získal jsem i ztratil.

0: řídím tenhle vůz. Jen on mě zná,
1: zná
0: mý štěstí, mý blues.

Miki Rovola s Jarkou Vrbovou a partou Hobous, tak jak se kdysi dávno sešli v Českobudějovickém rozhlasu a nahráli své první album Zvláštní znamení touha. Je dost možné, že by tenkrát možná ani nevzniklo, kdyby se ve studiu neobjevil Ivan Zicha, který by ve středu 25. listopadu oslavil 73. Jeho kontrabas tehdy dodal potřebnou šťávu i písničce Tunel jménem Čas a jeho hlas dlouhá léta modeloval produkci Minnesängerů. Thank you.

Budějovičtí minisengři se solovým Ivanem Zichou v Lidovce dávno už tě znám s textem Pavla Lohonky. A protože jsem na to v úvodu zapomněl, prozradím alespoň teď, že příští týden oslaví Petra Černocká 660. Tak se s ní teď podíváme k Mississippi.

Petra Černocká a její stále zelená, i když už taky hodně letitá Mississippi z katalogu kdysi nesmírně populárních holandských Pussycat. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět

Olda říhá, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme

0: Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Jitušku.
0: Děkuju moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasný.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mhm, takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď spíš moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: No, já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Ano, no smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, věď, ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte, nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat, děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jakoby besídky, o to zase děláme. No měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, 5., 6. třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jako by besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no, tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom proto, že budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: No, ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr do ví, 15 minut po 23. hodině. Pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. Uh-huh. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom dnes nechtěli udělat nějakou oslavu. Uh-huh. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný. Hmm.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, když jsme se potkali, až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Říkám, všichni na něco hrají. Já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, když jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tuhle tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: Poslední, tak tady u nás byla pouť a sešli jsme se zase celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě aj naši mladí a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Byli všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím. Protože,
0: tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narozeniny, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou také, ať stojí za to a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, její písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:05, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny oslavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci, někteří, kteří můžou, jo. A tak to takový těch kulatin, to se oslavují naše, nějak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám za sebou 80, máte jaká taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni?
1: Nebo? No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to není to.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne, manželka, a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no, vidíte to.
1: Tak, no, tak si nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden bráche v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně,
1: rodina.
0: Jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Mm-hmm. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály, 10 lety a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
0: Aha, jo? Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bio přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. A je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garantie.
0: Tak si to takhle, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny? No, nebo co to bude? Svátek to bude 4. října?
1: To je František.
0: Jo, to je Františka, ano, už to tady vidím v kalendáři, ano, ano.
1: Ale já něco takové, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí.
0: Jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude to tolik stát. No. Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu, tak to má být. A moc děkuji samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. Jo.
0: Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zaspívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás nešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava. No.
1: No, a za 3 neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to by se musel říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No tak
1: ano,
0: to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké, kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A ano, chystáte třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, je to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinecké, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a 3 dospělí a 2 děti.
0: Ano,
1: tam
0: ano.
1: Si děti můžou vybobnout, jak se říká, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou říjnu, pak zase v listopadu narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne kolem 12. hodiny, protože tady jsou takový jako prostě porozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný do ty řeziny u Malý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne Čechy. Zkrátka.
1: Ano, ano.
0: Celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte.
1: Jsem, ano, ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktoval dneska její dceru a to ještě spunktuju další 2 dcery a ještě syna, takže vlastně 3 neteře a synovce, já s nima spunktuju, že segře necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni. A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím. Moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu. A tě nálada dobrá, a moc si to užijte.
1: Ano,
0: a taky
1: ano.
0: Dobré jídlo, ano. Pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: Má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bratrské duo Damien, Saneb, Láďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím
1: moc. Tak to ráda, že jsem se dovolala Vlastičku. A u nás na Valáchách se neslavilo a gor naši, ty šli, jako přistěhovali se tady do, na okrese Jeseník po válce. Takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina. Tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny.
0: Ano.
1: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a jsme to oslavili a s tou partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už...
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, dnešní, aby to s vámi oslavili.
1: Dnešní doba je taková, že
0: jo,
1: nemají čas. No, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn,
0: no,
1: nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No, vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: To jim za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo, a jinak teda říkám akorát věkná děti, které se mě rozprosili taky. A je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavení.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Že jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak. Tak ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuji.
0: Se. Jo.
1: To já tam špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. A teď k tomu tématu, tak mě se sestru neslavíme, protože moc spít nemůže, tak jenom se vždycky připijem, tak už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, takhle. No, jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. No a tak to, ale či se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, půlkulatiny, tak to taky slavil. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla pro dort.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No. No a potom objevil u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme, no 75 asi, no tak přijel, tak se tam slavili, tam my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná osla, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo všem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, že jo. No. Asi... Ale když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd, večeře, si myslím.
0: Jo, tak prostě tak, dobroty no, nachystány.
1: No, no, trochu to zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, to bylo to, a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, no, tak si uděláte teda, spolu takový posazení, ne? No, alespoň se sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás takže, myslí a vždycky
1: no,
0: nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí. No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těchto těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Děláte si radost, jo.
1: Ano, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo... Tak jsou zase ty mažence se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce, co se mi zase nelíbí,
0: nějak jo. Extrémně to až, no.
1: No, a víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi, ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se, co tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slaví jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým
1: no,
0: úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce tak, měly být vlastně, jasně.
1: No, tak lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Svátky jara.
1: To se tak... na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava, taky. Třeba podle vašich představ, no, samozřejmě.
1: No, vy taky, jestli to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No, no, no.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, datem už 26. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději? A budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu sváteční?

0: Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, že já jsem práci, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo toho dnes se vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to

0: řekla několikrát svoji práci miluji,
1: to
0: takže
1: je dobře, to je dobře, že
0: moje
1: to máte
0: práce je můj koníček. No k těm oslavám. My slavíme všechno. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
1: Jo.
0: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
1: Nemáte
0: jo, já napeču, nachystám, ale koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a si Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
1: Jo. No jo.
0: A já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové toho prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav, svatý Václav, to je státní svátek, takže to nějak...
1: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
0: Ano,
1: a myslím,
0: když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to, jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nic nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo, opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
1: Ano.
0: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. To, takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že nejde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
1: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a i všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
0: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
1: No, tak někdo
0: já
1: to...
0: Já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
1: Jasně.
0: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
1: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
0: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme ze synem v kuchyni čeptali. Co mu koupíme k narozeninám? A on na nás volá z obýváku, co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo? Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedá, prostě.
1: Jasně, podle vážně, chuti.
0: Navštěva odejde, flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
1: Jo, zbyde na další
0: oslavu. Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. No, i když to nejím, ale prostě...
1: Pro všechny ostatní.
0: A malé mi i plechy snědly.
1: No jo, no tak to jsou takové, takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
0: No,
1: jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami.
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás
1: Ježíšovu
0: poprosit?
1: Smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio. Děkuji mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhleté takové jako trošku myslím atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavy výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvou k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké ano, přátelé ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké
1: taky, ano.
0: Na
1: ano,
0: nějaké
1: ano,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte takto.
1: Tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Mhm.
1: No, děláš řízky, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletý masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... Taky vaše, když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, já ráda chodím k mojí neteři, Alence, a jejímu manželu, příteli Imrovi, a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: I s mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky. Děkuju.
0: Nápodobně, děkuju za návštěvu. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5:30. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc těšit a než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásný.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano.
1: Já, tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Pňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáče něco do náší kávu a takový a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Suchy. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. To se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal na noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, vy si to byli pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. To je krásná.
1: To jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně no. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju.
1: Děkuju.
0: Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Noučata běhají po dvoře.
0: Jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel z noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde do hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na jaký to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, tak, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21. Tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Je.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlík. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No a co vám to připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa. Jakože to prostě bral tak, že jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to tak v životě je prostě. No a je to takový hezký, smutný, jo? Protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Pozval
1: jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo? On šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jakože aby něco bylo.
0: Jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval dom na hostinu, říkám, tak víš co, tak pomohla mě, tak já pomůžu tobě. Takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: no, jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Co, jak to vypadalo, jak jste si
1: no,
0: to užili?
1: No my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: No je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře. Jo? A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka.
0: Dobře.
1: Z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví, Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

Ви самі не зда. Чи хотів би і на місці.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí, buďte vítáni. Kolikátá, že to je hodina? 119. No, to snad není pravda, že by už tak veliký číslo. Umíš, Žando, vůbec do 119 počítat, papoušku? Nemrač se na mě. Jak si zapnu mikrofon, zapnu tenhle ten nahrávací přístroj, papoušek se na mě mračí a začíná žárlit.

Když jsme se naučili počítat do deseti, jak jsme tak rádi počítávali. A vzpomínáte si, jak naše generace se musela učit německy? V protektorátu Böhmen und Mähren. A když chceš umět německy, tak strč hlavu pod necky. Ale to nefungovalo.

tento den zapadá slunce, no jo, před 9. hodinou. Je to možný? Jo, jo, před 9. hodinou, o půl hodiny dřív než před měsícem. No a zalistujeme-li v kalendáři, pospátku k jaru, víte, v který den je slunce ve stejné poloze jako dnes a zapadá v přibližně stejný čas na jaře? Hádejte, myslíte si, že v březnu, nebo v dubnu, nebo v květnu, ale kolikátýho května? 9. května zapadá přibližně stejně jako dnes, začátkem srpna. A nemrač se, papoušku, tvoji sourozenci na pobřeží Slonoviny v rovníkové Africe, tam je to úplně jedno. Tam je den stejně dlouhý, jak na jaře, tak na podzim, tak v zimě, v létě. To je zajímavý. No jistě, to vlastně vám nic neříkáme novýho, protože o mechanice sluneční soustavy se už učí děti ve školách. No a za měsíc tuto dobu, začátkem září, už bude slunce zapadat ještě o hodinu dřív, v 8 večer. A to odpovídá zase západům slunce z začátku dubna.

No ale teď jsou zatím dny plný světla. Tenkrát v době našeho dětství. Vidíte, už jsme zase v dětství, už zase nemůžeme nikam jinam jít, než proti proudu času, do času vzpomínek, do našeho dětství. To vůbec babička s dědou, to na podzim vždycky rožni, to jo, nebo místo zhasni se říkalo sfoukni. Tak to se nerozžíhalo, ani se nesfoukávala žárovka elektrická, to se vůbec nezapínala. To sfoukni a rožni, to možná bylo ještě z doby, kdy se svítilo. No určitě to bylo z doby, to bylo ještě z doby, když se svítilo petrolejovými lampama, nebo loučema, nebo pochodněma. A lidi žili v jeskyních a bylo to dávno, když ještě byly čarodějnice a hastrmani a strašidla a v rybnících jsme se báli koupat, protože nás, aby jsme se neutopili a nechodili do těch velkých hloubek tam u tůně, tak nás strašili jak babičky, tak maminky. Všichni nás strašili hastrmanama a my jsme trošičku ten strach mívávali.

ale přesto voda byla jako kafe a my jsme závodili na neckách. Na těch neckách jsme se odstrkávali takovýma prkínkama a proplouvali jsme mezi koupajícími se husami. Zvrhávali jsme se. A když jsme se plácali ve vodě, tak husáci na nás útočili a měli otevřený zobáky jako takový veliký kleště, krk vstyčený jako tělo hada, kobra připravená k útoku. A z toho zobáku jazyk sikot. No a to nám nezbývalo nic jiného, než buď rychle plavat, cákat a strašně řvát, aby jsme toho husáka útočícího od nás odlákali, anebo když už to bylo blízko břehu, tak honem rychle běžet. Ale ono se běžívávalo těžko, protože tam už bylo bahno a pak, když jsme vyběhli, tak jsme měli ty nohy špinavý. Fuj, co to tady je, ty černý červy, pijavice. No, ale ještě se nezakousli, tak honem rychle dřevíčkem jsme je vodundávali. Sundavali. Ale my jsme říkali vodundávali.

ty šaty, ty zástěry, ty šátky ženských byly pod slunce vyšisovaný, vybledlý. To byly šaty na všední den a jenom hlavně, že byly čistě vypraný a čistě záplatama vyspravený. Voněly, protože po vyprání se slunily, nechávaly se vybělit na prádelní šňůře. Takže ty ženský oblečený do těch vybledlejch, něžnejch barev, ty šaty byly takový něžně barevný, když byly vybledlý, a do toho ty bílý husy a do toho ta zlatá hladina rybníka, protože to slunce, který svítilo, bylo po té hladině rybníka, jako když tam naleje zlato. A ta celá zář, ta zlatá poleva byla po celém světě. A ženský pozorovali to naše hašteření vodní, to, jak jsme závodili a odstrkovali jsme se pravou a levou rukou, to jsme měli moc rádi. Hry v rybníce. Ten rybník, ten pro nás byl střed světa. Tam bylo v zimě bruslení a v létě koupání. My jsme se odstrkávali prkínkama čtvercovejma. V pravý i v levý ruce bylo prkínko čtvercový. No a tam jsme se zvrhávali a ženský to tak pozorovali po očku a taky museli hlídat ty svý hejna husí, který se tam koupali. Husy štěbetali, ženský si vyprávěli, my jsme do toho ječeli a když jsme byli jako oni, taky jsme takhle vyskakovali, říkali ženský. Jo a životy, ju, utekly. Utekly jak voda a proti věku není léku. Ty máš pěkný boty, Božka. Hezký jsou, ale tlačí. Co budou dávat v biografu v sobotu? Nevím. Nepřijde večer bouřka? Asi jo. A kdy se otelí vaše kráva? Já dneska udělám dolečky s borůvkama. My musíme dojíst toho králíka od neděle. Už budeme muset škubat husy. Podívejte se, jak mají velký péří. A ve tři přivezou chleba. Proč dneska až ve tři? Už máte sena doma? Ten můj furt kašle. Ten můj zase starý si stěžuje na žaludek. Brzo budu muset s kozou někam za kozlem, prská se. Ale ta bouřka přijde a přišla.

to byly starosti. A oni ty ženský tak mhouřili oči, když stáli na té hrázi. Mhouřili oči před tou září toho slunce. Ta zář, jak jsem řekl, byla jako tekutý zlato rozlitá po celém rybníku a po celém světě. A to píchalo do očí. To slastný léto vrcholilo a naše dětství taky a pak už jsem nikdy takovou radost u rybníka neprožil, jako tenkrát, když jsme závodili na těch neckách a ten den ještě z dálky začalo se ozejvat volání: ženský, ženský, půjdem tancovat. A najednou se každá ženská rozchechtala, protože to přicházel fanouš. No, on byl kluk jak hora, zastal práci skoro každou. Posílali ho pro mlíko, pro chleba. A v ten fanouš, ten Franta Pertlojc, zrovna taky přiháněl svoje malý hejníčko husí k rybníku. Tancovat, tancovat, ženský, půjdem tancovat, on to říkal tak strašně rychle, že všem ženským při té představě, že by se měli roztancovat na hrázi rybníka, zčervenaly tváře i uši. Tancovat.

U Pertlů měli 4 děti. Ani do školy ty děti Pertlovic neposílali. Máňu Boženu, Frantu a Pepíka. Ty děti nikdy nikomu neublížili a lidi nikdy neublížili jim. To byly děti boží a každý se k ním patřičně choval. Nepovyšoval se nad ně. Brali je tak, jako se bere, když slunce ráno vychází, večer zapadá, nebo když se strhne bouřka. Brali je tak, jako když jsou součástí každodenního života.

Léto, to je jeden velký, dlouhý svátek. Každý den je svátek, zvlášť když slunce zasvítí i třeba jenom krátce skrz mraky. Máme záda rozpálený, že večer hicujou, a kolikrát nám maminky musí dávat na ty opálený záda v obklady. A hlavně noste čepice, ať nedostanete úpal, vy rošťáci. A nosíme čepice s takovým kšiltem z celuloidu, zeleným, modrým, oranžovým. To nosí i velký lidi. Je, děda měl asi 3 různě barevný. A to pan Truxa taky. To tenkrát byla taková móda, plátěný čepice s celuloidovým kšiltem. A když slunce svítilo, tak zabarvovala ta sluneční zář i denní světlo. Hořejší polovinu obličeje tou barvou toho kšiltu. Buď byla ta polovina tváře do zelena, nebo do modra, nebo do zlatova. Každý den začíná, když se brouzdáme bosejma nohama ve studený trávě, protože tráva je plná rosy. A vracíme se domů a kejcháme. Ty nohy nás trošku zebou. To nesmíš takhle bosejma nohama hned ráno do rosy. Ono to tak člověka rozrazí. A v hlavě se mu rozjasní, když ráno si stoupne do té studený trávy. Trávy zvlhčený raní rosou. No a ty dny, jak začínaly tou raní rosou, tak končily rudými západy slunce. A když se přihnaly bouřky a rozesely po krajině bílý kuličky krup, a když ty kroupy nebyly moc velký, netloukly, neničily, jen tak ochladily a ozdobily svět, tak všecky děti najednou vyběhly ven z domů a volali: schodili nám z nebe zmrzlinu. A ty kuličky jsme sucali a oni byli opravdu tak trošku nasládlí.

a sousedi ukazovali na černou oblohu na jihozápadě, kde se Berounka stáčí pod hradem Tejřov směrem k Roztokům. Tam se vždycky v tom koutě, jak tomu říkali, kozí roh, tam se ty mraky zcukly a to bylo černo. Tam v té černotě, tam to nevypadá dobře, říkali veliký lidi a měli vrásky na čelech. Když v těch černých mracích se zavlnili světle žlutavý pruhy od zhora dolů, tak hospodářům se smutněli oči ještě víc a říkali, tam už asi budou mít sklizeno, tam už je požních, tam kroupy všecko rozmlátí. To se dalo poznat, takovej mrak, který byl plnej krup. On byl takovej bělavej, hrozitánsky, byl černej nejdřív a potom zesvětlal. Do žlutava, taková zlověstná, jedovatá žluť to byla. No a tam mlátili kroupy.

Přišly doby, kdy jsme chtěli poručit větru a dešti, to se hrálo v rádiu pořád. Poručíme větru dešti a ti zkušení sedláci se smáli a říkali houby, poručíme větru dešti, to je pýcha lidská, která chce poručit všem, všemu, lidem, kdy mají rodit kravám, kdy mají mít mlíko a kdy se mají telit, polím, kdy mají dávat obilí, rybám v rybnících chtí poručit, kdy mají bejt větší, kdy mají narůst nejrychlejš. Jo, a jednou po takový bouřce proudy vody z polí se vlily právě do toho našeho rybníka, ve kterém jsme se koupávali na neckách a tam, když jsme hrábli rukama, kolikrát jsme narazili na takový mrštný, hebký, krásný tělo kapra. Tam bylo kaprů, pan Aibl řezník měl ten rybník propachtovaný a pěstoval tam kapry. No a jednou po takovým liáku, po takový bouřce proudy vod z polí se do toho rybníka vlily a voda se zakalila a než slunce zapadlo, hladina rybníka byla pokrytá těmi stříbrnými, nehybnými těly uhynulejch, těch krásných, mazlivejch, něžně stříbrných kaprů. Chemie je zabila. To chemický hnojivo, ten silný prch spláš a z povrchu polí všechen jed natek do rybníka a dodnes vidím našeho řezníka pana Aibla. Jak v té řeznický zástěře on odešel od pultu. Je ten, když pek fašírku ve čtvrtek odpoledne, vůně pečený fašírky zaplavovala celý kraj. To i ve všetatech lidi vycházeli před dům a volizovali se, říkali Aibl v Pavlíkovské, Aibl peče fašírku, to tam zajeď na kole pro čtvrtkila. Chudák tentokrát pan Aibl, bezbranej, hlavu měl smutkem skloněnou a říkal, já jsem je měl tak rád. A teď je po nich. To je smutný, co? Nesmíme být smutný. Zase když, jak je to moudrost, smích je stínem pláče. Nejdřív člověk musí být smutný, aby se potom mohl radovat. A naopak, když se raduje, najednou přijde nějaká maličkost. Tohle to nebyla maličkost s těma rybama. To bylo smutný.

rybník, rybník a ten zvláštní život kolem něj. Blaštovky, když lítali nízko nad hladinou vody, tak lidi říkali, a to bude pršet, to bude pršet. Žaninko, ty zpíváš, ale špatně, udělej to líp. Je venku a povídá si s ptáčkama, viď? Ptáčkovi už nespívají tak jako dřív na jaře. No a tak jo, do 3 dnů určitě zapršelo. Kdežto, když vlaštovky lítaly vysoko, tak se říkalo, a bude hezky. Ty vlaštovky lítaly nízko, protože mouchy nad hladinou rybníka se držely nízko. A oni tam měli, ty vlaštovky tam měli potravu. A ženský v tom hloučku jednak koukali, jak se jejich husy koupou a jednak si pořád měli co povídat a skoro s každou ženskou přišel k rybníku pejsek. Byli to většinou a dodnes jsou takový drobní voříškové, veselí podvraťáčci, protože byli drobní a protože tím pádem dokázali podvlézt podvraty na dvůr, kde třeba hárala fena, a tak vznikaly všelijaký odrůdy chytrejch, milejch, laskavejch pejsků. Těch kamarádů, pes, každej pes je kamarád člověka, když k němu přilne, tak Fifinka chodila za babičkou i na pole, když babička šla z nůší žít trávu. Fifinko, Fifinko, kam jdeš? Buď doma, hlídej. Fifinka se chvilku vrátila, kousek šla zpátky, koukala se hlavu na stranu. No a potom, když viděla, že babička se nekouká, šup, šup, už zase šla s ní. Ty moje potvor, už zase jdeš se mnou, no jo, no tak dobře, tak za chvilku se vrátíme, říkala babička. Ta s ní rozmlouvala celý dny, taky jednou našla, jak čeká na zastávce, utekla jí. Fifinko, co tady děláš na zastávce autobusu, snad mě nechceš jezdit do Rakovníka, když víš, že nemáš peníze, co by si jezdila autobusem, pojď se mnou domů. A Fifinka šla.

No jo, ale podvraťáčci to byli. No a tak vznikaly takový ty všelijaký směsi. To byla směs pavlíkovská. Když se ty pejskové tak jako promíchávaly mezi sebou. Směs pavlíkovská, směs všetacká, směs oujezdská, ale protože ty pejsci byli tak mazaný a chodili na zálety i do vedlejších vsí, tak se to všecko prokřížilo a byli to buď krátkosrstí nebo i huňatí, jedno i více barevní pejsci, hladký čumáčky měli, aby bylo dobře vidět do očí. Z očí každýho pejska se dali vyčíst myšlenky, pocity, psí radosti i strachy, štěstí i smutky.

a s paní Ledvinkovou tam seděl Bobík, huňatej pejsek, černej s bílejma flekama, bílou náprsenkou. Ten je chytrej jak sto opic, říkali o něm ženský, protože stačilo, aby paní Ledvinková řekla: Bobíčku, skoč do vody a přižeň naše husy. A Bobík zvednul hlavu. Teďko se ty oči paní Ledvinkový a toho Bobíka setkali. Bobík se volís a šup, už byl ve vodě a věděl přesně, ke kterýmu hejnu husí má doplavat a který má vyhnat na břeh, protože paní Ledvinková už musela jít domů vařit oběd. No a ty husy vždycky, i jak byly promíchaný v tom v té vodě, tak se vždycky to hejno husí dalo dohromady kolem velký husy. Letošní housata už byly veliký, pěkný. Paní Ledvinková Bobíka odměnila, vždycky měla něco dobrýho v kapse zástěry. Bobík to schrupnul, volíš se, voklepal se, ženský křičeli: ty nás všecky scákáš. A smáli se. My jsme tam závodili na těch neckách a husy kejhali a jilmy na hrázi rybníka, jejich listí šumělo, na druhé straně se klonili větve smutečných vrb a na břehu byla vytažená loďka, kterou soused pan Hamous pro nás děti udělal, aby jsme měli se na čem vozit, a kolem rybníka byly patníky, protože tam vedla silnice a po silnici jezdili vozy, a když jel traktor, tak to nám lezli oči z důlku nad tou krásou. A to nemluvím o tom, když byl zrovna čtvrtek a sentinel z rakovnického pivováru přivážel sudy piva. Sentinel se to hrašilo, syčelo a kouřilo se z toho. To jsme kolikrát: sentinel jede, už jede. My honem rychle jsme veslovali ke břehu, aby jsme mohli vyskočit z těch necek a utíkat k silnici a kouknout se na sentinel zblízka. To byl svět tak krásnej v době našeho dětství.

Když už paní Ledvinková odcházela s tím svým hejnem husí od rybníka, tak se ještě otočila a z dálky volá na paní Kapounovou. Mářo, ta naše kočka má zase s tím vaším kocourem koťata. 5. A to je nadělení. My taky máme tolik koček. Co s tím uděláme? No, holka, ani se neptej. Takovýhle starosti měli ženský tenkrát.

pejsci vesnický, pejsci městský. Žaninko, ty tam zase snad už nezvolníš na zvonec, ty opice. Pojď. Já si tě přitáhnu blíž, abych přes tebe měl kontrolu. Pejsci vesnický, pejsci městský, to by byla celá velká kapitola. Ta psí jména taky. U čistých ras se přece psí jména přidělujou podle abecedního pořádku. Jak se štěňata líhnou od A do Z. A naši známí mají vlčáka, čistokrevnýho, musel dostat jméno od písmene X. Je to Xer. Xere, Jirenka na něj volá Xere. To zní divně, že jo?

No, ale naše babička byla taky postavená jednou před psí jméno. To bylo tenkrát, když autobus přejel její milovanou Fifinku, která byla babičiný druhý já. Ta s ní snídala, obědvala, chodila na trávu, večeřela, dělila se s ní. Jednu žíci dostala Fifinka, jednu snědla babička, když si lámala ráno chleba do kafe a večer taky. V oběd to samý. No a najednou se to stalo, tenkrát s tím autobusem. A to byla babička smutná. A tenkrát to bylo v roce 69. Byl v Praze dobrý chod Bedlington teriérů. Bedlingtoni, takový věrný, přítulný, tichý psi, anglická rasa. Prý to byli psi vypěstěný pro horníky anglický, aby v dole, když se objevily krysy, tak aby ty krysy zaháněly tyhle ty psy. Taková ovečka to byla. A byli zvláštní v tom, že oni nepustili chlup. Vůbec nelínali. Ty měli tak heboučký chloupky a ten tvar té hlavičky. A o to nejde. Jde o to, že ten námi přivezený pejsek, ten vám měl oči temný jako uhle, moudrý, ale i šibalský. A takovej citlivka to byl. Ale o to taky nejde. Jde o to, že podle rodokmenu se musel jmenovat od O a dostal jméno Olymp. No to uznáte, že v Pavlíkově, když babička volala Olympe, Olympe, no tak sousedky koukaly, co se děje. Co pak si asi mohli myslet ty sousedky, když tam znělo naší ulicí Olympe, Olympe? No potom si už nakonec zvykli a babička stejně to jméno změnila na Olínku. Ale první setkání, to, když jsme Olympa přivezli a on vyskočil z auta, babička si dala ruce v bok a řekla, no fuj, kdo se má na takovouhle vošklivou potvoru koukat, chlupatej čumák to má, oči tomu skoro nejsou vidět, to Fifinka měla čumáček hladkej. A Olymp rozuměl, urazil se, otočil se, vrátil se zpátky do auta, nechtěl ven, museli jsme ho vyndávat, museli jsme ho chlácholit a 10 dnů s babičkou nemluvil. Ignoroval jí za takovou urážku. Takovej to byl šlechtic, ten Olymp. No ale stejně, pak to byla stejně láska jako trám. No a Olínek sem, Olínek tam a o tom už jsme vysílali, přece vzpomínáte si.

No, ale jedno z velmi nezvyklých jmen dostalo štěně roztomilá směs z pražský letný. Černej takovej drobek, roztomilej bobek. To štěně vrčelo a štěkalo vavra, vavra, vavra, vavra, vavra, vavra. Ano, tak mu začali říkat vávra. Když tak pořád říkalo místo štěkání hav, hav, vávra, vávra. A vávra rost, vávra chodil na špacíry po letenských sadech s milenou, s doktorkou filozofie. Zastavil se třeba u toho památného letenského kolotoče, kde se točívali koně, potažený koňskou kůží a oči měli skleněný, tam, kde oko chybělo. Orchestrion tam ještě hrával, my jsme tam chodívávali tak rádi. Z akademie jsme chodili kreslit letenský kolotoč. Orchestrion tam břinkal, celý svět při zvuku toho orchestrionu se jevil jako velikánský loutkový divadlo. A vávra to všecko pozoroval. Když skleněný oko odpadlo, tak se nahradilo namalovaným okem na kusu papíru nebo plechu. Ty koně, co měli dřív chlupy, tak už byli takový volisalí. Kolik generací dětí na těch koních se točilo. A vávra si to všecko nechal od mileny doktorky filozofie vyprávět, jak to bylo dřív za Rakouska-Uherska, jak tam chodili rakouští oficíři se šavlema, s letenskýma a malostranskýma a staroměstskýma a vinohradskýma královské vinohrady k dámy v kloboucích, dlouhých toaletách. To už je dávno pryč, ale teď už se píšou léta 90. a vávra ze štěněte se stává normální velký pes, který se taky zamilovává a tu a tam skončí za křovím, přiváben láskou nějaký milovaný feny, a tak kolik teď asi běhá po letenských sadech potomků vávry.

A Milenu příšerně štvalo, když na Vávru křičeli, kde máš Marišu? Už tě dali utrejch. Milena vždycky se naklonila k Vávrovi a říkala mu, Vávro, nech je, to jsou pubertáci, nevšímej si toho, jsou to pitomci. Ty seš přece chytrej pes. A Vávra všemu rozuměl, všemu. Díval se na svět moudře. No a jak jsem řekl, když potkal nějakou tu fenu, jak velký lidi říkali o mladých lidech, on se u ní nemodlil. Vávra se taky nemodlil u těch fen, tak se narodili, rodili se štěňata, který do dneška pobíhají po letenských sadech a život plynul.

I když Vávrovo jméno znělo zvláštně, protože kolem Vávry běhali psi, který měli jména vznešený. Ben, Bene, Bene, volali na jednoho. Bigu, Bigu, Alfrede, René, Luizo, Gino, Lumíre, Rudy, Mikuláši, Fíku, Buddy, Donky, Violeto, Alberte, Tino, Sáro, Eni, Matyáši, Ksere, jak jsem říkal, Tome, Bule, Charlotte. Ale taky tam chodil jeden pes, který se jmenoval Pivo. Když paní Pepina z Hradčan chtěla takovýmu kokrovi, ze kterým chodila na pivo černýmu volovi na Černínský náměstí, naproti Loretě, kde tak hezky zněly loretánský zvonky. Pivode s paní Pipinou, volališ tam gasti. A kokr španěl Pivo si se posadil pod stůl u černýho vola a věděl, že hned se objeví ruka vrchního a hned mu podám sklenici malýho piva. A on hned jí vypije skoro na jeden zátah a hned ten kokr dostal stejně dobrou náladu jako jeho dáma, která s ním do té hospody přišla. A potom i turisti, který poslouchali zbožně zvonění loretánských zvonků, tak jim to nedalo, aby nesledovali dvojici, madam a kokr španěl, jak se radostně vypotáceli z hospody u černýho vola. Ale to jsme trošičku odbočili. Takže se vraťme k příběhu našeho Vávry.

Milena už neví, v kterým to bylo roce, ale prej strašně mrzlo. Možná v roce 92 nebo 93. Na Mikuláše mrzlo, mrzlo a ona s Vávrou musela jít, protože ten Vávra chudák byl venčenej ráno a byl venčenej večer, až když Milena přišla z práce. A nebo když Pavel, syn, našel chvilku přes den zaskočit domů. A bylo to zvíře ukázněný, Vávra tedy. A přišel 5. prosinec, kdy chodili Mikuláši. A mrzlo jako když praští, jak se říká. A najednou nějaký čert, pitomej, hodil Vávrovi něco pod nohy a ozvala se strašná, ale strašná exploze, protože to byl dělbuch. Ten dělbuch ohlušil celou Veverkovou ulici. Vávra, chudinka, pejsek nejdřív skoprněl a pak, protože nebyl uvázaný, když byl kolem domu, sedal na zběsilej útěk. Nejdřív si Milena myslela, že utíká domů. Doma ho nenašla. A tak začalo zoufalý hledání Vávry po celý Letný. Petr sedl i na kolo a hledal ho, kde se dalo, i dole v Holešovicích. Po Vávrovi ani vidu, ani slechu. Přišla Mikulášská noc. Přišel druhý den, třetí den. Mrazy byly čím dál silnější. Vávra nikde, nikde, bez jídla, bez pití, v mrazech. Smutek, když se miláček pejsek ztratí. Co si počít? Zoufalství.

Najednou se ozval telefon a Milena řekla, je, Vávra se našel. Na koneční v Radešovický. Petře, jeď tam pro něj. Petr rozradostněnej jel na konečnou elektriky číslo 22 jménem Radešovická a tam řada tramvají. Konečná ucpaná. Nemohlo se ani dozadu, ani dopředu, protože na plošině v první tramvajové soupravě ležel malej Vávra, zoufalej, poulil oči, vrčel. Policejní auta tam byly, majáky blikaly. To jste vy, ty majitelé toho psa? To vás bude stát 110 tisíc korun, protože pražské dopravní podniky utrpěly ztrátu za toto veliké zpoždění. Ten váš pes pokousal zřízence elektrických podniků, říká policista. Když ten mu sahnul na obojek, kde má ten váš pes zašroubovanou v té patronce adresu s vaším telefonním číslem, on ho pokousal. A taky druhý den večerní Praha psala, jak to bylo ten článek. Šílený, steklý pes porafal tramvajáka. Chudinka Vávra, vo hladu, vo žízni, ležel na plošině a vrčel, ale když uviděl Petra, tak mu skočil do náruče. A šťastně to skončilo. Vávra byl nalezen, chvilku postonával, ale ukázalo se, že celý ty tři dny pilně cestoval a přestupoval z jedný tramvaje do druhý. Najednou známí volali, my jsme Vávru viděli v Modřanech. Druhý známí Mileny říkali, my jsme ho viděli ve Kbelích. Vávra procestoval zadarmo celou Prahu, protože mu bylo jasný, takovej chytrej pes to byl, že v elektrikách dělbuchy nebouchají. A je tam ještě teplo, akorát, že neměl co jíst a co pít. No, a když se blíží Silvestr a to bouchají rachejtly, tak co udělá Milena? Zavře se s Vávrou do koupelny a od 11:45 před půlnocí až do 1 hodiny v noci minimálně 2 hodiny přes půlnoc drží Vávrovi ouška, aby ani malinká ranka se nedostala do Vávrových oušek, který jsou alergický na všecky možný petardy, rakety, dělbuchy. No, nedivme se, co to muselo pro takový hodný zvíře bejt, když mu pod nohama vybouch dělbuch. Šílené zvíře porafalo tramvajáka. Zatím byl Vávra tak hodnej pejsek a je. Jenom nesmí slyšet bouchat dělbuchy.

taky jste takový rozjitřený, když po bouřce a slejváku, když se to přežene, tak celý svět zavoní. A já si pamatuju, že až i z druhého konce vsi, kde bylo zahradnictví u Franců, zavoněli až k nám do zabrány pařeniště, kde dorůstaly hlávkový saláty nebo řetkvičky. A celery, hlavně celery a petrželé a pivoňky. A taky macešky. Macešek v zahradnictví u Franců byly celý záhony, protože macešek museli být vždycky veliký zásoby pro hroby. No a zavoněly i kaštany, i lípy. A kaštany, který už měli touto dobou veliký zelený pichlavý plody, tak ty kaštany jsme u rybníka, jsme si vždycky našli placatý kámen a ty kaštany jsme od ten kámen drhli a je namáčeli jsme je ve vodě a oni tak chlupatili a byli takový heboučký a zlatý a byl to jako takový maličkej tenisáček v kapse, který jsme tak rádi žmoulali a měli jsme takový pocit slasti.

Papoušek Mžoura jde na něj spaní. Žando, pípla si vůbec dneska? Ví, že o ní mluvím, tak se drbe za uchem. Zaspívej nám, dostaneš bombónek. Leze dolů ke korejtku. Možná, že dostala žížeň. U nás na Rakovnicku se říká žížeň. No jo, pije čaj. No jo. To bych vám přál slyšet ty zvuky toho zobáčku. Jak... Ona přímo takhle mlaská, papoušek. Čas nestál, dny, týdny, měsíce a roky mizely v tom nekonečném propadlišti toho času a až teď, když už můžeme vidět konce našich cest, až teď, když se můžeme zamyslet nad tou cestou, který se říká život, tak si můžeme klidně říct, bylo nám souzeno žít i krásný čas. Vždyť jsme žili ve století Einsteina, Janáčka, France Kafky, ale i jazzmena Louise Armstronga, spisovatele Bohumila Hrabala. Kolik relací jsme odvysílali, kolik vzpomínek na Bogana, asi 4, no a budeme ještě pokračovat.

jsem se s tebou vlastně ani nemazlil, proto seš taková protivná, pojď a tě vyndám. Máme papouška, on mě zase kousne do nosu, to je na to šup, viď? Žando, něco tě řeknu, poslouchej dobře. Dozvěděl jsem se, že papoušek sera Winstona Churchilla, toho slavného víš, který podepisoval na Jaltě se Stalinem a s prezidentem Rooseveltem, tenkrát jaltská dohoda, kdy to víš, znáš, sira Winstona Churchilla. Tomu papouškovi je 108 let a je prej strašně protivnej a ještě žije. Představ si, že ty, protože papoušci žijou tak dlouho, tady budeš, až se bude psát rok 2000. No to není možný. Že by si tady byla ještě, až se bude psát rok 2100? Dovedeš si to představit? Já ne, holka. Co z tebe bude? Představ si, jak jsme mluvili o těch psech, kdyby psi měli třeba volební právo. Oni jsou tak učenliví. Mohli by třeba, kdyby se naučili, oni by mohli i třeba škrabat brambory, víš, nebo dělat různý práce pejskové. No, dovedeš si to představit? Už škrabeš.

Je, teď jsem si vzpomněl, že minule jsme vám slíbili, že budeme pokračovat ve vyprávění o sousedech v Praze. Tak se na nás nezlobte, no tak to snad až někdy zase příště. Že jo? Žando, nespí. To počasí asi jí bere. Vás taky, že jo? Mě bolí kosti.

Žaninko, zaspívej, už budeme končit. No tak. Žaníš, kde pak? Už tě jde na 12. rok. To uteče, víš, moc vody uteklo, moc bouří se přes nás přehnalo, moc přátelů jsme ztratili, ale další jsme získali. Tak, to bylo moudrý, viď? Kousneš mě nebo ne? Půjdeš do klece, radši než něco vyvedeš. Šup tam.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Příjemné, dobré dopoledne. Dámy a pánové, milí posluchači, mám pro vás hned v úvodu jednu dobrou zprávu. Všechno je v pořádku, je sobota, je krátce po 11. hodině a na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha vysíláme v přímém přenosu Tobogán. Zdravím vás všechny u rozhlasových přijímačů a Aleš Cibulka zdraví i vás tady v divadle u hasičů. Hezké dopoledne, vítejte. Určitě už se vám někdy stalo, že jste se třeba dívali na nějaký film a říkali jste si, jo, tenhle herec nebo tahle herečka, ty už jsem dlouho neviděl, kde je jim, žije ona ještě vůbec? Znáte to, jo? Nebo posloucháte písničku a říkáte si, kde je tahle kapela? Ty přece naspívali takový hit a nevíte. Proto jsem se rozhodl, že ten dnešní tobogán bude s podtitulem Kde jsou? Kam se ztratili? A po té hodince se třeba dozvíte, že se nestratili vůbec nikam, akorát třeba zrovna nehrají v nějakém hlavním vysílacím čase, v nějakém televizním seriálu, ale stále jsou, stále hrají a já se budu ptát, kde je jim konec. Nebudu dlouho zdržovat, protože dneska na vás čeká pětice opravdu excelentních hostů. Ten první muž, který přijde, ten se zas až tak úplně nestratil. Je pravda, že v televizi býval hodně často, ale pokud jste se dívali, a tím vlastně navazujeme na jeden z našich tobogánů, na udílení Centálie, on jednu z nich získal. Myslím, že ani nemusím dodávat, kterou. Dámy a pánové, přichází první host dnešního tobogánu, pan Jaroslav Čejka. Gesty zdraví a líbá všechny na dálku, no jo. Teď to vypadalo, že se jí vytáhne kalhoty nebo stahne. Kde se vám to líbí, pane Čejko, posaďte se. Přeji hezké dobré dopoledne, vítejte tady u nás v tobogánu. Tady na zahrádce, no vidíte, jen to sluníčko tady nesvítí a jsou tu dost silné reflektory, takže je to tady jak v červenci na terase. Hezký den.
1: Krásně to svítí.
0: Můžu mít jednu takovou otázku na začátek, pan Ček,